dobretku, usta se smijeji. Když nad otázkou přemítám, proč nejsem tady ani tam, kde by

konec duší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V tom vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Je prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky, a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhle tu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože jak chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím, no a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká tak ho otužujete a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je hraná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechránit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhle tím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, to tak mají v úzovkách svého kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu, a chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš už

0: poškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem.
1: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
2: Co to je VOC?
1: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
2: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
1: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
2: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
1: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
2: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
1: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
2: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
1: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
2: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
1: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
0: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy. Na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MiG-21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Moc líp.
0: Maya.
1: Wow.
2: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je 9. a 8. místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Jedni pijí, druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády? Ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší. Na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky číši.

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije. Kdo je mlád, kdo se diví, pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta,

0: nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni. A my o nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Šestou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je Divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň,

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Ve čtvrtině obcí v Karlovarském kraji mají v komunálních volbách jen jednu kandidátní listinu. Zámek Kinžvart na Chebsku příští rok představí zrekonstruovaný Metternichův kočár. Kambodžská policie zadržela dva Čechy s několika kilogramy kokainu. Dnes bude většinou zataženo a teploty do 14 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech.
0: Volby 2026.
1: Ve většině ze 134 obcí Karlovarského kraje můžou lidé v komunálních volbách vybírat z více kandidátních listin. 33 obcí v kraji má jen jednu kandidátní listinu a jen ve třech obcích, Černavě, Vysoké Peci a Krásném Údolí, kandidují nezávislí kandidáti samostatně.
2: Nejvíc kandidátek v kraji mají v Ostrově na Karlovarsku, kde jich je 11. Cheb a Mariánské Lázně mají po 10. V Karlových Varech letos voliči vybírají jen z 9 volebních uskupení, protože některé opoziční strany se sdružily do volební koalice. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Český rozhlas.
1: Na zámku Kinžvart na Chebsku restaurátorky dokončují opravu Metternichova kočáru. Pochází z první třetiny 19. století. I když byl několikrát opravovaný, přesto byly restaurátorské práce zapotřebí. Týkaly se jak kovových a dřevěných částí, tak i například textilu. Jak říká kastelán Ondřej Cink, opravy trvaly několik let.
3: Hlavní očista probíhala na místě, protože ten kočár není možné odstěhovat z místnosti, kde se nachází, protože zde byl před mnoha lety de facto zazděn a pokud nechceme zámek bourat, tak vlastně ty práce musí proběhnout přímo na místě.
1: Opravený kočár bude součástí nové expozice, kterou zámek připravuje pro novou sezonu. Na letišti v kambodžském Phnom Penhu zadrželi policisté dva české občany. Šlo o muže a ženu. Kambodžská policie v jejich kufru našla 6 kilogramů kokainu. Informaci Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí. Podle mluvčího Adama Čergého ministerstvo Čechům poskytuje standardní konzulární asistenci. V Kambodži jim nehrozí trest smrti, které naopak sousední Vietnam a Thajsko za drogové zločiny uplatňují. Státy Evropské unie se podle bruselského serveru Politico připravují na nižší unijní rozpočet. Může v něm být až o 200 miliard eur méně, což stojí v červnovém návrhu kyperského předsednictví, tedy v přepočtu skoro 5 bilionů korun. Politiku to řekly jeho diplomatické zdroje. Evropská unie rozpočet schvaluje na 7 let. Financování bude jedním z hlavních témat unijního říjnového summitu. Začíná příští čtvrtek.
0: Sport.
1: V devátém kole Tipsport Extraligy karlovarští hokejisté prohráli v Liberci 0-5. Energie už v úvodní části čtyřikrát inkasovala a to se podepsalo na vývoji zápasu. Moc dobře si to uvědomoval obránce Mateo Kočí, kterého mrzelo, že Západu Češi moc nepomohli brankáři Danielu Královi, pokračuje Kočí.
4: Takový vstup jsme si určitě nepředstavovali. Hlavně mě štve, že jsme prostě toho Kinga tam v tom nechali vykoupat. Prostě Liberec byl lepší, musíme si tomu říct nejvíc, co můžeme a zapracovat na tom vstupu a na celém výkonu.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou zataženo ráno a dopoledne s občasným deštěm. Odpoledne budou srážky většinou ustávat a oblačnost se začne i postupně protrhávat. Večer na polo jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Vane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Teď časně ráno nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Karlovy Vary, je sobota 10. října, svátek slaví Marina. Ostatně už za chvíli prozradíme víc o původu a významu tohoto netradičního jména. No a krátce po čtvrt na šest se dozvíte o nové knize ultramaratonce Miloše Škorpila, který ve 72 letech stále závodí a protože je v penzi, stíhá oběhání psát i knihy. Podrobnosti v reportáži, tak zůstaňte s námi.
0: Dobré ráno a Pavlína Kyselová.

Jste s Českým rozhlasem Karlovy Vary v 5 hodin a 12 minut zpívala Věra Martinová. A jak už jsem upozorňovala, dnes je krásné datum 10.10., neboli tedy 10. října, a svátek slaví Marina. Toto křestní ženské jméno pochází z latiny. Jak už možná napovídá, základem jména je latinské slovo mare s významem moře. Jméno se pak vykládalo jako námořnice, mořeplavkyně, zatímco v jiných jazycích se jméno vyskytuje i v mužské podobě Marin či Marinus. U nás se mužské verze jména neužívají. Jméno nosila například ruská spisovatelka a básnířka Marina Ivanovna Cvetajevová. Dnes ho nosí mimo jiné srbská umělkyně, fotografka, také sochařka Marina Abramovič a nebo chorvatská tenistka Marina Eraković. Marina je však také označením mořského přístavu, jménem chorvatské obce nebo města v Kalifornii. Marina je také názvem planetky, která byla objevena v roce 1931. No a co se týče četnosti, tak v Česku bychom mohli potkat 474 žen se jménem Marina a podle četnosti, tedy oblíbenosti, je to na 564. místě v žebříčku oblíbenosti jména. No ale každopádně my i tak přejeme všem Marinám všechno jen to nejlepší, především zdraví k dnešnímu svátku.

0: počasí.
1: Dnes bude většinou zataženo ráno a dopoledne s občasným deštěm. Během odpoledne budou srážky většinou ustávat a oblačnost se začne i postupně protrhávat. Večer až na polojasno. Nejvyšší teploty je 11 až 14 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Předpokládané množství srážek 1 až 4 mm ve Slavkovském lese a Krušných horách až 6 mm. Tylové podmínky, ty jsou velmi dobré a biozátěž mírná, tedy na stupni 1.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Hned teď a Krištof, 5:21 a my pokračujeme další reportáží. 505 kilometrů za 6 dnů letos uběhl 72-letý ultramaratonec Miloš Korpil ze Sokolova. Jeden z nejznámějších českých propagátorů běhání tento víkend běží další těžký závod v Alpách. Trénuje mladší běžce a také píše knihy o běhání. Teď vydal svoji 14. knihu, jmenuje se 155 běžeckých vychytávek Miloše Škorpila a nabízí rady začátečníkům i zkušenějším běžcům.
1: Miloš Škorpil je skoro přírodní úkaz, především se mu vyhýbají zranění, což je prý důsledek toho, že běhá od dětství a nepřehání to.
2: Já jsem opravdu začal běhat ty ultra až po těch 29 letech toho běhání, takže to tělo na to bylo už nějakým způsobem připravený. Že jo?
1: Však také letošních 505 kilometrů za 6 dnů uběhl Miloš Škorpil až na pátý pokus. Musel zestárnout.
2: Tam bylo zajímavé, ale každý rok jsem se zlepšoval. Přestože jsem byl starší, že jo, tak jsem vždycky dal víc. Takže jsem to nechal zapsat jako do té knihy rekordů naší, protože si myslím, že minimálně další 20 let to nikdo nepřekoná, protože tam jakoby, to neběhají už ty lidi. Že jo.
1: Miloš Škorpil spoléhá na to, že ve své kategorii už zůstal skoro sám.
2: Přesně tak.
1: Miloše Škorpila poslouchá manželka Dana v sedě, to už toho má dneska dost, to už je vyběhaná.
3: Můj muž mi nepochválí, jo? To je marný, tak já se musím pochválit. Já jsem letos, mám snad první rok za dobu, co jsme spolu a jsme spolu 19 let, že jsem běhala poměrně hodně a vlastně přes sezonu teďko a bavilo mě to. Ale běhala jsem teda s kamarádkou, neběhala jsem jako s mým milým.
2: Ale jo. Konečně pochopila, že se nemusí hnát za nějakýma rekordama. Jo? My jsme začali tím, že jsem jí řekl, hele, jdeme ven a jdeme šoupat nohama. Jo, aby tam neměla v té hlavě ten běh. A to je jedna z těch vychytávek, že ty lidi, když vybíhají, tak většina vyběhne, co může. Že jo. A potom umírají, že? Ale měli by naopak právě vyběhnout pomalučku, postupně se rozbíhat a pak jsou schopní běžet i daleko. Že?
1: Tento víkend běží Miloš Škorpil horský závod v Alpách. 75 kilometrů s převýšením skoro 4 kilometry. Takže ani po 60 letech běhání nemá v úmyslu se zastavit. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Město Bochov na Karlovarsku nabízí občanům ze spádových obcí bezplatnou autobusovou dopravu k volební místnosti. Mimořádný spoj zajištěný městským úřadem je zdarma. Ještě dnes bude zajíždět do všech okolních obcí. O služby Chodovského expresu v Chodově na Sokolovsku je velký zájem. Určený je pro seniory, kteří potřebují dopravit k lékaři nebo na úřady. Od začátku letošního roku do konce září najel téměř 21 000 kilometrů. Největší zájem o jízdy měli lidé v září, kdy expres najel téměř 3 000 kilometrů. Vybrané gotické a barokní památky můžete dnes navštívit na severním Plzeňsku. Muzeum a galerie v Mariánské Týnici pořádá další díl putování cisterciáckou krajinou. Historik Pavel Beneš provede zájemce po stopách historie Plaska. Sraz účastníků je dnes ve 14 hodin na návsi v Borku. Ministerstvo vnitra vymáhá 3 miliony po bývalém zaměstnanci rozvědky. Předchozí soud ho přitom ve stejné kauze zpronevěry pravomocně očistil. Zjistil to server i rozhlas. Případ se týká faktur bývalého šéfa kybernetického odboru Martina Uhra, které byly podle rezortu podvodné. Slovensko je podle parlamentní opozice jediným státem Evropské unie, který se nepřipojil k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Tvrdí to poslankyně za stranu Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková a bývalý diplomat Ivan Novotný. Výzvu, kterou iniciovala Kanada společně s Ukrajinou, podpořilo přes 50 států. Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. A dnes bude většinou zataženo a teploty do 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Chebu ve Vodní ulici je z důvodu stavebních prací uzavřený pravý odbočovací pruh do Ašské ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po půl šesté skončily krátké zprávy sobotního dobrého rána a už za chvíli úsměv prosím. Tentokrát bude v divadle vyprávět Josef Dvořák o Karlu Fovi, tak se dobře bavte.

Víte, že horní hrad u Stráže nad Ohří býval téměř ruinou? Dnes ho jeho majitelé postupně zachraňují a z kdysi chátrající památky se stalo živé místo s kulturními akcemi. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V divadlech bývají klubisté, pan Efa, slávista.
2: No jo, Karel Efa, velký slávista. Karel už hraje někde v nebi divadlo, teď v nebeským ansámblu už stojí zase. Určitě hraje divadlo. Nemůže dělat nic jiného, tam nemůže jako, ten tam nepůjde za to, že byl hodnej, ten tam, za to, že byl na jevišti. A že s námi v tom divadle vydržel. Karel Efa to byl můj miláček, tak já o něm můžu říkat i drby. Ale představte si, on slávista, když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my, Semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio,

0: takhle veliký? Opravdu, paní.
1: V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš.
0: To prosím to.
1: On nevěděl, kdo ho dal.
2: A teď jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla F.u, protože věděl, že je všetně nahoře Karel F.a na scénu. Karel F.a na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel F.a na scénu. A Karel F.a rádio na uchu, no, obchází. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtí, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel F.a, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane F.o, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se, nakouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on vstupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já si říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem, ono mohl se mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, no, ale... říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, a říkává pan Rizer, Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje a on mu pověděl, a nemám tě rád.
3: Buys her dreams.

0: počasí.
1: Dnes bude přecházet studená fronta, proto bude většinou zataženo ráno a dopoledne s občasným deštěm. Během odpoledne budou srážky většinou ustávat a oblačnost se začne i postupně protrhávat. Večer až na polojasno. Nejvyšší teploty ty očekávejte mezi 11 až 14 stupni Celsia. Na horách to bude méně 8 až 11 stupňů. Vane mírný jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Ten večer zeslábne a rozptylové podmínky ty jsou velmi dobré, biozátěž mírná, tedy na stupni 1. A pro zajímavost ještě přidáme rekordy, které se váží ke Karlovarskému kraji. Minimum bylo naměřeno v Šindelové roku 2016. Bylo to minus 6,4 stupňů Celsia a naopak maximum ve Františkových Lázních do roku 1976 25,2 stupně Celsia.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Dospíval Michal Tuční, přesně za 10 minut přichází 6. hodina s ní další aktuální zprávy v podání Matěje Štecha a v nich se dozvíte například to, že první den hlasování v komunálních a senátních volbách dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů a také smutnou zprávu, to, že policie už 10. dnem hledá 13-letou dívku z Aše. Tolik informací a více už za chvíli, tak zůstaňte s námi.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: První den hlasování v komunálních a senátních volbách dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Policie už desátým dnem hledá 13-letou dívku z Aše. Povodí Ohře omezuje odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Voda tam stále ubývá. Dnes bude zataženo a teploty do 14 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Skončil první den hlasování v letošních obecních a senátních volbách. Nejčastěji k urnám dorazila pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce se volby zatím obešly bez vážnějších komplikací. Volební místnosti se znovu otevřou dnes v 8 hodin ráno. Voliči budou mít čas do 2 hodin odpoledne, pak začne sčítání hlasů. To může podle Českého statistického úřadu trvat ve větších městech až do nedělního rána.
1: Volby 2026.
2: Policie stále pátrá po 13-leté Daniele Zvářelové z Aše. Jak informoval krajský policejní mluvčí Jan Bílek, dívka odešla z domova 30. září odpoledne. Druhý den se sice matce v raných hodinách ozvala z Chebu, ale od té doby nekomunikuje. Daniela Zvářelová je střední postavy, asi 160 cm vysoká, má obarvené rovné vlasy. Zdánlivě působí na 14 až 15 let. Na sobě měla v době odchodu z domova černou mikinu bez kapuce, černý kabát nad kolena, černé široké kalhoty a béžové tenisky. V případě jakýchkoliv informací k pohřešované mohou lidé volat na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátit na nejbližší policejní služebnu. Povodí Ohře znovu snížilo odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek, kvůli kterým se nádrž téměř vyprázdnila. Povolení snížit odtok vydal vodoprávní úřad v Karlových Varech. Pokračuje mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
3: Odtok na Březové jsme snížili ze 170 litrů za vteřinu na 150. Přítok je v tuto chvíli přibližně 110 litrů za vteřinu. Situace by pomohly vytrvalé deště, které ale neočekáváme. Odtok můžeme snižovat až na 100 litrů za vteřinu.
2: Americká vláda uvalila sankce na Mezinárodní trestní soud v Hágu, a to jako na celek, nikolik už jen jak na jeho jednotlivé soudce a žalobce. Američané a americké firmy s ním teď nesmějí uzavírat žádné finanční transakce. Bílý dům soudu vyčítá, že vyšetřuje Spojené státy a Izrael, ačkoliv ani jedna z obou zemí není jeho členem. Soud vydal mimo jiné zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua.
4: Ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že Spojené státy chtějí soudu odříznout peníze a ochromit jeho práci. Zákaz se může týkat bank, technologií i dalších služeb. Washington dosud trestal jednotlivce, mimo jiné 9 z 18 soudců. Zástupkyně žalobce Nazhat Shamin Khanová sankce odsoudila a podle ní soud v práci nepřestane. Sankce přišly ve stejný den, kdy Nobelovu cenu míru získala bývalá soudkyně tohoto soudu Navi Pilájová. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková si letos v listopadu poprvé zahraje na turnaji mistryň. O účasti úřadující wimbledonské šampionky informovala WTA. Jistotu startu v Indian Wells už měla ve 4 hře Kateřina Siniaková, deblová světová jednička. Ve 2 hře by se mohla představit ještě Karolína Muchová, která aktuálně drží poslední ze 4 volných míst.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou zataženo ráno a dopoledne s občasným deštěm, odpoledne budou srážky většinou ustávat a oblačnost se začne postupně i protrhávat, večer na polojasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Vane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia rádia vašeho kraje přejeme pohodové sobotní ráno. Už za chvíli se dozvíte, kdo to byl Napoleon. Odpovědi v podání dětí budou jistě roztomilé a možná nás jejich znalost i překvapí. Tak si počkejte na Ahoj rádio. A pro fanoušky hokeje je připravena reportáž. Hokejisté Karlových Varů prohráli v 9. kole Tipsport Extraligy v Liberci 0-5. O výsledku rozhodla první třetina. Co se stalo, se dozvíte krátce po 6:45, tak nás poslouchejte i nadále.
1: Dobré ráno a Pavlína Kyselová.

0: Kdo to byl Napoleon?
1: Byl to kůň. Jestli to byl nějaký kovboj.
2: Duch.
3: Možná nějaký král.
4: Generál.
5: Nejsilnější rytíř.
6: Nějaký pán.
7: Byl to válečník.
8: Takovej tygr.
9: Ufón.
10: Byl v pohádce.
11: Mluvící lev.
12: Takový zvíře, co si dalo i dělat jako na ohňostroj.
13: Ten byl ve válce.
14: Zlý ďábel.

0: počasí.
1: 6 hodin a 15 minut, přišel čas si povědět, jaké dnes bude počasí, a proto jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni. Konkrétně ve vysílání vítám meteoroložku Janu Adamovskou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak jaká je situace v Karlovarském kraji právě teď?
2: Tak právě teď máme zataženo, od severozápadu se nasouvá pásmo deště, prší teď třeba na Ašsku, na Chebsku nebo v Krušných horách. A teploty ty se pohybují okolo 9 stupňů a na horách je až 5.
1: Jaká bude, jestli bude, změna během dne?
2: Tak změna bude až v odpoledních hodinách, do té doby bude poměrně deštivo, obloha bude zatažená a na celém území se objeví občasný déšť. Během odpoledne se oblačnost začne protrhávat a už očekáváme jen pár přehánek a večer se nám lokálně i vyjasní. Teploty ty budou stoupat k 14 stupňům, na horách bude mezi 8 až 11 a bude nám foukat mírný jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a ten vítr večer zeslábne.
1: Říká meteoroložka Jana Adamovská, děkujeme za předpověď a budeme se těšit zase příště na slyšenou.
2: Na slyšenou, hezký den.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Lhůta záruční a slza v 6 hodin a 20 minut a taková slza možná ukápla včera i fanouškům HC Energie Karlovy Vary. Protože jednoznačný průběh měl tento duel 9. kola hokejové Tipsport Extraligy. Karlovy Vary v něm prohráli v Liberci 0-5. O výsledku rozhodla už úvodní 20-minutovka. V ní Energie 4x inkasovala a bylo prakticky po zápase.
1: Takový vstup jsme si určitě nepředstavovali. Hlavně mě štve, že jsme prostě toho Kinga tam v tom nechali vykoupat. Prostě Liberec byl lepší, musíme si tomu říct nejvíc, co můžeme a zapracovat na tom vstupu a na celém výkonu.
2: Zmínil utkání varský obránce Mateo Kočí. Tím Kingem byl golman Daniel Král. Do řeči po nevydařeném duelu z pohledu Energie nebylo ani Pavlu Paterovi. Hostující trenér měl jasno. Hladká výhra Liberce byla zasloužená.
3: Nějakých 7-8 minut vyrovnaný zápas do té první reklamy a mezi těma dvouma reklamama. Nechci říct, že nám to napadalo, protože nám to tam napadalo naprosto správně. Liberec šel do toho předbrankového prostoru u nás ve třetině, tam vyhrával veškerý souboje. My jsme tam u nich ve třetině nechodili. Zasloužená první třetina 4-0 a ta vlastně rozhodla o výsledku.
4: My jsme v té první třetině byli důrazní předbrankovým prostoru, myslím si, a i jsme byli produktivní, což je ještě k tomu důležitý dodat, že ta produktivita samozřejmě vždycky i v ostatních jiných zápasech třeba jsme i tu produktivitu neměli takovou, takže vyšla nám třetina herně, ale i produktivitou. V té druhé tam jsme přečkali spoustu těžkých okamžiků. Petr Kváča tam chytil samostatný nájezdy, tam byly tam i dlouhý pásma. Bylo důležité, že jsme tu druhou třetinu prostě přečkali bez obdržené branky a ta třetí třetina už zase z našeho pohledu byla odehraná skvěle týmově.
2: Navázal liberecký kouč Jiří Kudrna. Mužem zápasu byl 4bodový útočník domácího celku Jakub Rychlovský. 2 góly dal a na další 2 přihrál.
1: Myslím si, že první třetinu jsme měli výbornou, to jsme přesně hráli ten hokej, kterým se chceme prezentovat, a ve druhé třetině si myslím, že jsme měli takový trošku výpadek, možná ty 2 oslabení nám tomu úplně nepomohly, Vary se trošku dostali zase do své hry, ale třetí třetinu si myslím, že jsme to přesně odehráli tak, jak jsme chtěli.
2: Energie zůstává po porážce pod Ještědem na třetím místě extraligové tabulky s 15 body. V neděli na domácím ledě vyzve Kladno. Bílí Tygři ztrácí na pátečního soupeře bod a patří jim před nedělním utkáním v Českých Budějovicích 6. příčka. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

Víte, že Karlovarský kraj je rozlohou až třetím nejmenším krajem České republiky? Menšími jsou Praha a Liberecký kraj. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: 7.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ve většině ze 134 obcí Karlovarského kraje můžou lidé v komunálních volbách vybírat z více kandidátních listin. 33 obcí v kraji má jen jednu kandidátní listinu a jen ve třech obcích Černavě, Vysoké Peci a Krásném Údolí kandidují nezávislí kandidáti samostatně. Hotelovou školu v Mariánských Lázních dočasně povede ředitelka Mariánsko-Lázinské obchodní akademie a gymnázia Klára Tesařová. Do funkce ji dočasně jmenovala rada Karlovarského kraje. Na pozici ředitele hotelové školy zároveň kraj vypsal výběrové řízení. Povodí Ohře znovu snížilo odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek, kvůli kterým se nádrž téměř vyprázdnila. Povolení snížit odtok vydal vodoprávní úřad v Karlových Varech. Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělávání klinických psychologů. Jejich povinnou praxi po vysoké škole chce zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Cílem je zlepšit dostupnost psychologické péče, která je v Česku dlouhodobě špatná. Asociace klinických psychologů ale se změnou nesouhlasí. Polská policie zadržela v Mazovském vojvodství další 4 mladistvé, kteří na sociálních sítích zveřejnili výhrušky zabíjením lidí. Po dvou útocích na školách tento týden se na internetu šíří nepodložené zprávy, že jde o organizovanou operaci a útoků má přibývat. Hokejový útočník David Pastrňák režíroval v NHL 4 body vítězství Bostonu nad Utahem 6-1. Kapitán Bruins dal 2 góly a na další 2 nahrál. Dnes bude většinou zataženo a teploty do 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu je v ulici Gájům z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách v 6:30 pokračuje sobotní dobré ráno. Už za chvíli vám nabídneme několik tipů, kam si dnes vyrazit. Pozvánky na divadelní představení Labuť Lír nabídne Dům Beseda v Hranicích u Aše a nebo v Sokolovském klubu Alfa. Ten zve o 20 hodin. Ozvou se tam při stand-up představení postarají Tony Afročech, Nikola Djokic a taky Martin Filipy. Tak pokud máte zájem se dnes dobře bavit, poslechněte si tipy pro volný čas už za chvíli.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pochod o Jáchymovský tolár nabídne dnes několik tras od 3 do 30 kilometrů. Prezentace je mezi 8 a 10 hodinou na radnici v Jáchymově. Nejdelší trasa okružní vede přes Boží dar, Rýžovnu i Bludnou. Karlovarská hvězdárna zve na komentované prohlídky od 12.30, 15.30 a od 17 hodin. Zájemci se seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Po stopách slavných spisovatelů je možné vydat se v Mariánských lázních. Sraz je ve 13.30 u infocentra na hlavní ulici. Dvouhodinová prohlídka vede místy, které navštívili například Franz Kafka, Josef Dobrovský a nebo Mark Twain. Dětský divadelní soubor Lupínek přijede do Klokecké dvorany s muzikálovou pohádkou Lotrando a Zubejda, kterou zahraje o 14 hodin. Přednáška na téma Šlechta na cestách s podtitulem Z Kinžvartu až do Antarktidy začne v 16 hodin na zámku Kinžvart. Pavel Kapler přiblíží život a práci na jednom z nejodlehlejších míst planety. V semifinále extraligy nohejbalu odehrají nohejbalisté SK Liapor Karlovy Vary s týmem NK Austin Vsetín ve sportovní hale v Sokolově od 17 hodin. Divadelní představení Labuť Lír nabídne Dům Beseda v Hranicích u Aše. Příběh stárnoucího herce Igora a bývalé baletky Marty začíná v 19 hodin. Karlovarské městské divadlo to bude znít od 19 hodin jazzovou hudbou. Big Band Karlovy Vary zahraje nejoblíbenější skladby jazzových velikánů v podání Mirky Lendělové a Davida.

sklenky. Sokolovském klubu Alfa bude od 20 hodin veselo. O zábavu se tam při stand-up představení postarají Tony Afročech, Nikola Djokic a také Martin Filipy. Tak pokud jsme vás inspirovali, dobře se bavte.

0: Počasí.
1: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, během odpoledne se začne oblačnost od západu protrhávat a objeví se už jen lokální přehánky. Večer bude místy až jasno. Nejvyšší teploty je 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 8 až 11 stupňů. Vane mírný jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, ten bude večer ještě slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: die.
1: She ain't gonna hurt Lambert.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Sobota, 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
7: Kocholoušek?
6: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
7: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
6: Synek z bohaté rodiny Griswold Lori Lard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nového střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden.
8: It is me, Usama bin Laden.
6: Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová-Pecková.
9: Hlavně, že jste dorazili včas.
6: A 65 je herečce Zuzaně Bičovské. Já přeju hezkou sobotu.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
4: Volby v Karlovarském kraji probíhají v klidu, kontrolní komise zatím žádné problémy nezaznamenala. Hotelovou školu v Mariánských Lázních povede dočasně jmenovaná ředitelka. Je Světový den duševního zdraví. Dnes bude většinou zataženo a teploty do 14 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech.
3: Volby 2026.
4: Na průběh voleb v Karlovarském kraji dohlíží kontrolní dvoučlenná komise krajského úřadu. Včera udělala 20 kontrol, převážně na Karlovarsku. Dnes má v plánu zkontrolovat volební místnosti na Chebsku a Sokolovsku. Zatím žádné problémy nezaznamenala.
5: Letos podle kontrolorů nebyly problémy ani se systémem e-dokladů. Co se týká zájmu o volby, ten byl v pátek mezi 20-50%. Například na Božím daru během pátku ale odvolilo přes 50% voličů. Dnes se volební místnosti uzavřou ve 14 hodin. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Hotelovou školu v Mariánských Lázních dočasně povede ředitelka Mariánsko-Lázeňské obchodní akademie a gymnázia Klára Tesařová. Do funkce dočasně jmenovala rada Karlovarského kraje. Na pozici ředitele hotelové školy zároveň kraj vypsal výběrové řízení.
6: Dočasná ředitelka hotelové školy ve funkci vystřídala svou předchůdkyni, kterou Karlovarský kraj odvolal na doporučení České školní inspekce. Nový představitel střední školy zaměřené na veřejné stravování a hotelnictví by měl zlepšit vztahy mezi učiteli, studenty a postarat se o zkvalitnění výuky. Zájemci se můžou hlásit do 6. listopadu. Z Mariánských Lázní Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
4: Dnes je Světový den duševního zdraví. Lidem má mimo jiné připomenout, aby se nebáli mluvit o svých psychických problémech a řešili je včas. Předloni v Česku podle posledních dat Českého statistického úřadu spáchalo sebevraždu 1561 lidí, v průměru tedy asi 4 lidi denně. Rychlou pomoc v případě duševních potíží nabízí mimo jiné krizové telefonní linky, třeba linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Na podporu lidí s psychickými problémy se dnes úřad vlády v Praze nasvítí do zelené barvy, která je symbolem duševního zdraví. Na Slovensku dnes odhalí památník zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Vznikl ve Velké Mači přímo na místě jejich někdejšího domu. Místo tradičního pomníku má podobu zahrady s nakloněným terénem. Podle autorů tím má symbolizovat otřes slovenské společnosti po vraždě v roce 2018. Vítězní návrh památníku vybírali také otec Jána Kuciaka a bratr Martiny Kušnírové.
7: Původní dům nechali pozůstalí Kuciaka a Kušnírové před 3 lety zbourat. Památník má být nejen vzpomínkou na zavražděný pár, ale také symbolem svobody slova a nezávislé žurnalistiky. Vražda investigativního novináře a jeho snoubenky vyvolala na Slovensku masové protivládní protesty a vedla až k rezignaci tehdejšího premiéra Roberta Fica. Ani po více než 8 letech přitom není případ soudně uzavřený. Vykonavatelé vraždy si už odpikávají tresty. O vině údajných objednavatelů ale soud rozhoduje už po třetí. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Sport.
4: Judista Lukáš Krpálek zabojuje v Baku o svou 6. medaili z mistrovství světa. Dvojnásobný vítěz se v Azerbajdžánu představí v kategorii nad 100 kg. Do šampionátu vstoupí kolem 11. hodiny dopoledne českého času.
3: Počasí.
4: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, odpoledne se začne oblačnost od západu protrhávat a objeví se už jen lokální přehánky. Večer bude místy až jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Vanemírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na místní silnici v obci Hruškova na Sokolovsku je z důvodu prací na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Vstávání ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je sobota, krásné datum 10.10. Svátek slaví Mariny a už za chvíli povíme víc o významu a četnosti tohoto jména. A také vás i nadále budeme informovat o dění v našem regionu. V reportáži po 7:45 se dozvíte o opravě Metternichova kočáru na zámku Kinžvart. Památku ze začátku 19. století si lidé prohlédnou v příštím roce jako součást nové expozice. Tak si poslechněte detaily.
3: Dobré ráno a Pavlína Kyselová.
8: Když

Víte, že Karlovarský kraj tvoří celkem 134 obcí, z toho je 38 měst? Přesto ve městech žije přes 4/5 obyvatel regionu. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

v sobotním dobrém ránu Petr Nať. Dnes je 10. října a blahopřejeme všem Marínám. Ženské křestní jméno Marína pochází z latiny. Základem jména je latinské slovo mare s významem moře. Jméno se pak vykládá jako námořnice, mořeplavkyně. Zatímco v jiných jazycích se jméno vyskytuje i v mužské podobě Marín či Marinus, u nás se mužské verze jména neužívají. Jméno nosila například ruská spisovatelka a básnířka Marina Ivanovna Cvetajevová. Dnes ho nosí mimo jiné srbská umělkyně, fotografka, také sochařka Marina Abramovič nebo chorvatská tenistka Marina Eraković. Marina je však také označením mořského přístavu a také jménem chorvatské obce, města v Kalifornii. Marina je také názvem planetky, která byla objevená v roce 1931. Četnost tohoto jména v Česku je 474 žen, které se chlubí jménem Marina. No a podle této četnosti se i hodnotí žebříček oblíbenosti a tam je to už trošku horší, 564. příčka. I tak všem Marinám přejeme všechno jen to nejlepší, především zdraví, no a užijte si svůj den.

0: počasí.
1: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, během odpoledne se začne oblačnost od západu protrhávat a objeví se už jen lokální přehánky. Večer bude místy až jasno. Nejvyšší teploty ty budou mezi 11 až 14 stupni Celsia, na horách to bude méně 8 až 11 stupňů. Vanemírný jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, ten bude ale večer slábnout. Předpokládané množství srážek je 1 až 4 mm, ve Slavkovském lese a v Krušných horách až 8 mm. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1. A ještě přidám pro zajímavost teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den. Minimum minus 6,4 stupňů bylo naměřeno v roku 2016 v Šindelové a maximum 25,2 stupňů Celsia ve Františkových Lázních roku 1976.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 7 hodin a 22 minut, dospíval Janek Ledecký. Dobré ráno, pokračuje a to další reportáží. Vatové tyčinky, špachtle, dláta i štětce potřebovaly restaurátorky k opravě Metternichova kočáru na zámku Kinžvart. Zatímco látkové části restaurovali ve svých dílnách, to ostatní přímo v prostorách zámku. Oprava památky z počátku 19. století trvala několik let.
1: Kdyby se to teda převezlo do dílen a zrestaurovalo...
2: Je to na koníka.
3: Co jste teď řešili?
4: Součástí kočáru, který se tu restauruje, je ještě část postrojů koňských. A teď jsme řešili, jakým způsobem vyinstalovat a využít části postrojů ozdoby, které patří na koňské spřežení.
5: Říká restaurátorka Lenka Oravová. Co tedy všechno byla vaše práce tady?
4: Jednak se doplňovaly některé chybějící části z kovů, kov se konzervoval, velkými úpravami restaurátorskými nebo zásahem prošel i textil. Konzervací prošla i useň, která je z velké části nosnou konstrukcí přímo té kabiny toho kočáru. Poté, co kočár bude dán do té ideální možné podoby, tak bude transportován nahoru na točnu, kde bude vystaven.
6: Pavlo, prosím tě, můžeš se kouknout tady na to? Co si o tom myslíš?
7: Já bych hlavně řekla, že je to dost odfouklý.
8: Tady je poškozená část kola.
9: Problém je ten, že původní povrchová úprava je časem odfouklá, takže my nejdřív musíme připevnit ty šupiny té odfouklé barvy, než začneme tmelit a doplňovat barevné vrstvy.
5: Restaurátorka Pavla Pivoňková. Jak dlouho ta práce bude trvat, třeba jenom tady na tom jednom kolen?
9: Já bych řekla tak 4 hodiny.
10: Ty roletky tam budete namontovat?
11: No, protože ještě budu chtít asi vyleštit ty okna.
5: Kastelán zámku Kinžvart, Ondřej Cink. Restaurování kinžvartského kočáru, Metternichova kočáru. Co se týče samotných prací, asi nebyly jednoduché, přece jenom trvaly delší dobu.
12: Ty práce probíhaly, můžeme říct, několik let. Části, které se daly odejmout a odvést do ateliéru restaurátorů, se odvezly a dělalo se na nich. Část prací provedla i externí restaurátorka. A potom taková, řekněme, hlavní očista probíhala na místě, protože ten kočár není možné odstěhovat z místnosti, kde se nachází, protože zde byl před mnoha lety de facto zazděn a pokud nechceme zámek bourat, tak vlastně ty práce musí proběhnout přímo na místě.
5: Restaurovaný kočár si návštěvníci budou moct prohlédnout příští rok, to znamená na začátku další návštěvnické sezóny. Ze zámku Kinžvart, Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmurau.at. Regionmurau.at.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Město Bochov nabízí občanům ze spádových obcí bezplatnou autobusovou dopravu k volební místnosti. Mimořádný spoj zajištěný městským úřadem je zdarma. Ještě dnes bude zajíždět do všech okolních obcí. O služby Chodovského expresu v Chodově na Sokolovsku je velký zájem. Určený je pro seniory, kteří potřebují dopravit k lékaři nebo na úřady. Od začátku letošního roku do konce září najel téměř 21 000 kilometrů. Největší zájem o jízdy měli lidé v září, kdy expres najel téměř 3 000 kilometrů. Vybrané gotické a barokní památky můžete dnes navštívit na severním Plzeňsku. Muzeum a galerie v Mariánské Týnici pořádá další díl putování cisterciáckou krajinou. Historik Pavel Beneš provede zájemce po stopách historie Plaska. Sraz účastníků je dnes ve 14 hodin na návsi v Borku. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou Norsku, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co Nobelův výbor udělil letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jeho africké právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Tenistka Nikola Bartuňková bude hrát v Pekingu o své premiérové finále na turnaji série Masters. Její soupeřkou bude v Číně letošní vítězka Roland Garros, Ruska Mira Andrejevová. Zápas začne zhruba za hodinu a půl. Dnes bude většinou zataženo a teploty do 14 hodin.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Perninku na Karlovarsku je z důvodu stavebních prací uzavřený most v Nejdecké ulici.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: V 7 hodin a 32 minut po zelené vlně přichází další vysílání Dobrého rána s datem 10.10. No a už za chvíli vám přečteme, co dnes nabízí regionální tisk a také pozor, v této hodině si zasoutěžíme, tak buďte ve střehu.

0: dnešní noviny.
1: Je 7 hodin 38 minut a to je čas na přehled regionálního tisku. Témata ze sobotního vydání regionálních novin pro vás vybíral editor vysílání Lukáš Staně. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak o čem dnes píše regionální deník?
2: Regionální deník upozorňuje, že dnes začíná nová řada Stardance. Desítku odvážných osobností z řad herců, hudebníků i sportovců, která se už léta naplno věnuje tvrdému tréninkovému drillu, tvoří kaskadérka Hana Dvorská a Michal Kurtiš, zpěvák a herec Vojtěch Dyk a Katarina Málek, zpěvačka Marta Jandová a Martin Prager, herec Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková, herečka a režisérka Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, hudebník Tomáš Polák a Adriana Mašková, herec Tomáš Pšenička a Natálie Otáhalová, herečka Sara Prachař-Sandeva a Daniel Makovec, tenista Radek Štěpánek a Vanda Bartošová-Dětinská a herečka Luciana Tomášová a Robin Ondráček. Výkony soutěžících bude pečlivě sledovat obměněná porota. Vedle oblíbených stálic Tatiany Drexler a Richarda Genzera letos opět zasedne k bodovacím tabulkám nekompromisní Zdeněk Chlopčík. Odbornou čtveřici pak doplňuje nová posila, respektovaná choreografka Jana Burkevicová. V rolích moderátorů se letos naposledy představí Tereza Kostková a Marek Eben. O vítězích se rozhodne během slavnostního finálového večera 12. prosince.
1: Ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes. Co ta na svých stránkách nabízí?
2: U kultury zůstaneme i s Mladou frontou. Ta totiž přináší informaci, že v Ostrově na Karlovarsku začíná tento víkend dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Více než 40 soutěžních snímků, premiéry a předpremiéry, setkání s výraznými osobnostmi českého filmu i bohatý vzdělávací a doprovodný program nabídne letošní ročník festivalu Oty Hoffmana. Tradiční přehlídka filmové a televizní tvorby pro děti a mládež začíná zítra a slavnostní zahájení přinese hned dvě významná ocenění. Cenu hejtmana Karlovarského kraje převezme Zdeněk Svěrák a zlatou buřinku Oty Hoffmana získá herečka Veronika Freemanová. Jedním z hlavních témat letošního ročníku bude legendární Pan Tau. Festival připomíná

0: Mane 60 let od vzniku prvního scénáře k jednomu z nejvýraznějších děl scénáristy Otty Hoffmana. Jen v Ostrově organizátoři počítají s více než 40 promítanými snímky. Soutěžní projekce budou kromě Ostrova také v Karlových Varech a Sokolově.
1: To byl přehled regionálního tisku a Lukáš Staněk, děkujeme, naslyšenou.
0: Pěkný den.

0: počasí.
1: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, během odpoledne se začne oblačnost od západu protrhávat a objeví se už jen lokální přehánky. Večer bude místy až jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 8 až 11 stupňů, vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná, tedy na stupni 1.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 7:50, přišel čas si zasoutěžit trocha adrenalinu, takhle po ránu nikdy neuškodí, může nás to pěkně nastartovat. No a protože tady máme soutěž, tak zároveň musíme mít i odměnu, a to jen v případě, že správně odpovíde. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na kolonádě Gorkého v Mariánských Lázních lázeňský festival Jablek. Do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, nejkrásnější jablko a výtvarné soutěže pro děti se můžete přihlásit na místě, a to 9:30. Hlavní cenou pro výherce je poukaz v hodnotě 5000 korun do některého z elektroobchodů. A my kromě pozvánky na festival Svůni jablečného štrůdlu nabízíme i knihu Sladké Česko od vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. No a samozřejmě, jak jsem říkala, nutno správně odpovědět, tak uvidíme, kdo dnes zabojuje a popřípadě vybojuje tuto skvělou knihu. Já jsem zvědavá. Dobré ráno, kdo se k nám dovolal? Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak, kdo se k nám dovolal a odkud?
1: Jitka z Vysočiny.
0: Tak Jitko, jak jsem říkala, zveme tedy na lázeňský festival Jablek, ale v banku je kniha Sladké Česko od vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A já se ptám, v kuchařce Sladké Česko najdete celkem 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Pocházejí od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, kteří se úspěšně účastnili soutěže Pochoutkový rok. Vybírala je odborná porota a jako bonus přidal každý z porotců svůj oblíbený recept. A já se vás dnes ptám, čí oblíbený recept v kuchařce, a teď pozor, nenajdete, který recept v kuchařce nenajdete, respektive od koho nenajdete tento recept. Za A od Romana Pauluse, za B od Zdeňka Polreicha, za C od Jaroslava Sapíka, anebo za D od Pavla Pospíšila. Co myslíte?
1: Já bych dala to Bčko.
0: Recept, který v kuchařce nenajdete, myslíte od Zdeňka Polreicha?
1: No,
0: je to možné, no, tak kuchař to je, nevím, jestli pekař. A je to tak, ano, porotci, kteří vybírali nejlepší recepty a zároveň přispěli těmi svými oblíbenými, byli Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Pavel Pospíšil za přispění vášnivé kuchařky Nadi Konvalinkové. Takže ta správná odpověď opravdu je Zdeněk Polreich, tedy ten o žádný svůj recept sladký se nepodělil. A já vám ještě jednou moc gratuluji, protože pokud ráda pečete, tak Sladké Česko bude dobrou inspirací a příručkou. Prosím, zůstaňte na telefonu, domluvíme podrobnosti. No a vy ostatní, neplakej.
1: Děkuji.
0: A Jiří Korn, to se docela hodí. Krásné ráno.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Druhým dnem pokračují komunální volby a volby do třetiny Senátu. Chodovským expresem lidé nejčastěji jezdí do Sokolova. Firmy připojené k vysokému napětí musí do ledna upravit rezervovaný příkon podle skutečné spotřeby. Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm a teploty do 14 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech.
1: Volby 2026.
0: Znovu se otevřely volební místnosti. Lidé vybírají zástupce do městských a obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Na dvou místech v Karlovarském kraji se změnily volební okrsky. V Kinšperku nad Ohří mají nově jen 4 místo původních 5. Obyvatele částí Dvorečky, Kamenný dvůr, Štědrá a Zlatá teď volí v městském kulturním středisku. Dřív měli samostatnou volební místnost. Podle vedení radnice to teď mají voliči z těchto částí do volebních místností blíž. Úpravu ve volebních okrscích vedl i Nejdek na Karlovarsku. Podrobnosti má reportérka Monika Červená.
2: Tady ve volební místnosti v hasičské zbrojnici v obci Pozorka letos poprvé volí i obyvatelé Svojtova a Lužce. Ti měli v předchozích letech volební místnost v základní škole Karlovarská v Nejdku. Podle vedení města je důvodem změny i v tomto případě to, že to teď budou mít voliči Svojtova a Lužce sem do volební místnosti blíž než do Nejdku. V seznamech tady mají teď zapsaných 350 voličů, zatímco před 4 lety jich bylo o 100 míň. Během včerejšího dne tu odvolilo 26,5% voličů a na výběr mají ze 6 kandidátek, stejně jako v dalších 12 volebních okrscích v Nejdku. Z Pozorky u Nejdku Monika Červená, Český rozhlas.
0: O služby Chodovského expresu v Chodově na Sokolovsku je velký zájem. Určený je pro seniory, kteří potřebují dopravit k lékaři nebo na úřady. Od začátku letošního roku do konce září najel téměř 21 000 kilometrů. Největší zájem o jízdy měli lidé v září, kdy expres najel téměř 3 000 kilometrů. Nejvíc ho obyvatelé města využívali do Sokolova nebo Karlových Varů.
3: Využívání služeb je nutný průkaz Chodovského expresu a jízdu je třeba telefonicky objednat nejpozději den předem. Cena za jeden směr jízdy je stejná několik let, a to 30 korun po Chodově, do Sokolova, Karlových Varů, Vintýřova nebo Nového Sedla pak vyjde odvoz na 50 korun. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Zhruba 25 tisíc českých firem musí upravit své smlouvy o připojení k síti vysokého a velmi vysokého napětí. Podle energetického regulačního úřadu si často firmy rezervují příkon, který nakonec nevyužívají, a blokují tak připojení nových žadatelů. Od ledna tak velkoodběratelé nově zaplatí i za kapacitu, kterou nevyužívají. Podle předsedy energetického regulačního úřadu Jana Šefránka by je to mělo donutit k optimalizaci. Spojené státy umožní Rusku prodat ropu na světových trzích, dohodli se na tom prezidenti obou zemí. Ukrajina se zmírněním sankcí proti Rusku ostře nesouhlasí.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že dárky pro Putina mír nepřinesou a on se za naftu odvděčí jen dalším terorem a podlostmi. Povolit Putinovi prodávat ropné produkty znamená investovat do války, napsal Zelenský a dodal, že jakékoliv zmírnění sankcí bez dohody o deeskalaci konfliktu je očividnou slabostí, která nahrává Rusku. To bude víc zabíjet, déle bojovat, bude ještě méně respektovat Spojené státy a světu způsobí ještě víc ztrát a škod. Podle ukrajinského prezidenta by dialog Spojených států s Ruskem neměl být slabý, ale silný. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Hokejisté Třince mají i po 9. zápase v sezóně Tip Sport Extraligy plný počet bodů. Tentokrát porazili Hradec Králové 5-2, Pardubice zvítězili ve Vítkovicích 3-2, Litvínov nad Olomoucí 3-1 a Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4-3. Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, odpoledne se začne oblačnost od západu protrhávat a objeví se už jen lokální přehánky. Večer bude místy až jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Vane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních v ulicích Plzeňská a Okružní jsou z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jste s rádiem vašeho kraje, dnes je 10. října a právě na dnešní den připadá Den duševního zdraví. V tento den bychom všichni měli nalézt alespoň chvíli na duševní pohodu, klid, naučit se zvládání stresu a každodenního zhonu. Řešení jsou různá, někdo zvolí psychologa, pro někoho je vhodnější například yoga nebo nějaká meditační cvičení. Jenom abych upřesnila, letošní téma tohoto dne je vyslyšené žité zkušenosti, skutečné hlasy, skutečná změna. Tak to jsou takové hesla, nad kterými možná dobré se občas zamyslet a opravdu to takové včasné zastavení a rozjímání a žití přítomností ještě podle mě nikdy nikomu neuškodilo, ba naopak. Tak zůstaňte s námi, protože s námi skutečnost opravdu žijete.
1: Dobré ráno a Pavlína Kyselová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 4:45 jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni, konkrétně v Dobrém ránu. Vítám meteorologa Tomáše Vejvodu.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaká je situace právě teď v našem regionu?
2: Tak momentálně je většinou zataženo a na většině území se vyskytuje občasný déšť a ty teploty se nejčastěji pohybují kolem 10 stupňů nebo 8 stupňů Celsia.
1: Jaké počasí nás čeká během dne?
2: Tak do odpoledne očekáváme většinou zataženo s občasným deštěm. Během těch odpoledních hodin se začne oblačnost od západu protrhávat a budou se objevat ještě jen lokální přehánky. Večer pak může té oblačnosti ubýt až místy až na skoro jasno a teploty se příliš měnit nebudou, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 11 do 14 stupňů Celsia, na horách to bude od 8 do 11 stupňů.
1: No a jaké bude počasí během zítřka, pojďte nám prozradit něco víc.
2: Tak zítra očekáváme již proměnlivější oblačnost s lokálními přeháňkami a to hlavně v odpoledních hodinách. Večer pak srážky ustanou a opět bude ty oblačnosti ubývat místy až do vyjasnění. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 10 do 13 stupňů Celsia, na horách to bude jen v rozmezí od 5 do 8 stupňů Celsia.
1: Tak jak se zdá, přišel podzim, vážení přátelé, to byl meteorolog Tomáš Vejvoda z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Ujel mi vlak.

0: Volby 2026.
1: Druhým dnem pokračují volby do obecních a městských zastupitelstev a taky do 1/3 senátu. Místnosti se uzavřou přesně ve 14 hodin. Před 4 lety přišlo v Karlovarském kraji k volebním urnám necelých 41% lidí. Vůbec nejnižší volební účast v kraji byla v Citicích na Sokolovsku, kde je teď reportér Václav Malý.
2: Dobré ráno. Volební místnost se tu otevřela asi před 25 minutami a zatím přišli odvolit 3 lidi. V Citicích je jediná volební místnost, a to na obecním úřadě. Výběr kandidátů tu voliči mají omezený, stejně jako před 4 lety tu totiž sestavili jen jednu kandidátní listinu. V minulých komunálních volbách tu hlasovalo 28,18% voličů. Hlasovalo tedy 204 ze 724 oprávněných voličů. Pro srovnání, nejvyšší volební účast v Karlovarském kraji tehdy zaznamenali Prameny na Chebsku, k urnám tam přišlo 90,5% voličů.
1: No a jaký je zájem o ty letošní komunální volby? Chodí víc lidí?
2: Letos je v seznamu také 724 voličů. Během včerejšího dne jich odvolilo 114. Podle pětičlenné volební komise probíhají volby zatím bez problémů. Lidé vybírají zastupitele do 11členného obecního zastupitelstva. Volební místnost se uzavře ve 14 hodin. Poté můžou posluchači sledovat průběžné výsledky na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Tolik o volební účasti v Citicích na Sokolovsku a Václav Malý, děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou a pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřely v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Město Bochov nabízí občanům ze spádových obcí bezplatnou autobusovou dopravu k volební místnosti. Mimořádný spoj zajištěný městským úřadem je zdarma. Ještě dnes bude zajíždět do všech okolních obcí. O služby chodovského expresu v Chodově na Sokolovsku je velký zájem. Určený je pro seniory, kteří potřebují dopravit k lékaři nebo na úřady. Od začátku letošního roku do konce září najel téměř 21 000 kilometrů. Největší zájem o jízdy měli lidé v září, kdy expres najel téměř 3 000 kilometrů. Ještě dnes do 17 hodin je možné odevzdat staré domácí elektrospotřebiče v akci Recyklační víkend. Stánek najdou u budovy Národního technického muzea v Praze na Letné. Z nich si potom budou kurátoři vybírat do muzejních sbírek. 25 let na hudební scéně a své 40. narozeniny dnes koncertem oslaví Tereza Kerndlová. V pražském fóru Karlín zaspívá své nejznámější písně i skladby z alba Diamanty. Spolu s Terezou Černochovou připomene také začátky ve skupině Black Milk. Jejich společné vystoupení bude poctou zesnulé Heleně Zeťové. Fotbalisté Slávie vyhráli v šancelize páté utkání v řadě. V 10. kole zvítězili na stadionu posledního Zlína 1-0. V čele neúplné tabulky tak mají 6-bodový náskok před druhým Libercem. A dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm a teploty do 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly poslední krátké zprávy sobotního dobrého rána, ale nemusíte mít žádné obavy. Bavit a informovat vás budeme i nadále. Už za chvíli v Ahoj rádiu padne otázka, k čemu se dá použít jelení lůj. Tak co myslíte? Teď už Věra Špinarová.

0: čemu se dá použít jelení lůj?
1: Aby jsme neměli lišaj.
2: Na pusu.
3: Aby na motorku taky.
4: To je takový malovátko.
5: Aby nás nebolely zuby.
6: To se maže na pusu.
7: Aby nikoho nebolely nohy.
8: To je nějaký krmení.
9: A to ty jelení jí. Jim to hodně chutná.
10: Aby my jsme bez toho měli jako náhradní střely.
11: Nebo že je to nějaký stádo těch jelenů.

0: počasí.
1: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, během odpoledne se začne oblačnost od západu protrhávat a objeví se už jen lokální přehánky. Večer bude místy až jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů a vůbec neuzná

Se s Českým rozhlasem Karlovy Vary společně trávíme sobotní ráno. Přesně za 9 minut přichází 9. hodina a s ní další aktuální zprávy v podání Matěje Štecha. No a hned potom pořád mezi nebem a zemí, ten nás vezme na Náchodsko, kde spolek Letokvět mapuje kříže podél poutní cesty. Kniha Odpuštění vám poradí, jak přežít dobu plnou konfliktu, kde hledat pevný bod v čase nejistoty a zda může být odpuštění cestou, jak nezůstat uvězněni v nenávisti. Dozvíte se více, už za chvíli čeká na vás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti budou otevřené do 14 hodin. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji byla na konci září 5,8%. Nová rezervace Číhanské slatě na Chebsku chrání vzácné vývěry minerálních vod. Dnes bude většinou zataženo a teploty do 14 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech.
1: Volby 2026.
0: Hlasovací místnosti budou dnes otevřené do 14 hodin. Vybírat můžete komunální zastupitele a třetinu senátorů. Včera policie během voleb řešila komplikace třeba v Moldavě na Teplicku. Přivolali lidé, které nenechal odvolit starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se voliči k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec ale říká, že obec nepostupovala správně.
2: My máme za to, že volební orgán, obecní úřad nemá žádný právní základ procesní pro vyškrtávání voličů ze seznamu, ale rozhodnou to definitivně soudy.
0: K volbám včera dorazila většinou pětina až třetina voličů. Úřad práce evidoval v Karlovarském kraji na konci září přes 11,5 tisíce lidí bez zaměstnání. Oproti srpnu se jejich počet výrazně nezměnil. Volných pracovních míst ale o zhruba 370 přibylo. Na jedno volné pracovní místo připadalo v kraji v září 3,4 desetiny uchazeče o zaměstnání, říká ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Karlových Varech Pavel Kučera.
3: Nejméně hlášených volných míst je tradičně v okrese Sokolov. Konkrétně se jedná o 298 míst a na jedno volné místo tak připadá téměř 15 uchazečů. Odlišná je situace v okrese Cheb, kde na jedno volné místo připadá 1,6 uchazeče.
0: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlásila na Chebsku novou přírodní rezervaci Číhanské slatě. Jak uvedla mluvčí agentury Karolína Šulová, rezervace v chráněné krajinné oblasti Slavchovský les chrání divoké vývěry minerálních vod, které jsou ve střední Evropě už raritou. Číhanské slatě jsou ve východní části HKO Slavchovský les v údolí Lučního potoka mezi Číhanou Babicemi a Poutnovém nedaleko Teplé na Chebsku. Vyhlášením přírodní rezervace se pro běžné návštěvníky téměř nic nemění. Území nadále je volně přístupné. Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se vyhradil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon o zpřísnění sankcí na Rusko.
1: Sport.
0: Hokejistům Karlovarské energie nevyšel zápas v Liberci. V 9. kole Tipsport Extraligy podlehli domácím Bílým Tigrům 0-5. Rozhodla první třetina, ve které domácí čtyřikrát skórovali. Pokračuje trenér Západu Čechů Pavel Patera.
4: Nějakých 7-8 minut vyrovnaný zápas do té první reklamy a mezi těma dvouma reklamama. Nechci říct, že nám to napadalo, protože nám to tam napadalo naprosto správně. Liberečel do toho předbrankového prostoru u nás ve třetině, tam vyhrával veškerý souboje. My jsme tam u nich ve třetině nechodili. Zasloužená první třetina 4-0 a to vlastně rozhodlo o výsledku.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm. Odpoledne se začne oblačnost od západu protrhávat a objeví se už jen lokální přehánky. Večer bude místy až jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Vane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech na silnici 6 na úrovni Čertova ostrova ve směru na Prahu je z důvodu opravy železničního mostu na silnici zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
5: Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže podél poutní cesty a bádá proto i v archivech. Karel Sladký zjišťoval víc. Válečné trauma na druhou zažívají už 4,5 roku ukrajinské psychoterapeutky. Potýkají se totiž nejen s traumaty svými, ale i svých klientů. O jejich zkušenostech už za chvíli. Jak přežít dobu plnou konfliktu, kde hledat pevný bod v čase nejistoty a může být odpuštění cestou, jak nezůstat uvězněni v nenávisti? Tím se zabývá kniha Odpouštění, kterou vám představíme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Poslední 4,5 roku jsou pro psychoterapeutky z Ukrajiny nekonečné. Zatím se ale nezdá, že by se jim konečně začalo blýskat na lepší časy. Jak pracovat s psychickými následky války a jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? To jsou otázky, které se položili účastníci konference Válka a mír, kterou připravil Rafael Institut. Mezi přednášejícími byla i psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka a lektorka Věra Roubalová Kostlánová. S Noemi Fingerlandovou mluvila o své supervizní práci právě s psychoterapeutkami, které přišly z Ukrajiny.
1: Včera tady měla svůj příspěvek Anička Michalčuk, která je psycholožka a která pracuje s ženami vojáků na Ukrajině. Její zkušenost byla neuvěřitelně autentická a těžká, protože žít neustále v sirénách a v zásazích raket a dronů je opravdu hrozně těžký a ona moc dobře mluvila o tom, jak si uchovat nějakou rovnováhu a jak moc dělat teda tu svoji psychoterapeutickou práci, ale mluvila taky o tom temnu, který občas na ní padá, protože je to opravdu těžký a hlavně to nemá žádnou perspektivu, ale zároveň jsem od Aničky cítila takový velký odhodlání se prostě nedat. To je neuvěřitelné.
2: Říká psychoterapeutka a bývalá chartistka Věra Roubalová-Kostlánová a doplňuje, v jaké situaci jsou ukrajinské psychoterapeutky u nás.
1: Už po těch 4,5 letech by chtěli konečně začít dělat svůj profesionální život. Tady nemůžou pracovat jako terapeutky, protože by museli mít na to český vzdělání. Většinou tady pracují jako v roli sociálních pracovníků nebo nějakého pomocního personálu.
2: Terapeutky se věnují klientům u nás, ale hlavně online, těm přímo na Ukrajině.
1: Ty klienti jsou zatížený tou celou válečnou situací obrovsky, ale oni taky. Takže oni to mají jakoby na druhou, jo? Mají to ještě od klientů a mají ještě svoje příběhy vlastní, které jsou taky těžký. Mám psychoterapeutku, který teď zabili muže na frontě. Přijdou mi ty ženy velice takový stateční a hrdý. A na rovinu, to se mi zdá, že jsou trošku jiný než my a mají i jiný humor. A oni se tím humorem hodně bránějí tomu nepadat do nějaký hluboký deprese.
2: Co je pro ukrajinské terapeutky největší výzva?
1: Velice je tam vidět, jak tu situaci nekonečnou odnáší jejich tělo. Jo? Somatizujou, takže od takového 3. roku té války jsou docela dost nemocní, mají vážní choroby a s tím se perou a snaží se být furt jako v práci a vydělávat taky a být jako prospěšní.
2: Z jakých zdrojů ukrajinské terapeutky čerpají sílu?
1: Mají velkou sílu v tom, že jsou taková jako malá parta, že se navzájem podporujou. Oni potřebují být v té realitě a zároveň toho nemít moc, jako nepouštět si ty hrozní zprávy, které odtamtud stále jdou o počtu mrtvých a raněných. Vlastně oni sami dospívají k tomu, hledat tu míru, kolik unesu. To je, myslím, jako strašně důležitý, být v té realitě, nečekat naděje nějaký, vědět o tom, co se děje, být jako na zemi. I to je hodně těžký.
2: Jak podle Věry Roubalové Kostlánové vidí válku Češi?
1: Moje zkušenost je bohužel taková, že opravdu na tu válku hlavně mladí vůbec nejsou připravovaní a připravení. Některý jdou do aktivních záloh a prostě vědí, že je potřeba trošku jako dělat něco se svojí odolností a prostě se připravovat. To z mý strany není žádný strašení. To je prostě ta realita, o který by se mělo nahlas mluvit a mělo by to i zaznívat z naší vlády a tím víc pomáhat Ukrajině a snažit se preventivně tomu zabránit.
2: Uzavírá Věra Roubalová-Kostlánová.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Lidé v Hrádku u Nechanic na Hradecku dnes a včera v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku, hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostel dost kapacit. Pokud lidé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat také koncerty, výstavy nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Ve věku 99 let ve středu zemřel někdejší děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a jeden z prvních signatářů Charty 77 Jakub Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. Od 60. let patřil k výrazným teologům v evangelické církvi, ve které sloužil jako duchovní. Kvůli svým kritickým postojům ztratil v roce 1974 státní souhlas k výkonu duchovní činnosti a již jako civilní zaměstnanec podepsal Chartu 77. Pořádal mimo jiné bytové semináře a publikovat mohl pouze v zahraničí. Děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se Trojan stal krátce po sametové revoluci. Kající pouti pražské arcidiecéze, kterou svolal pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl, se v pondělí na cestě z Hostivice u Prahy do františkánského kláštera v Hájku u Červeného újezdu zúčastnil odhadem přes 600 lidí. Do cíle pouti v Hájku poutníci dorazili po 6:30 večer. Přibyl kající pouť svolal kvůli mravním a majetkovým deliktům, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu. No.

Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Také kapelu Buty jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Spolek Letokvět mapuje na náchodsku kříže a křížky podél poutní cesty. Odkaz krajiny je podle něj důležitý a pro bádání využívá i archivy farností. Více zjišťoval redaktor Karel Sladký.
1: V kostele v Dolanech na náchodsku v Královéhradeckém kraji můžete vidět křížky, které se váží k místům na náchodsku v okolí Dolan a my vám je teď představíme s Jitkou Otovou.
2: Nejdřív byly postaveny kříže v obci Čáslavky. V roce 1860 se místní obyvatelé složili na křížek, který teďka stojí uprostřed návsi. To je jeden z těch křížků úplně nejstarší, i když možná vlastně ještě starší je křížek Ludvíček, který nechal postavit sedlák Ludvík v roce 1858 a je to vlastně teďka na okraji pole u zaslepené cesty, kterou přetěl v obchvat, takže to je tady místní.
1: Zaujal mě ten název, nebo zaujal mě popis, který je vlastně na tom podstavci toho kříže.
2: Tento svatý kříž je zřízen od Jana Ludvíka a Anny manželky léta páně 1858 dne 25. máje.
1: Není úžasné, že takovou dobu vydržel?
2: No, tak on už je opravován a rekonstruován.
1: Je, ale ten základ tam je pořád. No. Jaká další zajímavá místa tady v okolí můžeme zmínit?
2: Ještě další křížek je na Sebuči, tam přesně neznáme, proč byl vystavěn. Tam tu historii, to jsme nedohledali zatím, to nás ještě čeká. Pak je teda na místním hřbitově je kříž, který tady stál na místě, kde je dnešní kostel. A pak tadyhle v Krapčicích, to je další křížek, který byl snad teda údajně za uzdravení dítěte postaven.
1: Těch křížů a křížků je poměrně hodně tady na Dolansku v okolí. Myslíte si, že to je ten hlavní odkaz i těch lidí, kteří třeba věřili v té době, taky jako poděkování vlastně?
2: No určitě. A navíc taky ještě v Hermanicích byl poutní kostel, takže vlastně okolo všech cest, které vedly do Hermanic, tak jsou postaveny křížky podél té poutní cesty, protože tam dřív se chodilo jako za uzdravení, protože se tam udál zázrak. Díky tomu tam pak vzniklo to poutní místo.
1: Ne všude ty kostelíky jsou v dnešní době, ale ty kříže jsou, takže lidé chodí k těm křížům. Někdy nahrazují i ta...
2: No, my jsme zjistili, že vlastně tady moc jako lidi ani nevědí proč, takže sami jsme pátrali pamětníci v pamětní knize farnosti a hledali jsme, proč vlastně ty křížky tady vznikly, kdo je zřídil a vlastně tu jejich historii, že jsme zjistili, že se to jako pozapomnělo. Takže je dobrý to pro dnešní dny připomínat a lidi se o to docela zajímají.
1: A máte to tady zmapováno, kolik těch křížů a křížků zhruba, dá se říci?
2: No, tak tady máme 5. Ale ještě jsou další, které zatím jsme nestihli zmapovat, tak to nás čeká. A je to ještě jeden zapomenutý v Krapčicích a v Nasebuči. A případně ještě budou po okolí určitě ještě další, o kterých třeba ani nevíme.
1: Vy jste, paní Jitko, říkala, mapujeme. Kdo mapuje? Kdo je zatím?
2: No, je to spolek Letokvět, který se zabývá vlastně místní historií. Je to takový náš jakoby zájem a zároveň teda ještě tady se snažíme nějakým způsobem udržovat rybník, který je hnedka vedle kaple, takže to je vlastně spolek, který tady působí v Dolane.
1: Takže Letokvět spojuje lidi, spojuje i to duchovno s přírodou.
2: Tak to bychom rádi. Píšou to jakoby příznivci, kteří nám fandí a podporují nás.
1: Proč je podle vás důležité i v dnešní době mapovat třeba právě ty kříže, křížky, sledovat?
2: No, je to taková paměť krajiny a bylo by dobré na to nezapomenout, aby ty lidi tušili, kde žijou a co se v té krajině událo. A dřív se lidi vztahovali k Bohu, že vlastně stavěli ty křížky na oslavu Boha nebo Ježíše Krista.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Karlovarsko. Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Jde totiž o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Natáčela Jana Strejčková.
1: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
2: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
2: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
2: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží.
3: Během prohlídky máte možnost

0: Hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek, 8. října ve 14 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak pravidelně uveřejňované na webu.

Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. 7. října jsme si připomněli 3 roky od teroristického útoku Hamásu na Izrael. Při němž bylo zavražděno více než 1200 lidí a 251 lidí bylo odvlečeno jako rukojmí do Gazy. Datum, které se stalo symbolem bolesti, strachu a hlubokého traumatu. Možná právě proto stojí za pozornost nová kniha Odpouštění, odpuštěně, kterou vydalo nakladatelství Toga. Ne proto, že by nabízela jednoduchou odpověď nebo návod, jak odpustit neodpustitelné. Autoři se ptají mnohem otevřeněji, jak přežít dobu přesycenou konflikty, kde hledat pevný bod v čase nejistoty. A může být odpouštění cestou, která člověku pomůže nezůstat uvězněný v nenávisti? Kniha přináší pestrou paletu pohledů. Mezi její autory patří například Fedor Gál, František Mikloško, Iveta Radičová, Daniel Pastyrčák nebo Marián Baláš. Kniha zaujala také Danielu Brůhovou.
1: Kniha Odpouštění rozhodně nepřichází kázat, ale klást těžké otázky v době, která je potřebuje slyšet. Zajímá mě, jak odpouštění vnímá jeden z autorů, sociolog Fedor Gál.
2: Jsem si řekl, hele Fedore, ty máš spoustu věcí, které musíš odpustit především sám sobě. Nedělal jsi v životě hodně konin a nebudeš to v sobě nosit. Zkus toho udělat součást svého života, jaké byl a srovnej se s tím. Pak je tam druhý aspekt, který je velice důležitý také, vědět odpustit lidem, kteří mi ublížili. Pak je tady něco, co je kolektivní a to, aby jsme se naučili odpouštět my jiným.
1: Proč je to tak důležité?
2: Protože většina konfliktů, které dnes zažíváme v privátním životě, globálně. Protože Blízký východ a Ukrajina jsou globální problémy, to nejsou nějaké lokální války. A když se nenaučíme odpouštět, tak to nikdy neskončí. A hrozí to globální kataklizmou.
1: Co vás vede k této myšlence?
2: Největší konflikty se dnes odehrávají mezi kulturami a náboženstvími. Já jsem se nedávno zeptal umělé inteligence, to je takový šlágr. Máš svědomí? A ona mi odpověděla, nemám. To mají jenom lidé. Já jsem stroj. A to je chytrá odpověď. Či existuje-li něco, co odlišuje lidství od všeho ostatního, je to svědomí.
1: Ale co to je svědomí?
2: Já jsem v poslední době fascinován četbou knížky, která se jmenuje Kázeň nahoře. Ten autor se jmenuje Lepide a on tam mluví o kázání rabína Ježíše. To slovo rabína zdůrazňuju. A on tam mluví například o lásce k nepříteli. To se mi strašně těžko konzumovalo.
1: A co tedy znamená podle Fedora Gála odpustit nepříteli?
2: Je něco, s čím přišel Ježíš jako s naprosto radikální změnou paradigmatu a lidského duchovna. Je to hrozně těžký. Člověk chce-li přemýšlet o odpouštění, musí mít nějakou normu nad sebou, nějaký kánon.
1: Myslíte tím například svědomí nebo desatero?
2: Kánon, který je pilířem euroatlantické civilizace, to není jenom desatero, to není jenom antická filozofie, je to i to hodnotový nebe, ten kánon, ta maxima, která nás drží na úzdě, alespoň doufám. A proto mě často trápí, potkávám-li se v církevních kruzích mezi věřícími, a to je jedno, jestli to jsou židé, křesťané nebo muslimé s pokrytectvím, s tím, že něco říkají a něco jiného dělají, tím, že hlásají netoleranci vzájemnou a naštěstí potkávám takový opaky.
1: Jak byste ty opaky charakterizoval? Jakou mají víru?
2: To, co dělá víru silnou, důležitou, nezbytnou, která z víry dělá naději, je právě ta schopnost kráčet proti proudu, proti zaběhaným kolejím. Telegram s adresou svět.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: V posilovnách se obvykle razí jednoduché a úderné anglické heslo. No pain, no gain. Překlad je jednoduchý. Žádná bolest, žádný zisk. Těm, kdo cvičí, se tak připomíná, že svaly i fyzickou sílu mohou získat jedině tehdy, když budou tvrdě pracovat, a také to, že k tomuto procesu patří i bolest. I v církvích se občas setkáme s tím, že nám někdo tvrdí, musíš být silný. Obvykle tehdy, když si procházíme těžkým obdobím a prožíváme bolest. Nebo nám naopak někdo řekne, jenom věř. A tak se snažíme být silní, mocní, veselí, vděční. Často pak máme deprese z toho, že se to nedaří, že je to velmi nesnadný úkol. Narážíme na vlastní limity. Sám jsem si takto párkrát skřípl sedací nerv, jenom proto, že jsem chtěl být silnější, a tak jsem naopak skončil slabší. Sám jsem párkrát propadal špatnému pocitu ze sebe sama, protože jsem ve vypjatých situacích nebyl tak silný ani vnitřně, jak jsem chtěl. Prorok Abakuk nám ale připomíná ve 3. kapitole v 19. verši, že nemusíme vždycky být silní jenom my sami, protože panovník, Hospodin je moje síla. Je to dobrá zpráva. Ve víře nejsme odkázaní sami na sebe. Na své síly. Můžeme i načerpat z externích zdrojů. Můžeme se spolehnout na to, že Pán Bůh je naší sílou. Vezměme to jako domácí úkol do dalších dnů, nespoléhat se sami na sebe. Jsou věci a je jich mnoho, na které nemáme žádný vliv. Nemůžeme ovlivnit rozhodnutí jiných lidí. Často jsme limitováni i v tom, jak moc dokážeme korigovat své reakce na to všechno, co se kolem nás děje. Věříme ale, že nad tím vším je Bůh, který má v rukou celý svět i nás, který je i naší sílou. Ovšem, nenechme se tím vést k rezignaci. Naopak, spolehněme na Boha, abychom mohli zajít dál, než nám naše síly stačí. Apoštol Pavel říká, proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu. Píše to v prvním listu Timoteovi ve 4. kapitole v 10. verši. Jsou věci, které nejsou v našich rukou. Přesto můžeme po světě chodit s otevřenýma očima a otevřeným srdcem. Být tu pro lidi, kteří potřebují pomoc. Namáhat se a zápasit, protože naše naděje není jenom v tom, že my sami jsme dost silní, ale i v tom, že máme po svém boku silného Boha.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Začal druhý den komunálních a senátních voleb. Ostrov u Karlových Varů v pondělí otevře rekonstruované saunové centrum. V Praze začíná 11. ročník festivalu Humbug Fest zaměřený na young adult literaturu. Dnes bude většinou zataženo a teploty do 14 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech.
1: Volby 2026.
0: Druhým dnem pokračují volby do městských a obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti se uzavřou přesně ve 14 hodin a v zápětí začne sčítání hlasů. V komunálních volbách před 4 lety byla v Karlovarském kraji nejvyšší volební účast v Pramenech na Chebsku, a to 90,5%. Naopak nejmenší zájem o volby byl v Citicích na Sokolovsku. Máme tam reportéra Václava Malého.
2: Tady v Citicích před 4 lety hlasovalo 28,18% voličů. I letos, stejně jako před 4 lety, mají obyvatelé na výběr jen z jedné kandidátní listiny. Volební místnost tu otevřela před 2 hodinami a dnes tu bylo volit 27 lidí. V minulých komunálních volbách tu odvolilo 204 ze 724 oprávněných voličů. Letos tu zatím odevzdali 141 hlasů. Citic u Sokolova, Václav Malý, Český rozhlas.
0: V Ostrově u Karlových Varů dokončují rekonstrukci saunového centra. Do přestavby více než půl století starého areálu město investovalo 35 milionů korun. V pondělí ho radnice otevře veřejnosti ve zkušebním provozu. Na konceptu interiéru se podílel architekt Břetislav Kubíček.
3: Bude mít celkem 5 saun různých typů, to znamená, máme tady infrasaunu, biosaunu, parní kabinu, malou a velkou finskou saunu. K tomu dvě odpočívárny, jednu víceméně světlou, jednu tmavší, plus nezbytné zázemí k tomu.
0: Nový saunový svět v Ostrově bude mít kapacitu 40 osob. Literatura pro dospívající a mladé dospělé dnes zaplní pražské O2 Univerzum. 11. ročník festivalu Humbug Fest přivítá přes 50 autorů a dalších hostů. Mezi nimi i americkou spisovatelku Marisu Majerovou, autorku série Měsíční kroniky. Z českých přijedou například Kateřina Šardická nebo Karolína Zoe Meixnerová. Návštěvníky čekají besedy, autogramiády a tvůrčí workshopy. Součástí programu bude také soutěž kostýmů inspirovaných knižními postavami. Při ruském útoku na ukrajinské Záporoží zemřelo nejméně 7 lidí a dalších 10 je zraněných. Informoval o tom náčelník regionální vojenské správy na síti Telegram. Další lidé podle něj stále mohou být pod troskami. V ruském Rostově nad Donu na jihozápadě země je po ukrajinském dronovém útoku 6 zraněných. 2 z nich jsou v nemocnici. Uvedl to gubernátor Rostovské oblasti.
1: Sport.
0: Po prohře 2-5 v úvodním semifinále playoff extraligy ve Vsetíně přivítají nohejbalisté Karlových Varů svého soupeře v domácím prostředí. Hrát se bude v Sokolově od 17 hodin. Kapitán Liaporu Jan Vanke věří, že jeho tým zlepší svůj výkon a vrátí sérii na Valašsko.
4: Musíme určitě k tomu zápasu přistoupit úplně jinak, ať už svou bojovností, tak hlavně tou trpělivostí, která nám v tom zápase scházela. Určitě bych byl strašně moc rád, kdyby přišlo hodně diváků na zápas do Sokolova, do haly Ište, a já věřím, že diváky předvedeme zlepšený výkon a že se ještě o to v finále opereme.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Vane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout, a biozátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice u koupaliště.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobbyredaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V tom vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to ubroskvé. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí. Ale mravenců je stále plno. Nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Ty je prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce tři úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože jak chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to zná udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím, no a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je hraná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechránit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovali, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svého kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu, a chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: rybářský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně necháme se překvapit. Víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti budou otevřené do 14 hodin. Zámek Kinžvart na Chebsku příští rok představí zrekonstruovaný Metternichův kočár. Sokolov rozšíří zázemí zimního stadionu. Dnes bude většinou zataženo a teploty do 14 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech.
1: Volby 2026.
0: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila několik menších podnětů.
2: Jak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
0: Na zámku Kinžvart na Chebsku restaurátorky dokončují opravu Metternichova kočáru. Pochází z první třetiny 19. století. I když byl několikrát opravovaný, přesto byly restaurátorské práce zapotřebí. Týkaly se jak kovových a dřevěných částí, tak i například textilu. Jak říká kastelán Ondřej Cink, opravy trvaly několik let.
3: Hlavní očista probíhala na místě, protože ten kočár není možné odstěhovat z místnosti, kde se nachází, protože zde byl před mnoha lety de facto zazděn a pokud nechceme zámek bourat, tak vlastně ty práce musí proběhnout přímo na místě.
0: Opravený kočár bude součástí nové expozice, kterou zámek připravuje pro novou sezonu. Sokolov vybuduje další šatny na městském zimním stadionu. Jak uvedlo vedení radnice, v prostorách bývalé restaurace vznikne zázemí pro malé hokejisty. Hlavně ti nejmladší si nemají kde ukládat výstroj, protože současné šatny kapacitně nestačí. Dispoziční změnou a kompletní rekonstrukcí vzniknou tři šatny se sociálním zázemím. Cena projektu je zhruba 6,5 milionu korun včetně DPH. Na obrazovky České televize se dnes vrátí Star Dance. 14. ročník taneční soutěže bude poslední pro moderátory Marka Ebena a Terezu Kostkovou. O přízeň televizních diváků se utká 10 tanečních párů.
4: Desítka osobností se už od léta věnuje tvrdému tréninku. Mezi soutěžícími budou zpěvačka Marta Jandová, kaskadérka Hana Dvorská, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
5: Takový od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít.
4: Výkony soutěžících ohodnotí čtyřčlenná porota, do které se vrací Zdeněk Chlopčík. Novou tváří poroty bude choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Star Dance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
6: Možní divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry.
4: Star Dance patří k nejsledovanějším pořadům České televize. Vítěze 14. řady se diváci dozví 12. prosince. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenistka Nikola Bartuňková si finále turnaje v Pekingu nezahraje. V semifinále podlehla Rusce Miře Andrejevové 2x2-6.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Vane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na 154. kilometru D6 ve směru na Cheb je hlášená sražená srna. Dávejte pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Příjemné dopoledne ve společnosti Rádia vašeho kraje přeje Pavlína Kyselová. Je sobota 10. října a právě na dnešní den připadá Den duševního zdraví. V tento den bychom si měli všichni nalézt alespoň chvíli na duševní pohodu, klid, naučit se zvládání stresu a každodenního zhonu. Řešení jsou různá, každý si najde ten svůj způsob sklidnění. Někdy zkrátka stačí zaměřit se na přítomnost a žít tady a teď. A my vám tady a teď budeme hrát i nadále českou muziku pro lepší náladu, tak nás poslouchejte.
1: Dobré dopoledne a Pavlína Kyselová.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina. Je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
3: Kocholoušek?
2: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
3: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
2: Synek z bohaté rodiny Griswold Lori Lard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nového střihu, později podle místa pojmenovaném Tuxedo, neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden.
4: It is me, Usama bin Laden.
2: Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová Pecková.
5: Hlavně, že jste dorazili včas.
2: A 65 je herečce Zuzaně Bidžovské. Já přeju hezkou sobotu.

Festival svůní jablečného štrůdlu přímo v srdci Mariánských lázní. To je Lázeňský festival jablek. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na hlavní kolonádě v Mariánských lázních už jeho 14. ročník. Do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, nejkrásnější jablko a výtvarné soutěže pro děti se můžete přihlásit na místě do 9:30 dopoledne. Hlavní cenou pro vítěze je poukaz v hodnotě 5000 korun do některého z elektroobchodů. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Volby 2026.
1: Lidé v České republice i dnes rozhodují o novém složení vedení měst a obcí. Volí taky zástupce do třetiny horní komory parlamentu. Právě teď se ale vypravíme do Krušnohorského Božího daru, kde hlasování sleduje reportér Zdeněk Trnka. Pěkné dopoledne.
2: Dobrý den z Božího daru, kterého se tentokrát netýkají volby do Senátu. Jsou tady pouze komunální volby. Přes 200 oprávněných voličů tady rozhoduje o novém složení sedmičlenného zastupitelstva. O hlasy voličů tady usilují tři politická uskupení a jeden samostatný kandidát. Celkem se tady snaží oslovit voliče 23 osobností. Nejstaršímu kandidátovi je 72 let a naopak nejmladšímu je 32. Také tentokrát je hlasovat místnost umístěná do přízemí staré radnice, do místnosti, kde se odehrávají prakticky všechny důležité akce města.
1: Jaký je letos o volby v Božím daru zájem?
2: Tak ve volební místnosti je dnes na první pohled klid, nicméně podle volební komise už večer byla odvolit více než polovina místních voličů a také dnes prý lidé od rána chodí prakticky pořád. Jinak je třeba samozřejmě připomenout, že tady v Božím daru mají lidé o volby tradičně velký zájem. Volební účast se tady pravidelně pohybuje kolem 70-80%. A to je tady v Karlovarském kraji velmi dobrý výsledek, protože třeba při posledních volbách v roce 2022, tedy při posledních komunálních volbách, přišlo tady v regionu odvolit do hlasovacích místností necelých 41% oprávněných voličů.
1: Čím jsou letos v Božím daru volby výjimečné?
2: Výjimečné jsou hlavně tím, že horské městečko má za sebou poměrně bouřlivé 4 roky. Představitelé města třeba neúspěšně hledali investora pro schátralý hotel Klínovec, který město vlastní. V Božím daru se také konalo referendum o výstavbě nových bytových domů v lokalitě Rýžovna. Tento projekt obyvatelé města v referendu odmítli. Je třeba také říci, že po celé volební období panovaly v zastupitelstvu napjaté vztahy mezi koalicí a opozicí. Názorové rozpory vyvrcholili letos v srpnu, kdy 3 opoziční zastupitelé na své funkce rezignovali a poslední měsíce tak zastupitelstvo pracovalo v neúplném složení.
1: Už druhý den sledujeme komunální volby a volby do třetiny Senátu. Situaci v Krušnohorském Božím daru popsal reportér Zdeněk Trnka. Děkujeme a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Pavol Habera a tým dospíval v 11 hodin 35 minut. My pokračujeme dál, a to další zajímavostí. Na okraji karlovarské vilové čtvrti Westend stojí vila, kterou si nechal na začátku 20. století postavit pokračovatel známé likérnické rodiny Gustav Becher. Důmu měl poskytovat pohodlné bydlení i reprezentativní zázemí a na svou dobu byl vybavený řadou technických novinek. Nechyběly například venkovní rolety ovládané z interiéru nebo důmyslné ventilační zařízení. Dnes vila slouží jako interaktivní galerie. Kromě výstav nabízí také vzdělávací programy a oblíbené jsou i komentované prohlídky zaměřené na historii budovy.
1: Becherova vila určitě patří k ikonám lázeňské architektury v Karlových Varech, už i tím, že vlastně je to vila slavné rodiny, která se velmi přičinila k vyhlasu Karlových Varů, a samozřejmě ty interiéry, které to jsou, inspirované vlastně dobou historismu, takže tady můžete najít prvky secese, prvky baroka, prvky renesance a podobně, takže všechno je tady skloubené na jedné budově.
2: Říká edukátorka Pavla Vargová.
1: Tady vlastně bylo takové reprezentativní schodiště, kde Gustav Becher se svojí rodinou vítal návštěvníky a své hosty, takže tady tím atraktivním vchodem vcházeli a mohli být hnedka uchvácený tím pohledem do toho interiéru. I to schodiště vlastně je skutečně osazeno 24-karátovým zlatem. Je to vlastně takové plátkové zlato, kterým se osází to zábradlí.
2: My teď tím schodištěm projdeme, kam vstoupíme.
1: Vstoupíme pod takzvaný světlík, budeme se vlastně v tu chvíli nacházet téměř uprostřed Becherovy vily, protože ta je vystavená ve čtvercovém půdorysu, takže takhle krásně se před námi otevře pohled o několik pater nahoru a pohled do celé budovy.
2: My se podíváme teď do společenského sálu Becherovy vily, ten se využívá k čemu?
1: Společenský sál, nebo tedy my říkáme slavnostní sál, tak zde zahajujeme právě slavnostní vernisáže nových výstav, pořádají se tady různá představení, koncerty, a původně ale to byla jídelna.
2: Takže my se nacházíme v jídelně rodiny Becherů.
1: Ano, tady původně byla jídelna s obrovským oválným stolem. Gustav Becher tady slavil své 80. narozeniny. Byl tady vlastně ve

0: zakončení v podobě zimní zahrady, tak tady byla taková exkluzivní věc a to je ventilace. Už v té době, vlastně před 100 lety, tak architekt Hrell myslel na to, že se tady bude jíst, že tady bude nějaký odér sídla, tak aby nešel do celé té budovy o několik pater nahoru, tak vlastně tady těmi mřížkami, které vidíte v tom stropě, tak odcházely tyto výpary pryč.
1: Od roku 2011 je Becherova vila pobočkou Galerie umění Karlovy Vary a funguje jako interaktivní galerie. Aktuálně je v ní k vidění výstava karlovarského rodáka, malíře a sochaře Wilhelma Hagera. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Víte, že město Aš patří k obcím s nejkratším názvem v republice? Dvoupísmený název má ještě Eš na pelhřimovsku. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

V 11 hodin 52 minut dospívali Reddy Kirken a Michal Hrůza. A za 8 minut přichází Pravé poledne a s ním další porce aktuálních zpráv. A za zprávařským pultem už je připravená kolegyně Lenka Poláková. No a mě tady ve studiu vystřídá Petr Čimpera. Ten s vámi prožije další hodinu plnou muziky. Muziky, kterou si už teď můžete objednávat na telefonním čísle 221 55 37 37. A nebo pokud nejste ten typ, který se rád, jak si ukáže v éteru, tak zvolte e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Obě cesty jsou správné, obě cesty vedou sem do Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde vám rádi splníme vaše přání v podobě písničky. Já se s vámi loučím pro dnešní den, budu se těšit zase zítra při odpoledním vysílání. Hezký zbytek soboty vám přeje Pavlína Kyselová.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: O složení městského zastupitelstva rozhodují také v Božím daru. Voliči tam vybírají ze 4 kandidátních listin. V Ostrově zítra začíná festival Oty Hoffmana. Nabídne na 40 filmů, nejvíc v celé historii přehlídky. A je Světový den duševního zdraví, připomíná, aby se lidé nebáli mluvit o svých psychických problémech. Dnes bude většinou zataženo, teploty do 14 stupňů. Dobré poledne, přeje Lenka Poláková.
1: Volby 2026.
0: V České republice dnes lidé rozhodují o tom, kdo povede města a obce v následujících 4 letech. Voliči taky určí své zástupce do třetiny senátu. V krušnohorském Božím daru lidé hlasují o nové podobě 7členného městského zastupitelstva. Volby tam sleduje reportér Zdeněk Trnka.
2: Tady v Božím daru lidé vybírají ze 4 kandidátních listin, figuruje na nich celkem 23 osobností a nové zastupitelstvo bude 7členné. O volby je tady tradičně velký zájem, podle volební komise přišla odvolit více než polovina voličů už včera odpoledne a večer a lidé chodí od rána i dnes. A stejně jako v celé republice, i tady se volební místnost uzavře ve 14 hodin, to znamená za necelé 2 hodiny. Z Božího daru Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Ostrově na Karlovarsku zítra začíná dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. 58. ročník má na programu víc než 40 soutěžních snímků. Promítat se bude v Ostrově, ale taky v Karlových Varech a v Sokolově, říká dramaturgyně festivalu Lucie Hauserová.
3: Filmy, které máme v soutěži i mimo soutěž, nesmí být starší než 2 roky. To je první kritérium. A my vzhledem k tomu, že udělujeme filmy v různých kategoriích, tak my se musíme vlastně soustředit i na tvorbu třeba pro děti do 12 let a od 13 do 18 a potom pro ty nejmenší.
0: Mezi oceněnými osobnostmi bude Zdeněk Svěrák nebo herečka Veronika Frejmanová. Festival potrvá do 16. října. Dnes je Světový den duševního zdraví. Lidem má mimo jiné připomenout, aby se nebáli mluvit o svých psychických problémech a řešili je včas. Předloni v Česku podle posledních dat Českého statistického úřadu spáchalo sebevraždu 1561 lidí, v průměru tedy asi 4 lidi denně. Rychlou pomoc v případě duševních potíží nabízí mimo jiné krizové telefonní linky, třeba linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Hurikán Isaias zeslábl na první kategorii. Poté, co zasáhl pobřeží amerického státu Florida, v něm vítr zpomalil ze 165 asi na 105 km za hodinu. Ve státech Florida a Alabama je teď podle serveru Power Outage bez elektřiny asi 600 000 lidí. Hurikán dál míří právě na sever do Alabamy, kde by měl ještě dnes zeslábnout na tropickou bouři.
1: Sport.
0: V 9. kole Tipsport Extraligy karlovarští hokejisté prohráli v Liberci 0-5. Energie už v úvodní části 4x inkasovala a to se podepsalo na vývoji zápasu. Moc dobře si to uvědomoval obránce Mateo Kočí, kterého mrzelo, že Západočeši moc nepomohli brankáři Danielu Královi. Pokračuje Kočí.
4: Takový vstup jsme si určitě nepředstavovali. Hlavně mě štve, že jsme prostě toho Kinga tam v tom nechali vykoupat. Prostě Liberec byl lepší, musíme si tomu říct nejvíc, co můžeme a zapracovat na tom vstupu a na celém výkonu.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Pěkný dobrý den. Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary začíná pořad, do kterého můžete psát na e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz a nebo nám telefonujte až do 13. hodiny na linku 221 55 37 37. Je to tak, začínají sobotní písničky pro vás. Dnes je 10. října 2026 a svátek má Marina a Marin. Tak pokud znáte nositele těchto křestních jmen, poblahopřejte třeba hezkou muzikou na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. U mikrofonu víkendového vysílání je Petr Čimpera. Přeju vám pěknou sobotu a klidný poslech. No a na úvod první písnička Den, kdy se vrátí láska k nám. Tak snad i hodně lásky. Hezké odpoledne.

0: Na úvod sobotních písniček pro vás Leona Machálková, Petr Kolář, Den, kdy se vrátí láska k nám. Teď je 12 hodin a téměř 9 minut a na telefonu vítám pana Pavla z Prahy. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Zdravím vás samozřejmě a všechny posluchače Radia Karlovy Vary. A prosím bych zahrát písničku od pana Pavla Habery. Boli jsme raz milovaní a je to pro paní Janu z Mariánských Lázní. A přeju všem krásný, byť i deštivý den. Doufám, že bude sluníčko brzo. Naschledanou.
0: Pavle, děkujeme za to, že jste nám zatelefonoval. Písnička už je připravená. Zdravíme vás do Prahy a také vám přejeme hezkou sobotu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Tak to byl Paolo Habera na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary v našem sobotním vysílání. Teď je 12 hodin a 13 minut. Jakou písničku uslyšíme, tak to nám řekne Radek z Karlových Varů. Také vás vítám v našem víkendovém vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosil Aleše Brichtu a chtěl bych písničku zahrát pro Lenku z hospody Zlouček. A že se těším, až se ve čtvrtek uvidíme na té akci. Máme tam takový malinký koncertík.
0: Tak. No tak výborně. Tak třeba si tam, já nevím, jakou muziku budete poslouchat na tom koncertě?
1: No, ale Šebrichtu ne teda.
0: To je
1: malinká hospoda, takže tam budeme mít jenom jednoho takového zpěváka.
0: Komornější záležitost. Tak jo, Aleš Brichta, naslyšenou, Radku, přeji hezkou sobotu, mějte se fajn.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Víte, že v Karlovarském kraji žije necelých 300 tisíc obyvatel? Podle počtu obyvatel se jedná o nejmenší kraj České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: 12 hodin, 22 minut, je to tak, my v našem vysílání budeme sledovat dění po volbách, komunálních volbách v Karlovarském kraji, ve městech a obcích, ale k tomu se dostaneme po té zmiňované 14. hodině. Teď aktuálně do sobotních písniček pro vás telefonuje z Karlových Varů paní Míla. A já vás vítám na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pěkný den. Halo, halo, paní Mílo, slyšíme se?
2: Ano.
1: Ano, říkám, že vás vítám na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Vypínám si mobil, ano?
1: No hlavně ho nevypněte úplně, abychom se slyšeli. Spíš slumujete rádio.
2: Ano, ano, ano.
1: Tak, povídejte, komu budeme hrát a jakou písničku jste vybrala?
2: No tak vybrala jsem písničku Láska k nám přilétá, kterou zpívá karlovarská zpěvačka Marcela Králová. A poslala bych to, no prostě všem.
1: Všem posíláte tuhle písničku Marcely Králové. Dobře, ano. Připomeneme její hezký hlas. Ona svého času byla velmi populární zpěvačkou.
2: Ano.
1: To máte pravdu. A vidíte, když jsme připravovali tenhle song, jak jsem si já, moderátor, naběhl. Ano, protože z Karlových Varů pocházela také.
2: Taky.
1: Svého
2: ano.
1: času velmi oblíbená zpěvačka Vlasta Koudelová. Tak obě dvě velmi skvělým způsobem hudebně reprezentovali tohle město a já věřím, že Marcela Králová stále ještě reprezentuje. Tak.
2: Já taky doufám.
1: Dobře.
2: I když ztratila hlas, bohužel.
1: No tak víte co, zázraky
2: po
1: se dějí.
2: Úrazu.
1: Rozumím, ale zázraky se dějí, tak přejme jen to dobré, hlavně pevné zdraví. A vy jste vybrala písničku tedy Láska k nám přilétá a už zní na frekvencích našeho rádia. Tak vám přeju hezkou sobotu a naslyšenou.
2: Ano, já vám taky naslyšenou. Děkuju.

Tak do našeho sobotního vysílání zatelefonovala Míla z Karlových Varů a vybrala písničku od Marcely Králové Láska k nám přilétá. To už je minulostí, teď aktuálně 12 hodin 27 minut. No a další písnička je z naší došlé písemné pošty. Na e-mail přišel následující vzkaz. Dobrý den Petře, zahrajte nějakou veselou písničku pro všechny, kteří jsou stejně jako my dva v práci a že jich tento víkend je o pár desítek tisíce víc. Moc děkuji, podepsána je Věra. Tedy Věro, vidím, že pečlivě sledujete, kdo má o víkendu pracovní povinnosti, ale zase je řada těch, kteří odpočívají a třeba poslouchají naše vysílání. My jsme za to moc rádi. Takže já vás zdravím, Věro, ať vám práce utíká. No, nechala jste to na mě, tak já jsem vybral písničku Rose Garden. Je to písnička od zpěvačky Lynn Anderson a jen pro zajímavost, tahle zpěvačka za tenhle song získala cenu Grammy a byl to její veliký hit, teď zní na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary.

Máme 5 minut po půl jedné, posloucháte sobotní písničky pro vás, je 10. října 2026, pořád naladíte v našem vysílání každý den vždy mezi 12. a 13. hodinou a my jsme rádi, že nám telefonujete a také píšete. Další vzkaz přišel od Tomáše z Kláštereckého. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku s názvem Písnička pro tebe od skupiny Mňága a Žďorb a je to hudební dárek pro moji manželku Janu, které přeji hezké odpoledne a těším se na naše dnešní podvečerní setkání. Tak Tomáši, Jano, zdravíme vás. Možná teď aktuálně třeba pracujete, takže až se uvidíte, můžete si opět naladit naše vysílání. Teď aktuálně písnička pro tebe.

0: Skupina Mňaga až do Lrp na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Další písnička, tak to bude hudební dárek od paní Věry z Kinšperka, která k nám teď telefonuje do vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Chtěla bych zahrát.

0: nebo to je na mě, nevím.
1: La Paloma a zpívá to pan Gott s panem Rossi.
0: Ano, je to tak. Připravená je La Paloma, Semino Rossi, Karel Gott a hudební dárek od paní Věry k narozeninám její kamarádky. Tak vám přeju krásnou sobotu, naslyšenou a hezký
1: moc
0: den.
1: Mockrát vám děkuji, naschledanou.

0: Mariánských lázní. To je lázeňský festival Jablek. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na hlavní kolonádě v Mariánských lázních už jeho 14. ročník. Do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, nejkrásnější jablko a výtvarné soutěže pro děti se můžete přihlásit na místě do 9:30 dopoledne. Hlavní cenou pro vítěze je poukaz v hodnotě 5000 korun do některého z elektroobchodů. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A teď máme 12 hodin a 44 minut, posloucháte ty sobotní, 10. říjnové, na telefonu Jan z Mariánských lázní. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza z Mariánských.

0: Hlázní, chtěl bych nechat zahrát písničku Mamince do Mariánský Hlázní a Pavlovi do Prahy, protože je mám rád, a chtěl bych nechat zahrát písničku Až to slouní zabalí od skupiny Olympic tu novinku. Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.

Za 9 minut bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Lenkou Polákovou. Ta sleduje aktuální dění nejen u nás v Karlovarském regionu. Tak si poslechněte čerstvé zprávy a po nich další pořad. Po 14. hodině speciál Českého rozhlasu Karlovy Vary k letošním komunálním volbám.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Třináct hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Česku pokračují komunální a senátní volby. Za hodinu se uzavřou volební místnosti. Mariánské Lázně zítra hostí lázeňský festival Jablek. Hasiči likvidovali včera večer požár na skládce v Tisové na Sokolovsku. A dnes bude většinou zataženo, teploty do 14 stupňů. Zprávy Alenka Poláková.
5: Volby 2026.
4: Jen necelá hodina zbývá do uzavření volebních místností v Česku. Druhým dnem si lidé vybírají komunální zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. Sčítání hlasů začne po 14. hodině.
6: Hlasovat v obecních volbách přišla včera zhruba pětina až třetina voličů. To je podobně jako před 4 roky. Volby do třetiny senátu provází o něco menší účast. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce se zatím volby obešly bez větších komplikací.
7: I podle digitální informační agentury e-dokladovka funguje bez zásadních problémů. Samozřejmě jsou to volby na 14,5 tisících místech, takže nějaké dílčí stížnosti se mohou objevovat, ale není to nic systémového.
6: Sčítání v komunálních volbách trvá i několik hodin. O průběžných výsledcích bude informovat Radiožurnál a Český rozhlas Plus ve speciálním vysílání. Začíná hned ve 2 hodiny odpoledne. Vše o volbách najdete taky na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Lucie Špetová, Český rozhlas.
4: O průběžných výsledcích vás budeme pravidelně informovat i ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Karlovarský kraj zítra pořádá v Mariánských Lázních 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Na kolonádě čeká návštěvníky jarmark, ochutnávky jablečných specialit a výstava starých regionálních odrůd ovoce. Součástí programu budou taky tvůrčí dílny a hudební vystoupení. Lidé můžou hlasovat o nejkrásnější jablko a přihlásit se do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, říká mluvčí kraje Jitka Čmoková.
8: Do soutěže se může zapojit kdokoliv, stačí, když připraví nějaký moučník, kde budou využita jablka jako jedna z hlavních ingrediencí a svůj výtvor přinese v neděli v čase mezi 9:30 a 9:30 na kolonádu v Mariánských Lázních, kde ji odevzdá a jeho moučník tak bude zařazen do soutěže.
4: Hasiči večer likvidovali požár nádrží na skládce v Tisové na Sokolovsku. Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky na místě zasahovalo 5 jednotek. Kolem 22. hodiny se požár podařilo uhasit. Ukrajinské drony zaútočily na ropný terminál v Rostovské oblasti. Na místě vypukl rozsáhlý požár, uvádí to ruský zpravodajský kanál Astra. O úderu na Rostov a okolí informoval taky gubernátor oblasti Jurij Sluchsar. Ukrajinský nálet na ruské ropné zařízení přišlo jen několik hodin po uzavření dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimírem Putinem o dodávkách ruské nafty.
5: Počasí.
4: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na D6 na exitu 154 ve směru na Dolní Dvory u Chebu sjelo osobní auto mimo vozovku. Na místě jsou záchranáři.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety.
1: Je tady další říjnová sobota a už je definitivně jasné, že nastal podzim. Ale to nás skalní výletníky rozhodně nezastaví, ostatně tu a tam se také nějaké to sluníčko objevuje. Jsme tady s další várkou tipů a nápadů, kam se můžete vydat. Moc vás vítáme, přejeme dobrý den i poslech. Dnes vás vezmeme do Velkých Karlovic ve Zlínském kraji, kde stojí půvabná dřevěná rozhledna s ještě půvabnějším jménem Miloňová. Uvidíme z ní javorníky i vsetínské vrchy. Potom zamíříme do Prahy přímo pod Nuselský most, kde se překvapivě rozkládá romantická umělecká zahrada plná soch, pergol, byst a fontán. V okolí Batelova na Vysočině se pak projdeme po krásných vyhlídkách, kde na nás čekají originální lavičky. A nakonec se v Ralsku v Libereckém kraji podíváme do zaniklé obce Holičky, po které v lese zůstala do pískovce vytesaná skalní obydlí.
5: Výlety s Pavlem Kudrnou.
4: Mám prostě

0: Obec Velké Karlovice na Vsetínsku ve Zlínském kraji je oblíbeným místem turistů. Malebná valašská krajina láká od jara do podzimu turisty i cyklisty. V zimě okolní kopce nabízejí vyžití lyžařům a běžkařům. A pokud se rádi kocháte výhledy, můžete vystoupat na několik rozhleden v okolí. Třeba na rozhlednu Miloňová, na kterou společně s Ivanou Detrikovou z místního informačního centra vyrazila naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Dnes nám počasí moc nepřeje, je docela velká oblačnost, v údolí se válí mlhy, ale budeme doufat, že se to protrhá a naskytnou se nám krásné výhledy. Jedeme údolím Miloňov a kudy povede naše cesta dál?
2: Na malém rozcestí se dáme doprava a přijedeme na cestu Škaredici a po cestě Škaredici půjdeme 3 kilometry pěšky k rozhledně Miloňova.
1: No, tak to si namažeme pod kolenama. Tak s Ivanou Detrikovou máme za sebou 3-kilometrové stoupání zamlženým lesem a teď se před náma otevřel vrch a uprostřed stojí rozhledna. Jak je stará?
2: Rozhledna byla postavená roku 2012.
1: Od kterého architekta pochází?
2: Rozhledna je od architekta Antonína Závady, autora Jurkovičovy rozhledny.
1: Tak už máme v nohách docela velký kopec a teď nás čeká ještě výstup na rozhlednu. Kolik schodů to je?
2: Je to celkem 77 schodů dřevěných a 7 kamenných na kamennou podezdívku.
1: Tak pojďme na to, není na co čekat. Tak, vystoupali jsme nahoru a musím říct, že to není nic pro člověka se závratí. Bohužel, jak jsem se bála, ta mlha se stále drží a vidíme jenom nejbližší okolí. Kdyby nám ale počasí přálo, kam všude bychom dohlédli?
2: Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostinské vrchy a Beskydy.
1: Bohužel kvůli mlze nevidíme, takže se nedá nic dělat. Do Karlovic budu muset vyrazit ještě jednou, až bude příznivější počasí. Tak my už jsme zpátky v autě, vracíme se na informační centrum. Poslouchají nás lidé v celé republice, i ti, kteří v Karlovicích nikdy nebyli, když tady zavítají. Co si určitě nemají nechat ujít?
2: Myslím si, že tady na své přijdou jak milovníci zimních sportů, jak sjezdového lyžování, tak běžkování. Na jaře milovníci turistiky a samozřejmě v létě potom rodinky s dětma. A v neposlední řadě i podzim je zde nádherný, barevný a cyklisté můžou jezdit od jara až do podzimu. Takže celoročně se dá zde sportovat a užívat si krásy a pohody Valašska.
0: Zve do Velkých Karlovic a jejich okolí Ivana Detriková z místního informačního centra, která k rozhledně Miloňová zavedla naši zlínskou kolegyně Silvii Pospíšilovou. A samotné Velké Karlovice nelákají pouze na kouzelnou krajinu. Můžete vyrazit třeba do Karlovského muzea, zrelaxovat se ve vodním světě, anebo ochutnat skvělá tradiční jídla připravená z lokálních surovin. Však se tady také občas konají nějaké kulinářské akce. Tak toho využijte.

Posloucháte Sobotní výlety. No a jestli nás posloucháte pravidelně a soutěžíte s námi, tak určitě teď žijete v jistém napětí. Zdali jste právě vy odpověděli správně a byli jste vylosováni a získáváte turistickou větrovku. Tak ještě chvilka napětí a připomenu otázku. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně. Nápovědou bylo, že kdysi patřil i slavné známé herečce Slávce Budínové. V roce 2011 ho zakoupila likérka. Ta je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. S jakým jménem je spojena? Ptali jsme se. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B se jménem Baron František Hildbrand? Tak já, než řeknu Ačko nebo Bčko, tak řeknu, že dnes tady sídlí špičkové interaktivní muzeum s virtuální 5D realitou. Tak to muzeum patří Slivovici, je tedy jasné, že Ačko je správně Rudolf Jelínek. No a baron František Hildbrand, tak lihovar stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil zmiňovaný František Hildbrand, no a vyrábí ovocné destiláty a známou českou whisky. Takže ta minulá soutěžní otázka voněla po ovoci. No, jak říkal Jan Werich v Císařově pekaři nebo Pekařově císaři, tak kvasí to, míchá se to, pálí to, chutná to. Losovali jsme, no a tady je 5 výherců, kterým posíláme tedy zmiňovanou turistickou větrovku. Jsou jimi paní Jana Maxová Brno, paní Dana Kubalová Kolín, pan Josef Švec Kostelec Nahané, pan Zdeněk Flatanovský Budišov nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová Žákovice. Ti obleknou naši turistickou větrovku. Tak jim to přejeme a gratulujeme. Pokud jste teď nevyhráli, ale správně odpověděli, tak máte šanci na hlavní cenu, protože všechny správné odpovědi řadíme do losování a na začátku příštího měsíce vylosujeme výherce výletnického batohu, ve kterém bude řada turisticky atraktivních věcí.

0: Praze v Nuselském údolí, jen kousek od Nuselského mostu, se nachází umělecká zahrada. V romantických i tajemných zelených zákoutích jsou tu rozesety desítky uměleckých děl. Připomínají první republiku, kdy tu sídlil sochařský ateliér. V něm vznikaly na základě malých soch od významných umělců speciální metodou sochy velké. Pro města i pro zahrady bohatých soukromníků. Uměleckou zahradu objevila naše pražská redaktorka Jolana Nováková.
1: Vedle nás občas projedou vlaky, za námi rachotí auta na Nuselském mostě, kterým taky projíždí metro. Čekali byste na takovém místě záplavu zeleně a desítky uměleckých děl, sochy, bysty, sloupy, fontány? Pokud jste odpověděli ne, tak já taky ne. Ale přesto se tady rozkládá takzvaná umělecká zahrada, kterou mě provede její majitel Vojtěch Haluza. Před 100 lety tady na tom místě sídlil významný sochařský ateliér Karla Nováka, jak jste mi vyprávěl, který tvořil nejen na zakázku pro soukromníky, ale on a jeho spolupracovníci tvořili taky pro veřejný prostor, vidíte?
2: Stáli u toho, když vznikla republika, a cítili, co ta republika potřebuje. Zaplnit ty veřejné prostory, aby ta republika se prezentovala nová, nejíž ta rakouská, uherská, ale nová.
1: A tak tady z modelů, které vznikly rukou známých sochařů, rostly sochy velkých rozměrů.
2: Ten Novák dbal na to, aby to tu úroveň uměleckou vždycky mělo, a to už garantoval výběr těch sochařů.
1: Tady byl, jak vy říkáte, závod na zvětšování soch.
2: Sochařský závod na zvětšování soch právě těchto modelů. Tři, dnes byste řekl stroje, ale byly to pantografy na zvětšování těch modelů průmyslovou metodou. Tři ateliéry, tři sochaři, 9 modelérů.
1: A ti dělali nejen sochy pro veřejný prostor, ale i věci pro soukromníky. Tahle zahrada, to byl totiž takový showroom, řekli bychom dnes, takový vzorník, ze kterého si ti, kteří na to měli, přišli vybrat, co si nechají vyrobit. Byly tady vystavené sochy, fontány, schodiště a podobně.
2: Tak, jak se to přesně řekla, tak si vybrali vždycky tady z toho, co je upoutalo pro ty jejich nové vily.
1: A tady jim to vytvořili, zabalili, dopravili a naúčtovali. No a ve 49. to zase spočítali Novákovi. Ateliér byl znárodněný, pak tu nějaký čas působil krátký film. Při budování Nuselského mostu se zahrada stala stavebním zázemím a po 90. roce jste areál od potomků Karla Nováka získal vy. Řekli jste si, že se vy nasnažíte, aby to tu vypadalo jako kdysi.
2: Dejme to tak, jak to bylo. Navraťme to, udělejme to možná ještě trochu romantičtější, ale dodržme to, že tady bude jenom to, co tady bylo v té první republice. Možná se to povedlo.
1: Však jste taky měli rádce víc než povolaného, dceru Karla Nováka.
2: Ona přišla, ale tu zídečku, tu by tatíček nikdy tak neudělal. A donesla fotku a uvidíme dál, že opravdu to takhle jsme vždycky cítili.
1: Do zahrady si lidi dnes ale nechodí vybírat sochy, ale odpočinout si. V budově, kde bývaly ateliéry, máte takové muzeum sochařství první republiky a tvůrců, kteří tu pracovali. A ještě něco.
2: A to jsou naše přednášky, koncerty, společenské akce, které tady v tomhle nádherném prostředí my pořádáme.
1: A kam vás pan Vojtěch Haluza srdečně zve?
2: Nadmíru a rád.
0: Uměleckou zahradou pod pražským Nuselským mostem se spolu s jejím majitelem prošla naše kolegyně Jolana Nováková. No a kdybyste se tam chtěli podívat, tak zahrada je až do poloviny listopadu otevřená ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 18. A pak znovu na jaře. Ale pozor, o Vánocích můžete přijít do romantické umělecké zahrady na tu tradiční rybovku.

0: Díky dobrému nápadu a nadšení tří chlapů vznikla u obce Batelov na Vysočině turistická trasa s originálními lavičkami, umístěnými na krásných vyhlídkových místech. Takzvané Batelavičky se brzy staly fenoménem a objevují se už i mimo blízké okolí samotného Batelova a stále přibývají další. Vyzkoušet se je vydala i naše kolegyně Irena Šarounová.
1: V zámeckém parku v Batelově stojíme s Danielem Taušem u takového zajímavého srdíčka na ležato a je to další z vašich Batelaviček.
2: Společně s bráchou Jaromírem a bratrancem Michalem jsme se rozhodli, že uděláme si o něco hezčí. Tak vlastně vznikl na jedné rodinné oslavě takový nápad, že bychom ukázali lidem takový ty nejhezčí místa v okolí Batelova, který známe, který máme rádi, a že bychom na ně umístili vlastně Batelavičky, aby si lidi mohli sednout.
1: Batelavičky nejsou zajímavé jenom tím místem, ale i tím, jak vypadají. Ona je každá jiná.
2: To nás na tom taky baví. Trošku jsme se nadchli pro ten alpský styl, že se na ně dá sednout i lehnout. Těch máme víc, ale jinak každý kus originál.
1: Kolik jich je teď?
2: Aktuálně máme 22 batelaviček.
1: Srdce je zatím vaše poslední. Pojďme k ní, je to velké. Když si stoupnu k tomu nejvyššímu bodu a zvednu ruku, tak nedosáhnu na vršek.
2: Tady ta má i takový jako příběh, že máme nějaký okruhy batelavičkový a tady v zámeckém parku v Batelově by mělo být takový epicentrum, odkud budou ty okruhy jakoby vycházet, takže je to batelavička nula.
1: Hlásí se vám třeba i z jiných měst, my chceme taky batelavičku.
2: To nás docela zaskočilo, museli jsme se trošku naučit říkat ne a celý to vnímáme, takže to není nějaký biznis, my máme všichni jako zaměstnání, který nás baví, takže je to fakt volnočasová aktivita.
1: To vyrábíte vy?
2: Jasně, u bráchy v garáži v podstatě.
1: Tak, teď jak se na to sedá? Samozřejmě ta dolní plocha ta vybízí k tomu sednout si, člověk se tam může i lehnout, ale možná je i výzva vylézt na ten oblouček nahoru.
2: Je to takový jako spontánní.
1: Batelavička může být i prolézačka.
2: Z reakcí lidí je vidět, že to funguje a že to lidi baví.
1: S Danielem Taušem jsme vyjeli na kopec nad Batelov a lavička, na té už je znát, že už tady nějaký čas stojí.
2: Ano, na tu se už zoubek času podepisuje, ale vlastně i proto to takhle natíráme, proto volíme modřín, který hezky chytne takovou patinu. A sem na Vysočinu si myslím, že se to hodí, je tady nádherný výhled.
1: Batelavička je usazená mezi balvany.
2: Symbolizují naše děti, že já mám dvě dcery a brácha má dva bráchy. My říkáme ta naše.
1: A je to taková lavička lehačka.
2: Ta alpská. I jsem tady jednou potkal dvě studentky, které šly přechod České republiky a vlastně tady spaly.
1: To já to musím vyzkoušet. No, tak já bych se tady taky docela zdřímla. Je to taková akorát relaxační poloha. No, ale jsem v práci, takže hurá za další batelavičkou. Teď jsme přejeli na nádhernou vyhlídku.
2: Jsme na novoveské batelavičce, je tady vidět Čeřínek, je tady vidět Mešnice, tamhle vidět Špičák na Třeští, takže je to takový panoramatický místo.
1: Krásná louka. Tady by se válely sudy.
2: Můžeme si to dát tady dolů k lihovaru.
1: Tady už je i vyměněné prkénko.
2: Brácha pohotově přijel vyměnit a tady jsme se setkali jako s vandalismem, že to někdo tady postříkal sprejem modrým, ale tak jsme to pojali tak jako pozitivně, že jsme udělali takový jako happening, tak se tady sešlo pár lidí, pomohli nám s tím, měli jsme tady proseko, udělali jsme si to hezký a vlastně jsme ji dali do původního stavu.
0: Vypráví spoluautor originálních batelaviček Daniel Tauš, který k něm zavedl naši kolegyni z Vysočiny Irenu Šarounovou. Na každé lavičce je navíc umístěný QR kód, díky kterému se dostanete i na internetové stránky, kde najdete mapku i turistické okruhy s batelavičkami. Výlety. Představili jsme vám batelavičky, které se staly, jak bylo řečeno, fenoménem, ale zajímavých a atraktivních laviček u nás máme mnohem víc. Tak namátkou, lavička Bohumila Hrabala s jeho sochou v Nymburku, obří lavička v Žatci nebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně, největší vyřezávaná pohádková lavička u nás. Už jsme ji také měli jako téma soutěže. No a pak tu máme jinou lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Mimochodem v tomto týdnu jsme si připomněli jeho nedožité devadesátiny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience, stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A my se soutěžně ptáme, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou Praze Dejvicích, Ačko Brno, Bčko Praha. Opět budeme losovat ze správných odpovědí, tentokrát je ve hře turistický zápisník. Jak se píše textovka, je to jednoduché, stále to připomínáme dokola.

příjmení, adresa, telefon 90 011 04. Služba je spoplatněna, zajišťuje ji totiž náš partner ATS Praha, taky váš partner, a částka je 4 koruny. Hlavní cena za měsíc říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak taková je nová soutěžní otázka, její znění najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Ale ještě před koncem vysílání připomenu.

0: Mezi pozoruhodné turistické lokality patří bezesporu Geopark Ralsko v Libereckém kraji, který se rozkládá mezi středověkými hrady Ralsko, Děvín a Bezděz. Borové lesy a pískovcové skály bývaly osídlenou krajinou až do konce druhé světové války. Po ní zmizely na 20 vesnic a mnoho samot se zhruba 7 000 obyvateli. Jednou ze zaniklých obcí, po které lze dodnes najít stopy, jsou Holičky, kam se stavebním historikem a etnografem Kamilem Podrouškem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Jednou ze zaniklých obcí v geoparku Ralsko jsou Holičky. Jejich zánik je datován na konec druhé světové války, kdy bylo odsud vyhnáno původní německé obyvatelstvo a pak už se z toho stává v podstatě jenom vojenský prostor. Já jsem se sem vypravil s Kamilem Podrouškem, stavebním historikem a etnografem, abychom se podívali nejenom do toho, co tady zbylo po Holičkách, po tom osídlení, ale abychom se podívali i vlastně na začátek tady toho bydlení.
2: Tak Holičky, německy Holčken, jsou vlastně připomínané v pramenech až v 16. století v souvislosti s těžbou železné rudy a se zpracováním dřeva, kde pálením jelířů. Ale to založení té vsi, já se domnívám, je starší. Viděl bych to tak někdy na konci emfyteutické kolonizace, na konci 14. století, těch 6 původních statků vlastně tady vidíme na té hraně, to má všechno jeho východní osvit, ty polnosti, takže to je úplně ideální poloha pro zřízení vlastně takové menší lánové vsi.
1: Holičky nebyly tedy úplně malou obcí. Do našich časů se toho mnoho nedochovalo, vlastně jenom takové prostory vytesané ve skále. Ta skála teda ale byla využívána už před tím obydlením vlastně jako těžební prostor.
2: No, my jsme tady v Holičkách vlastně v prostoru obecního lomu. Tady vidíme ty dvě etáže. Do té spodní etáže byla později zahloubena právě ta kovárna, ta zajímavost tady Holiček. Ten lom fungoval někdy v 18. století, sloužil možná na počátku 19. století, ještě sloužil pro těžbu pískovcových štuků, kamenných kvádrů, stavebního vlastně materiálu, nejužívanější stavební materiál pískovcových oblastí na Kokořínsku, v Ložických horách i tady.
1: Takže dá se říct, že vlastně ty prostory v těch skalách jsou spojené s tou těžbou?
2: Jo, je to tak, jak říkáte, většinou ten prostor byl tou těžbou předpřipraven k tomu druhotnému využití. Ten lom vlastně osekal ty stěny do svislé polohy, jo, máme tady vlastně ty oborové stěny, no a pak už bylo velmi snadné zahloubit ty jednotlivé prostory dovnitř do té skalní stěny. Takže ano, tady to tak je. Ale třeba té jižní části té vesnice, která už leží na katastru Černá novina, tak tam byly 4 domy domkářů a chalupníků a ty mají zahloubené hospodářské prostory v pískovci a to je vlastně jenom skalní výchoz. Tam žádný lom nebyl do té doby.
1: A jaké výhody vlastně přináší zahloubit ten hospodářský prostor do skály nebo dokonce tu kovárnu?
2: Tak u kovárny je to zřejmé, tam je to protipožární opatření. Si všimněme, že jsme ve středu obce, no, tady jsme vlastně na začátku obce směrem na Osečnou, byla kaple 14 pomocníků a hřbitov, tak ty uvozovali ten vstup do vesnice od Osečné. A my jsme tady v takovém dolíku, v takové nivě, právě pod těmi nejstaršími statky, čili jsme ve středu obce. A zahloubit kovárnu do skály znamenalo, že ten prostor nevyhoří, že ta kovárna nikoho neohrozí požárem.
0: Říká etnograf Kamil Podroužek, který k pozůstatkům zaniklé obce Holičky zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. Víc se o zaniklých obcích v Ralsku můžete dovědět v muzeu v Náhlově, kde se nachází i nejbližší autobusová zastávka. No a kdybyste chtěli dobrý tip na cyklový let, tak Holičky a další zaniklé obce v geoparku Ralsko jsou skvělým tipem.

A teď ještě závěrem ke splnění slibu, že vám připomenu soutěžní otázku. My se ptáme na jednu originální lavičku, na lavičku Ferdinanda Vaňka, která je pod stou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A ptáme se, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze-Dejvicích. Tak pište, posílejte textovou zprávu, pravidla naší soutěže najdete na webu výlety.rozhlas.cz, najdete tam i reportáže, najdete tam fotografie, interaktivní plánovací mapu i to, jak se tedy ta textovka píše, to už jsem taky říkal. Jenom připomenu, že službu poskytuje ATS Praha, stojí 4 koruny a tentokrát, tento víkend hrajeme o turistické zápisníky a pochopitelně o hlavní cenu za měsíc říjen. Tou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to už byla poslední, respektive předposlední informace dnešních výletů, protože tou poslední je čas, kdy začínají výlety zítřejší, 13. hodina a 4. minuta. Už teď se na vás všechny těší Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Volební místnosti se uzavřely, začíná sčítání hlasů. Ostrov u Karlových Varů v pondělí otevře rekonstruované saunové centrum. Energetický regulační úřad od ledna chystá změny ve smlouvách o připojení na vysoké a velmi vysoké napětí. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy déšť, teploty do 13 stupňů. Zprávy Alenka Poláková.
0: Volby 2026.
1: Přesně ve 14 hodin se uzavřely volební místnosti a začíná sčítání hlasů. Lidé v České republice volili obecní a městské zastupitele a členy jedné třetiny Senátu. To se týkalo i Chebska, kde voliči vybírali ze 6 kandidátů.
2: Podle krajské kontrolní komise se účast voličů pohybovala mezi 40-50%. Při minulých komunálních volbách to bylo necelých 41%. Velké problémy komise nezaznamenala. Bezproblémové bylo i fungování e-dokladů. Sčítání hlasů můžete taky sledovat na webových stránkách iRozhlas.cz. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
1: V Ostrově u Karlových Varů dokončují rekonstrukci saunového centra. Do přestavby víc než půl století starého areálu město investovalo 35 milionů korun. V pondělí ho radnice otevře veřejnosti ve zkušebním provozu. Na koncepci interiéru se podílel architekt Břetislav Kubíček.
3: Bude mít celkem 5 saun různých typů, to znamená, máme tady infrasaunu, biosaunu, parní kabinu, malou a velkou finskou saunu. K tomu dvě odpočívárny, jednu víceméně světlou, jednu tmavší, plus nezbytné zázemí k tomu.
1: Nový saunový svět v Ostrově bude mít kapacitu 40 osob. Energetický regulační úřad zavádí od 1. ledna nové tarify pro vysoké a velmi vysoké napětí. Úřad rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny budou nově platit i za rezervované kapacity příkonu, které nevyužívají. Podle úřadu tak znemožňují připojení dalších odběratelů. Změna by měla vést ke zvýšení kapacit v síti. Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se vyhradil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon o zpřísnění sankcí na Rusko.
0: Sport.
1: Judista Lukáš Krpálek bude po výhře nad Nizozemcem s Pikiersem na mistrovství světa v Baku bojovat o bronz v kategorii nad 100 kilogramů. V případě vítězství získá 6. medaili ze světových šampionátů. Finálový blok začne v 16 hodin.
0: Počasí.
1: Noci a zítra čekejte proměnlivou oblačnost, lokálně přehánky, večer srážky ubydou a místy se i vyjasní. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně, na horách 4 až 1 stupeň Celsia, nejvyšší denní teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na D6 se na exitu 154 ve směru na Dolní Dvory u Chebu sjelo osobní auto mimo vozovku. V Hroznětíně na Karlovarsku v ulici ČSA bouralo další osobní auto. Na silnici 13 u sjezdu na Ostrov u Karlových Varů najelo osobní auto do svodidel.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
5: Hezký dobrý den, ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary začíná volební speciál. Před malou chvílí se uzavřely volební místnosti. Jak dopadly volby do zastupitelstev obcí a měst v Karlovarském kraji, uslyšíte v našem speciálním vysílání. Až do večerních hodin budeme sledovat výsledky komunálních voleb a věnovat se budeme i volbám do horní komory parlamentu. Podrobnosti, aktuální informace k volbám nabídnou do vysílání naši reportéři, které máme máme na různých místech našeho regionu. Sledovat budeme i dění ve volebních štábech politických stran a hnutí a své postřehy ke komunálním a senátním volbám přidá politolog Lukáš Novotný. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, teď máme 14 hodin 5,5 minuty. Přeji vám hezké sobotní odpoledne.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Víte, že nejzápadnější bod České republiky leží v katastru obce Krásná u Aše? Místo se nachází přímo v Újezdském potoce, těsně u česko-německé hranice. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Volby 2026.
1: Volební komise začaly se sčítáním hlasů v komunálních volbách a do třetiny Senátu. Průběžné výsledky hlasování budeme sledovat ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a najdete je taky na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. V některých městech a obcích v Karlovarském kraji letos volili lidé jiné počty zastupitelů než v předchozích komunálních volbách. S podrobnostmi je teď ve studiu redaktorka Monika Červená. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Asi nejvýraznější změna v počtu volených zastupitelů je ve Žluticích na Karlovarsku. Tam lidé letos vybírali 15 zastupitelů namísto dosavadních 9. Vedení města, kde žije přibližně 2200 obyvatel, si od této změny slibuje, že se do rozhodování o budoucnosti Žlutic zapojí víc lidí a zároveň tam budou mít i městskou radu, která bude rychle řešit běžné záležitosti mezi jednáními zastupitelstva. Není to ale pro Žlutice úplně novinka, protože jen 9 zastupitelů mělo město poslední dvě volební období. Do roku 2018 jich bývalo 15 a podle vedení Žlutic se tak vrací město k modelu fungování samosprávy, který se v minulosti osvědčil. Od navýšení počtu zastupitelů se taky slibuje, že přinese víc podnětů a zkušeností pro další rozvoj města.
1: V jakých dalších městech nebo obcích v kraji se počet zastupitelů změnil?
2: Počet zastupitelů se zvýšil taky v Březové u Karlových Varů, a to ze 7 na 9, a i tam byla ta motivace podobná jako ve Žluticích, a to, aby se do práce pro obec zapojilo víc lidí. Naopak míň zastupitelů bude v Kraslicích místo 17-15. Podle vedení města je tento počet dostatečný. O 2 zastupitele míň bude mít i Stříbrná na Sokolovsku, místo 9 jich bude 7. A taky v Lomnici na Sokolovsku počet zastupitelů klesne, a to ze 13 na 11. Podle vedení Lomnice je to i tak dost na obec, která má 1300 obyvatel.
1: Říká redaktorka Monika Červená. Děkujeme za informace. A naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Volby 2026.
1: Po celém Česku se před půl hodinou uzavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů. Lidé si ve volbách vybírali komunální zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. To se týkalo i Chebska, kde voliči vybírali ze 6 kandidátů. Výsledky voleb by měly být známé nejpozději do nedělního rána. Volební účast se před uzavřením místností pohybovala nejčastěji kolem 40%, někde hlásí i přes 70%. Problémy s e-doklady se dle úřadů nevyskytly. Vítězství v obecních volbách letos obhajuje ze stran na počet obdržených hlasů hnutí ANO. Nejvíce komunálních mandátů ovšem ze stran získala KDU-ČSL. V senátních volbách mohou nejvíce ztratit starostové, kteří obhajují vítězství v 11 ze 27 obvodů, kde se teď volí. Hodinu před uzavřením volebních místností se volební účast v Karlových Varech pohybovala ve třech oslovených místnostech mezi 25 až 30%. Například v Ostrově se účast pohybuje kolem 20%. Na malých obcích je to někde odlišné podle situace v obci. Například v Jenišově měli už v pátek účast okolo 50% voličů. Nové zastupitele volili také v Božím daru na Karlovarsku. Letos v červenci tu na zastupitelské mandáty rezignovali opoziční zastupitelé Martina Poštová, Ondřej Čáslavský a Ondřej Vank zvolení za Sdružení nezávislých kandidátů Boží dar 2022. Počet členů nejvyššího orgánu města se doplnit nepodařilo a čtyřčlenné zastupitelstvo tak nemohlo rozhodovat o prodejích a nákupech nemovitých věcí nebo o dotacích, o smlouvách, o úvěrech a půjčkách. V kompetencích zastupitelstva zůstaly provozní záležitosti nezbytné k zajištění chodu obce a některé širší pravomoci. O průběhu voleb vás budeme až do večera informovat ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: A krátké zprávy do našeho volebního speciálu nabídla kolegyně Hana Zubková. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Volby 2026.

0: Tajemství technických památek.
1: Označení Krušnohorský Semmering se používá pro horský úsek železniční tratě číslo 142 z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu. Mezi Nejtkem, Novými Hamry a Perningem totiž vlak musí překonat prudké svahy a ostré oblouky, podobně jako na proslulé rakouské horské dráze Semmeringbahn.
2: První základy trati z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu přes Nejdek a Potůčky. První ta koncese byla z roku 1881, ale ta trať vedla ještě původně Chodov, Nová Role, Nejdek. Ta větev z Karlových Varů se připojila po pár let později a vlastně dokončená ta trať byla až úplně celá až na hranice teprve v roce 1899. Což je o nějakých 18 let později.
3: Podle vlakvedoucího Jana Čecha patří trať s celkovou délkou 47 kilometrů k těm náročnějším.
2: Je to horská trať, mnoha oblouků.

0: Mile, to je velký spád na dráze, umíte si to představit. Bylo to v dubnu a volali do Potůčku, tam vám byl ještě náčelník a říkali, nepřijeli vám tam nějaký vozy, projeli, říkali, asi 100 km rychlostí dolů, dojeli do Německa, přes hranice, tam nic nebylo, a volali do Německa, nepřijeli vám tam nějaký vozy, a v Německu říkali, my nevíme, jdem se podívat. Tak se šli podívat a tam byl ještě sníh v tom dubnu, na ty koleje nevyčištěný z těch Čech, ty vozy tam zajeli, ani nevykolejili a nic se nestalo.
1: Příští stanice Nejdek-Tisová, zastávka na znamení.
2: Když se podíváme na profil tratě, tak vidíme v každém oblouku, jak se tady trváme, buď dolů nebo nahoru, to znamená klesání nebo stoupání. Momentálně jedeme nahoru směr Radost, to znamená i železniční přejezd na Radosti u Perninku, což je nejvyšší bod trati, a pořád se jedeme nahoru. Je to možná i takový pocit, že je to i cítit, že prostě ten vlak pořád stoupá.
3: Nejvyšší bod na trati se nachází v nadmořské výšce 915 metrů u stanice Perning, kde je zároveň největší 20-metrový kamenný viadukt se 6 oblouky. Z Karlových Varů do saského Johanngeorgenstadtu vlak s maximální rychlostí 60 km v hodině dojede zhruba za 75 minut. Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 10. října a své 72. narozeniny by oslavil slovenský zpěvák, skladatel i producent Vašo Patejdl. Narodil se v roce 1954 v Karlových Varech. Většinu života strávil ale na Slovensku, kam se odstěhoval s rodiči, když mu bylo 5 let. Jeho otec se živil jako hráč na akordeon a při každé rodinné sešlosti doma muzicíroval. Už na základní škole založil kapelu, která tvořila jádro budoucí skupiny Elán. Hráli muziku po vzoru Beatles a Rolling Stones. Jejich činnost přerušil příchod takzvaných spřátelených armád v srpnu 1968, protože bubeník kapely i s rodiči emigroval. A tak Vašo Patejdl oslovil Jože Ráže, svého spolužáka z Lidové školy umění, jestli by s ním nechtěl hrát v kapele. Ráš chtěl, ale protože hrál také na klavír, musel se přeorientovat na basovou kytaru. To byl začátek kariéry skupiny Elán. Doslova přes noc se tahle parta stala slavnou, když na bratislavské Liře získala cenu za píseň Kaskadér. V roce 1985 Vašo Patejdl z kapely odešel a vydal se na sólovou dráhu. O 11 let později se ale do Elánu vrátil. Během té doby se autorsky a producentsky podílel na tvorbě dalších interpretů jako Marika Gombitová, Helena Vondráčková, Heidi Janků nebo Karel Gott. Jako skladatel filmové hudby se proslavil především písněmi pro film Fontána pre Zuzanu a jeho několika pokračování. Vašo Patejdl je několikanásobným držitelem zlaté i stříbrné bratislavské Liry. V roce 1999 byl uveden do síně slávy Hudební akademie Slovenska. Ve stejném roce byla jeho píseň Voda, čo ma drží nad vodou vyhlášena skladbou roku. Vašo Patejdl nečekaně podlehl krátké, ale vážné nemoci a zemřel 19. srpna 2023. Bylo mu 68 let. Jeho nejúspěšnějším solovým hitem je bezesporu písnička A kněz si moja, právě z kultovního filmu Fontána pre Zuzanu z roku 1985. A kněz si moja.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Volební účast před uzavřením místností překročila na řadě míst 40%. Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a ve třetině obvodů i senátory. Nová rezervace Číhanské slatě na Chebsku chrání vzácné vývěry minerálních vod. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy déšť, teploty do 13 stupňů. Nové zprávy, Alenka Poláková.
1: Volby 2026.
0: Komise sečetly první okrsky napříč Českem. Zatím největší volební účast měla Čilá na Rakovnicku. Tam přišlo k volbám skoro 86% oprávněných voličů. V celém Česku se účast pohybovala nejčastěji kolem 40%. V Karlových Varech se hodinu před uzavřením volebních místností volební účast pohybovala ve třech oslovených místnostech mezi 25 až 30%. Například v Ostrově se účast odhadují kolem 20%. V Jenišově u Karlových Varů měli v pátek účast okolo 50% voličů. Komise v Česku už přes hodinu sčítají hlasy. Lidé ve volbách vybírali komunální zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel bude za úspěch považovat obhájení dvou senátorských mandátů.
2: Je to bitva o senát, je to bitva o to, abychom nevydali senát do rukou Andreje Babiše, těch jeho Melody Boys, jak já s oblibou říkám, protože senát, teď se to komu líbí nebo ne, i když se to může zdát jako kliše, je prostě demokratickou pojistkou a je důležité ho udržet. To je hlavní cíl a ta naše stranická ambice je na druhém místě, ale znova říkám, úspěch bude obhajovat dvou senátorských mandátů.
0: Senátorský klub hnutí ANO obhajuje jediný mandát z nynějších 15. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlásila na Chebsku novou přírodní rezervaci Číhanské slatě. Jak uvedla mluvčí agentury Karolína Šulová, rezervace chráněné krajinné oblasti Slavkovský les chrání divoké vývěry minerálních vod, které jsou ve střední Evropě už raritou. Číhanské slatě jsou ve východní části HKO Slavkovský les v údolí Lučního potoka mezi Číhanou, Babicemi a Poutnovem, nedaleko Teplé na Chebsku. Vyhlášením přírodní rezervace se pro běžné návštěvníky téměř nic nemění. Území je nadále volně přístupné. Po ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží zemřelo nejméně 15 lidí. Informovali o tom záchranáři s tím, že se strosek zasaženého obytného domu podařilo vyprostit živou ženu. Další lidé stále mohou být pod sutinami. 4 lidé údajně zemřeli a dalších 5 je zraněných po ukrajinském útoku na ruském kontrolovanou Luhanskou oblast. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na ruském dosazeného guvernéra Leonida Pasečníka.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost, lokálně přehánky, večer srážky ubydou a místy se i vyjasní. Nejvyšší den teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povene slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 217 u obce Podhradí na Chebsku havarovalo osobní auto. Na silnici 13 u sjezdu do Ostrova na Karlovarsku najelo osobní auto do svodidel. V Hroznětíně na Karlovarsku bouralo další osobní auto v ulici ČSA. Nehoda se došetřuje. Na silnici 221 mezi Merklínem a Hroznětínem došlo zde k nehodě osobního automobilu. Provoz je řízen kyvadlově. A na silnici 21 u obce Trstěnice na Chebsku překáží plynulému provozu odstavené porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
3: Dobrý den vám všem, kteří jste si naladili naše víkendové vysílání. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, 15 hodin 4,5 minuty. My v našem speciálním vysílání sledujeme výsledky letošních komunálních voleb a v případě Karlovarského kraje také voleb senátních. Jsme rádi, že jste v naší společnosti a protože jste zvyklí v této hodině na pravidelné rubriky našeho víkendového vysílání, tak je pro vás zachováme. Bude to soutěž a za malou chvíli také tipy pro volný čas. 15 hodin a 5 minut, hezké odpoledne s rádiem vašeho kraje.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Tipy pro volný čas.
1: A sobotní pozvánky pro vás máme teď v 15 hodin a 12 minut. Karlovarská hvězdárna zve na komentované prohlídky od 15:30 a od 17 hodin. Zájemci se seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Přednáška na téma Šlechta na cestách s podtitulem Z Kinžvartu až do Antarktidy začne v 16 hodin na zámku Kinžvart. Pavel Kapler přiblíží život a práci na jednom z nejodlehlejších míst planety. V semifinále extraligy nohejbalu odehrají nohejbalisté SK Liapor Karlovy Vary s týmem NK Austin Vsetín ve sportovní hale v Sokolově od 17 hodin. Divadelní představení Labuť Lír nabídne Dům Beseda v Hranicích u Aše. Příběh stárnoucího herce Igora a bývalé baletky Marty začíná v 19 hodin. Karlovarské městské divadlo bude znít od 19 hodin jazzovou hudbou. Big Band Karlovy Vary zahraje nejoblíbenější skladby jazzových velikánů v podání Mirky Lendělové a Davida Klenhy. A v sokolovském klubu Alfa bude od 20 hodin veselo. O zábavu se tam při stand-up představení postarají Tony Afročech, Nikola Djokic a Martin Filipy. Tak takové byly sobotní tipy pro volný čas s datem 10. října 2026. 15 hodin a 14 minut. Dobré odpoledne.

že město Loket se opravdu jmenuje podle části lidského těla? Řeka Ohře totiž obtéká zdejší skalní ostroh v zákrutu, který připomíná lidský loket. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Máme 15 hodin a 25 minut, posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čas na soutěž v našem odpoledním vysílání. Pojďme se tedy podívat, o jakou cenu dnes v našem odpoledním programu můžete soutěžit. Až se vás podzim zeptá, co máte na sobě, tmavá bunda by to být neměla. Dny se krátí a chodci v tmavém oblečení na silnicích zašera a tmy doslova zpívají s okolím. Právě proto každoročně na podzim startuje preventivní akce Buďte vidět, přežijete. Strážníci z Karlovarského kraje v ní připomínají, jak důležité je nejen dobře vidět, ale také být viděn. A aby nezůstalo jen u slov, připravili jsme pro vás společně soutěž o praktický bezpečnostní balíček od městské policie Karlovy Vary. Tak to je cena, o kterou dnes můžete soutěžit v případě, že zavoláte na číslo 221 55 37 37 a zkusíte štěstí s naším víkendovým odpoledním programem. Je tady první soutěžící, zdravím vás ve vysílání, dobrý den. No, halo, kdo pak je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Anna z Karlovy Vary.
0: Paní Anna z Karlových Varů. Tak Aničko, ano? Už víte, že soutěžíte o bezpečnostní balíček od městské policie Karlovy Vary. A teď tedy dnešní soutěžní otázka, dobře poslouchejte, mě by zajímalo, a to je důležité zmínit, na které ulici sídlí městská policie Karlovy Vary. Mám tu tři možnosti. Ještě jednou, prosím.
1: Moskevská.
0: Říkáte Moskevská, já tady mám několik možností, ani je nevyužijeme, protože je to správně.
1: Ano.
0: Je to tak, Moskevská ulice, správně jste odpověděla, fanfára pro vás zazněla. Znamená to tedy, že ten dárkový bezpečnostní balíček od městské policie Karlovy Vary je váš. Tak já vám blahopřeju a prosím ještě zůstejte na telefonu. Naslyšenou, hezký den.
1: Naschledanou, děkuju.
0: Tak naše soutěžící hned na poprvé a ani nepotřebovala nápovědu, správně odpověděla na naší dnešní soutěžní otázku.

0: Volby 2026.
1: První výsledky letošních komunálních voleb byly dnes na volebním webu zveřejněny ve 14 hodin a 30 minut ze tří obcí, o minutu dříve než v minulých obecních volbách před 4 lety. Nejrychleji dodala výsledky volební komise z jednoho z okrsků v Miskovicích na Kutnohorsku, a to ve 14 hodin a 28 minut, uvedl na síti X Český statistický úřad. Následovali je volební komisaři z Lovčovic na Třebíčsku a Hvožďan na Domažlicku. Volební účast se před uzavřením místností pohybovala nejčastěji kolem 40%. ČTK to zjistila od volebních komisí i úřadů. Třeba v Brně nebo některých obcích v Pardubickém kraji se účast blížila 50%. Plzeňský krajský úřad v regionu odhadoval 50 až 60% účast. Čilá na Rokycansku eviduje téměř 86% účast. V obci je ale zapsaných jen 21 oprávněných voličů. Policie při současných komunálních volbách a volbách do třetiny senátu řešila několik podezření na narušení voleb nebo veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného. Uvedla to na síti X. Například jihomoravští policisté se v souvislosti s volbami zabývají několika případy možného porušení zákona o volebních kampaních nebo poškozením reklamních banerů. V Praze v pátek policisté řešili nevhodné chování jednoho člena volební komise, který byl z komise následně vyloučen. Zabývali se také podezřením na kupčení z hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. To se ale zatím nepotvrdilo. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech bez potíží a front, uvedla Digitální informační agentura. Odhaduje, že se e-dokladem u voleb prokázalo více než 100 000 lidí.
2: Posloucháte sobotní volební speciál Českého rozhlasu Karlovy Vary. Krátké zprávy nabídla kolegyně Hana Zubková. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Volby 2026.

0: Posloucháte sobotní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 15 hodin 630 minut a před námi je jazykový koutek. V jazykovém koutku odpovíme na dotaz posluchačky, které vadí nadužívání přídavného jména podmanivý. Slovo má Stanislav Jurík a odbornice na češtinu.
1: Tentokrát odpovídáme na dotaz posluchačky, kterou zaujalo, že ve veřejném prostoru stále častěji naráží na slovo podmanivý. A ptá se, podmanivý hlas nebo hudba zní jako pochvala. Zároveň ale často slyšíme, že si někdo například podmanil něčí území. Jaký je tedy skutečný význam tohoto slova a kde se vůbec v češtině vzalo? Předpokládám, že začíná předponou pod, ale nevím, co potom znamená manivý, ptá se posluchačka. No, odpoví doktorka Ružena Písková. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den. Je pravda, že u přídavného jména podmanivý sledujeme v korpusu češtiny v posledních letech vzrůstající četnost užití. Tohle slovo je odvozeno od slovesa podmanit. V něm se skrývá původně středohorno-německé podstatné jméno man. Man byl ve středověku vazal, neboli leník, tedy člověk podřízený svému pánu. Podmanit někoho proto původně znamenalo učinit ho závislým, dostat ho pod svou moc. Také předpona pod tuto představu vystihuje. Ten, kdo je pod někým, stojí obrazně níže a podléhá jeho vůli. Podmaněný člověk ztrácel část své svobody.
1: Ve spojení podmanivý hlas ale žádnou nesvobodu nebo mocenské převzetí kontroly necítíme.
2: Význam se postupně přenesl z oblasti skutečné, konkrétní nadvlády, do oblasti abstraktních pocitů a vnímání. Zpěvák nebo herec si může podmanit publikum a vypravěč nebo třeba klavírista posluchače. Neovládne je sice silou, za to svým uměním nebo osobním kouzlem. Přídavné jméno podmanivý proto dnes většinou znamená okouzlující, poutavý nebo neobyčejně působivý. Podmanivá hudba upoutává naši pozornost a působí na posluchače tak silně, že se od ní nemůžeme odtrhnout.
1: A stojí podobná představa i za dalšími slovy s předponou pod.
2: Ano, člověk se může někomu podřídit, podvolit nebo se poddat. Může také podlehnout nátlaku, strachu, ale i třeba charizmatu. Ve všech těchto případech si nějakou sílu představujeme jako něco, co je v prostoru umístěno nad námi, působí zhora a získává nad námi převahu. Stejný prostorový obraz také používáme u předložkových spojení s předložkou pod. Například, když je někdo pod dohledem, pod vlivem nebo pod tlakem. Předložka pod ale nemusí nutně vyjadřovat jen negativní skutečnosti. Můžeme také být pod ochranou nebo se ukrýt pod něčími křídly. Pomocí odkazu prostorovému uspořádání jevů pod a nad něčím, tak jazykově vyjadřujeme své pocity a prožívání, které mohou být i u příbuzných slov velmi rozdílné, jako třeba v případě slov podmanivý a podmanici.
1: Snad byl dnešní jazykový koutek poutavý nebo dokonce okouzlující, tedy podmanivý. Doktorka Ružena Písková, nashledanou.
2: Nashledanou.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

15:45, posloucháte speciální volební vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pokračuje sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách. A za chvíli si s Monikou Červenou připomeneme některé statistické údaje letošní.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Volby 2026.
2: Komise pokračují ve sčítání volebních hlasů. Zpracovaných mají zatím přes 15% okrsků u komunálních voleb. My se teď podíváme na některé statistické údaje letošních komunálních voleb v Karlovarském kraji. Ve studiu je redaktorka Monika Červená.
3: Pěkné odpoledne.
2: V Karlovarském kraji se volilo ve 134 obcích. Kolik lidí kandidovalo?
3: Tak letos kandidovalo 4757 lidí, to je zhruba o 500 míň než před 4 lety. Většina letošních kandidujících byli muži, celkem téměř 63%. Průměrný věk kandidátů byl 50 let. Ve 33 obcích měli letos jen jednu kandidátku, například ve Velichově, Vrbicích, Otročíně, Trstěnicích nebo Chlumu svaté Máří. Naopak nejvíc 11 zaregistrovaných kandidátek mělo město Ostrov u Karlových Varů. A jen ve třech obcích, Černavě, Vysoké Peci a Krásném Údolí, byli kandidáti vždy po jednom na samostatné kandidáce. V téměř 40 obcích po celé republice se zároveň s komunálními volbami konala i referenda. Nejčastěji lidé rozhodovali o stavbě větrných elektráren. V Karlovarském kraji ale nebylo referendum žádné.
2: No a k letošním volbám také zajímavost. V Karlovarském kraji jsou i někteří starostové ve funkci přes 35 let.
3: Tak jedním z těch dlouholetých starostů je 72-letý Jan Horník z Božího Daru. Nejvýše položené město v České republice vede od roku 1990, kdy byl v prvních komunálních volbách po sametové revoluci zvolen poprvé. Letos znovu kandidoval na kandidáce uskupení Náš domov Boží dar, a to na posledním, 7. místě. Stejně dlouhou dobu, tedy 630 let, starostuje i 61-letý Luboš Garaj, a to ve Vojkovicích na Karlovarsku. I on letos kandidoval, a to jako lídr kandidátky za rozvoj Vojkovic a Jakubova. Jak Luboš Garaj před časem řekl Českému rozhlasu Karlovy Vary, rád by byl v obci ještě u vybudování nové hasičské zbrojnice nebo dokončení přípravy nových pozemků pro výstavbu rodinných domů v Jakubově.
2: No a my máme 15 hodin 51 minut a my si na konečné výsledky těch letošních komunálních voleb, Moniko, musíme ještě počkat. Děkuji za informace, naslyšenou, Monika Červená.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

Festival svůní jablečného štrůdlu přímo v srdci Mariánských Lázní. To je Lázeňský festival jablek. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na hlavní kolonádě v Mariánských Lázních už jeho 14. ročník. Do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, nejkrásnější jablko a výtvarné soutěže pro děti se můžete přihlásit na místě do 9:30 dopoledne. Hlavní cenou pro vítěze je poukaz v hodnotě 5000 korun do některého z elektroobchodů. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Policisté v Karlovarském kraji nezaznamenali v souvislosti s volbami žádné problémy. V letošních komunálních volbách kandidovalo téměř 190 tisíc uchazečů. V Moldavě na Teplicku podalo stížnost na nemožnost hlasovat 16 lidí, starosta jich vyškrtl 22. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost místy déšť, teploty do 13 stupňů. Zprávy Alenka Poláková.
1: Volby 2026.
0: V Karlovarském kraji byly v komunálních volbách nejrychleji sečteny hlasy odevzdané voliči v Čichalově na Karlovarsku. V seznamech tam měli zapsaných 128 voličů. Volební účast byla 56,25%. V tuto chvíli už jsou konečné výsledky známé v několika dalších obcích v kraji, například v Otročině, Potůčkách, Krásném údolí, Citicích, Rovné nebo Stříbrné. Podle policie se volby obešly bez vážných problémů, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
2: V souvislosti s volbami jsme připravili adekvátní opatření a posílili výkon služby, zejména v okolí volebních místností. Policisté byli po celou dobu připraveni reagovat na případné incidenty a spolupracovali také se členy volebních komisí. Během voleb jsme v Karlovarském kraji nezaznamenali žádné narušení voleb ani veřejného pořádku. Z pohledu policie tak volby proběhly v klidu.
0: Volby do obecních zastupitelstev a jedné třetiny senátu skončily právě před 2 hodinami. V letošním souboji o zhruba 62 tisíc mandátů na radnicích se sešlo bezmála 190 tisíc zájemců. To je přibližně o 5 tisíc méně než při minulých komunálních volbách. Hlasovalo se v 6255 městech a obcích. Výjimkou bylo pouze 5 míst, kde se kvůli nedostatku kandidátů volby vůbec neuskutečnily. Konkurence navíc v regionech nebyla všude vysoká. Ve třetině obcí se podle Českého statistického úřadu podařilo postavit jen jedinou kandidátku a v každé šesté bylo o nových zastupitelích rozhodnuto předem, protože počet kandidátů přesně odpovídal počtu rozdělovaných křesel. Průběh voleb v Moldavě na Teplicku bude řešit krajský soud. V Ústí nad Labem starosta David Leitermann z ODS vyškrtal z volebního seznamu 22 lidí. Podle něho se v obci zdržují jen před volbami. Někteří z nich s tím nesouhlasili a přišli volit. To jim ale volební komise nedovolila.
3: Já jsem tady 10 let napsaný jako v trvalém bydlišti na Moldavě. To, že jsme se odstěhovali, protože už tady není taková práce, to není zase takový.
4: Já jsem se neodstěhoval, já jsem tady.
3: Nikde jinde nás volit nenechali.
5: Karel Stolin je jeden z těch, kterého komise nepustila volit. Podobně jako ženu, která přišla v doprovodu lídrině kandidátky Hlas obce Ivety Boudyšové.
6: Jsem na tom zápěr, že paní má všechno v pořádku, měla to tady v pořádku už dlouho, má nájemný smlouva, starosta se vyvolává na něco, co neexistuje.
5: Stížnosti na nemožnost hlasovat podalo na místě 16 lidí a ještě před volbami se 17 lidí obrátilo na krajský soud. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: K mexickému pobřeží se blíží hurikán Simon, který zesílil na 4. stupeň z 5. Americké národní středisko pro hurikány informovalo, že rychlost větru v bouři přesahuje 230 km za hodinu. Do části jihozápadního Mexika by mohl Simon přinést 25 až 50 cm srážek. Úřady vyzvaly obyvatele, aby se připravili na silný déšť, vítr a výpadky proudu. Meteorologové varují před povodněmi a sesuvy půdy.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost, lokálně přehánky, večer srážky ubydou a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 217 u obce Podhradí na Chebsku máme hlášenou nehodu osobního auta. Na místě jsou záchranáři. A na silnici 21 u obce Trstěnice u Chebu překáží plynulému provozu odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
4: Dobrý den, v 16 hodin a 5 minut posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tady je volební speciál rádia vašeho kraje. My sledujeme výsledky komunálních voleb. Kdo se dostane do zastupitelstev obcí a měst v našem regionu, dozvíte se v průběhu našeho vysílání. Máme redaktory na řadě míst našeho regionu. My také sledujeme volby do třetiny Senátu, tedy do horní komory parlamentu České republiky, konkrétně Chebský volební obvod číslo 3. S aktuálními výsledky a informacemi za chvíli přijde do studia kolegyně Monika Červená. Přejeme hezké sobotní odpoledne a klidný poslech.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

Víte, že rozhledna na Krásenském vrchu vypadá trochu jako kamenná spirála? Na její vrchol vede schodiště vinoucí se po vnější straně věže. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Volby 2026.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Komise pokračují ve sčítání hlasů v komunálních volbách a do třetiny Senátu. Zástupce do Senátu volila i část obyvatel Karlovarského kraje. S podrobnostmi je teď ve studiu redaktorka Monika Červená. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Moniko, kde v kraji tedy lidé, kromě v komunálních volbách, hlasovali i ve volbách senátních?
2: Tak každé dva roky se konají volby v jedné třetině senátních volebních obvodů. V Karlovarském kraji se teď rozhoduje o obsazení senátorského křesla v obvodě číslo 3 Cheb. Ten zahrnuje severní část okresu Cheb, včetně měst až Františkovy Lázně, Plesná, Skalná nebo Luby. A součástí tohoto obvodu je i celý okres Tachov.
1: Tak a kdo post v Senátu za obvod Cheb obhajuje?
2: Místo obhajuje vysokoškolský profesor, bývalý místostarosta Chebu a zastupitel Karlovarského kraje Miroslav Plevný. Před 6 lety se do horní komory parlamentu dostal za hnutí Starostové a nezávislí. No a stejné hnutí ho nominovalo i letos. 60-letý Miroslav Plevný porazil v minulých senátních volbách ve druhém kole kandidátku hnutí ANO Jaroslavu Brožovou Lampertovou. Miroslav Plevný je také zastupitelem Chebu a po 8. letos kandidoval i v komunálních volbách. V Senátu je předsedou výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
1: A kdo jsou další kandidáti?
2: Do Senátu dál kandiduje 48-letá Štěpánka Černá, radní města Cheb a ředitelka základní školy. Nominovalo ji hnutí VOK Volba pro kraj na Chebsku. O post senátora usiluje i 73-letý důchodce, bývalý poslanec, zastupitel města Cheb i Karlovarského kraje Pavel Hojda, který je členem KSČM. Dalším kandidátem na senátora je 46-letý podnikatel a moderátor Vladimír Keblůšek. Do Senátu kandiduje za hnutí Naše Česko. Senátorem chce být taky 65-letý hudebník a živnostník Ivan Rais, který je členem SPD. A hnutí ANO nominovalo na post senátora 41-letou manažerku a filantropku Sandru Cukerník.
1: Tak teď máme, Moniko, 16 hodin a 18 minut. Snad mi dovolíš otázku, jak si kandidáti v průběžném sčítání vedou.
2: Tak po sečtení téměř 26% okrsku zatím vede Miroslav Plevný, který má 630%. Na druhém místě z 33% je Sandra Cukerník. No a na třetím místě z 11% Štěpánka Černá. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu platných hlasů. Druhé kolo se uskuteční příští týden, v pátek 16. a v sobotu 17. října.
1: Říká redaktorka Monika Červená, děkujeme a naslyšenou. A já ještě doplním, že průběžné výsledky hlasování najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
2: Naslyšenou.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026.
1: V božím daru na Karlovarsku lidé v letošních komunálních volbách volili teprve druhého porevolučního starostu. V čele města stál nepřetržitě od roku 1990 Jan Horník z hnutí STAN, který letos kandidoval na posledním místě jedné ze čtyř kandidátek. Zastupitelstvo v božím daru se rozpadlo letos v červenci, kdy na mandáty rezignovali opoziční zastupitelé Martina Poštová, Ondřej Čáslavský a Ondřej Vank, zvolení za Sdružení nezávislých kandidátů Boží dar 2022. Počet členů nejvyššího orgánu města ta se doplnit nepodařilo a čtyřčlenné zastupitelstvo tak nemohlo prakticky o ničem rozhodovat. Průběh voleb v Moldavě na Teplicku v Krušných horách bude řešit krajský soud v Ústí nad Labem. Starosta David Leitermann z ODS vyškrtal z volebního seznamu 22 lidí. Podle něho se v obci zdržují jen před volbami. Někteří z nich s tím nesouhlasili a přišli volit. To jim ale volební komise nedovolila. Stížnosti na nemožnost hlasovat podalo na místě 16 lidí. A ještě před volbami se 17 lidí obrátilo na krajský soud. Koaliční motoristé nevpustili do volebního štábu v Hartigovském paláci v Praze média Deník N a Respekt. Šéf strany Petr Macinka při příchodu na dotaz ČTK řekl, že to bylo z kapacitních důvodů. Zástupci Deníku N se nemohli Macinkova briefingu zúčastnit už v minulosti. Miloš Vystrčil má ambici pokračovat v čele Senátu. Výsledky voleb k tomu ale musí vytvořit podmínky. Cílem ODS je podle něj obhájit pětici mandátů. Zisk menšího počtu by podle něj naopak úspěchem nebyl. Vystrčil vede Senát od února 2020. Po sečtení pětiny okrsků kandidáti ANO postupovali ve 14 senátních obvodech, STAN v 9, ODS v 6. Duel na Rychnovsku ovládl Jan Grulich z TOP 09.
2: Ve volebním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary jste slyšeli zprávy s Hanou Zubkovou 16 hodin 32 minut. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Volby 2026.

Festival svůní jablečného štrůdlu přímo v srdci Mariánských Lázní. To je Lázeňský festival jablek. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na hlavní kolonádě v Mariánských Lázních už jeho 14. ročník. Do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, nejkrásnější jablko a výtvarné soutěže pro děti se můžete přihlásit na místě do 9:30 dopoledne. Hlavní cenou pro vítěze je poukaz v hodnotě 5000 korun do některého z elektroobchodů. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary. She's crazy like a fool.

0: Volby 2026.
1: Tady je volební speciál Českého rozhlasu Karlovy Vary, teď je 16 hodin 42 minut. My pečlivě sledujeme dění okolo komunálních a také v našem regionu senátních voleb. Naším hostem po telefonu je teď aktuálně politolog Lukáš Novotný z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pane Novotný, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak samozřejmě, že výsledky se postupně sčítají, ale co podle vás budou nejzajímavější momenty v našem kraji v těch komunálních a zároveň senátních volbách? A ještě taková podotázka, co vy jako politolog budete sledovat?
2: Tak já jsem původem z Karlových Varů, takže samozřejmě ty výsledky mě budou velmi zajímat. No tak je toho víc. Jednak ten senátní obvod Cheb-Tachov skýtá velmi lítý boj, jestli opravdu tam obhájí stávající senátor za STAN Miroslav Plevný, nebo jestli uspěje ta velmi těžká ofenziva a kampaňová, kterou tam předvádí kandidátka za ANO, včetně toho, že si tam prostě zve na koncert Michala Davida a podobně. Takže to je první věc, která mě zajímá, protože zajímá mě, jestli ten styl takové kampaně, nekampaně v podstatě uspěje. No a samozřejmě vím, že v kraji je velmi silné ANO, v podstatě ve všech těch třech velkých městech, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, je tam dlouhodobě silné. Je to do značné míry úctyhodné, že třeba ve Varech nebo v Sokolově jsou nepřetržitě u moci vlastně od roku 2018, tak jestli pořád ještě vlastně pro ty voliče budou dostatečně atraktivní a vyhrajou. Vypadá to, že asi ano.
1: Možná se nabízí také otázka, zdali budou výsledky těchto komunálních voleb, teď se bavíme o těch komunálních volbách, odrazem určité spokojenosti či naopak nespokojenosti s vládou současné koalice. Lze to takto vykládat, myslím tedy v těch jednotlivých, třeba větších městech?
2: Takhle to můžete vykládat v případě těch opravdu velkých městech, jako je Praha, Brno, možná Ostrava. Myslím si, že v Karlovarském kraji, tam se nám, ať už je ano u vlády nebo u opozice, tak příliš ta provázanost politiků ano s poměrně značným segmentem těch voličů příliš neproměňuje. Takže já si myslím, že se tohle to asi úplně neprojeví prostě proto, protože logika by možná velela tomu, že by mohli teď díky tomu, že ano, je u vlády být i více úspěšné opoziční strany, ale my vidíme speciálně, když se podíváme třeba do Karlových Varů, nebo když se podíváme do Sokolova, částečně do Chebu, tak ať už třeba ODSka nebo STAN, tak tam prostě dlouhodobě nejsou silný. Já jsem to pozoroval i na těch vašich rozhlasových debatách, prostě ti politici to nejsou žádní nějací tahouni a líči. To prostě není něco, co by mělo v podstatě jako přinést nějaký jako opravdu úspěch ve volbách typu výhru. No.
1: Popisujete ty komunální volby v našem vysílání ve speciálu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Možná bych vás požádal o takové srovnání. Zdali voliči, a o nich to je samozřejmě, rozlišují při svém rozhodování mezi sněmovními volbami a volbami komunálními?
2: No tak určitě, vidíte to minimálně na volební účasti. My v politologii, nechci tady vůbec nudit politologickou teorii, ale možná tahle ta jedna teorie je zajímavá. Rozlišujeme mezi volbami prvého a druhého řádu. U těch voleb prvého řádu tam cítíme, že opravdu prostě to musíme jít do té školy nebo někam jít hodit nějakému tomu politikovi, protože cítíme, že s tou volbou přichází nějaká změna. To v České republice je pouze volba do poslanecké sněmovny. Trošku iracionálně má vyšší volební účast nebo extrémně vysokou volební účast i prezidentská volba, tam je to patrně dáno nějak historicky. A všechny ostatní volby jsou ty volby toho druhého řádu,

0: kdy prostě už vidíme, že jednak i ta spjatost voliče s tou politickou stranou nemusí být veliká. Typické je to zejména pro menší politické, pro menší města, kdy vidíte, že se tam třeba i některé strany, jako je třeba ODS nebo ANO, ani nedokážou prosadit, nebo tam ani nemají kandidátky. Volíte tam opravdu čistě regionální uskupení. Takže tady je zapotřebí skutečně jaksi velmi důsledně mezi tím rozlišovat. Karlovarský kraj je v tom ještě ale opravdu prostě jako velmi specifický právě díky tomu, že tam ANO, třeba i SPD jsou zastoupeny nadprůměrně.
1: Vysvětluje politolog Lukáš Novotný, který je naším hostem takto po telefonu. Vy jste mi vlastně tím, co jste před malou chvílí říkal, nahrál na otázku, která se týká toho, zdali ve volbách, v těch komunálních volbách, a ono to od vás zaznělo, hraje svoji roli značka velké strany nebo nějakého hnutí, které jsou zastoupeny v parlamentu. Vy jste teď říkal, že lidé v komunálních volbách inklinují především k těm místním sdružením.
0: V případě menších měst. V případě větších měst naopak.
1: A těch okresních?
0: Těch okresních, tam si myslím, že už to klidně se může někde lámat, protože tam už si klidně mohou ti lídři těch jednotlivých politických stran sáhnout i na třeba grafické vizuály, které přichází z Prahy. Vidíte ta velmi silná volební hesla hnutí ANO. Vidíte i vlastně jednotné vizuály, ať projíždíte celou Českou republiku, třeba v případě ODS spolu, jsou tam i barvy a tak dále. Čili je zapotřebí opravdu s tím, mezi tím, jak si tedy velmi, velmi důsledně diferencovat mezi malými městy a těmi většími městy.
1: A v této části našeho rozhovoru ještě jedna poslední otázka. Karlovarský kraj nikdy nepatří k premiantům, co se týká volební účasti, to mi asi jistě potvrdíte, spíš naopak. Ano. Jakou tedy vy jako odborník, politolog očekáváte účast v těch letošních komunálních volbách?
0: No tak zatím to vypadá, jak jsem se díval celorepublikově, že by mohla být trochu vyšší, než byla před 4 lety, teď myslím celorepublikově. Co se týče Karlovarského kraje, tak tam vždycky ta volební účast je podprůměrná. Očekávám ji podprůměrnou i teď. A samozřejmě teď můžeme ty věci různě interpretovat, proč tomu tak je. Může to být prostě dáno tím, že tam voliči mají výrazně větší míru třeba apatie nebo nedůvěry vůči politickým stranám. Prostě protože vidí, že ty politické strany nejsou schopny pohnout s některými třeba i palčivými problémy v případě třeba sociálně vyloučených lokalit a podobně. To může být například jedna z těch interpretací. Tou druhou ale může být třeba opravdu i to, že tam třeba i vzdělanostní skladba nemusí být úplně ideální, protože my víme, že čím vyšší volební účast, tak tím vyšší i vzdělání těch občanů.
1: Vysvětluje politolog Lukáš Novotný z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Díky za vaše postřehy pro tento vstup. Ještě se dnes uslyšíme. Naslyšenou.
0: Já děkuji, naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Komise pokračují ve sčítání hlasů v komunálních volbách a do třetiny senátu. Pramenům stát zbytek dluhu neodpustí, obec jedná o snížení splátek. Aplikace e-doklady fungovala během voleb bez problémů, použilo ji přes 100 000 lidí. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy déšť, teploty do 13 stupňů. Nové zprávy, Alenka Poláková.
1: Volby 2026.
0: Už 3 hodiny sčítají volební komisaři hlasy odevzdané v komunálních volbách. Sečtených je zhruba 40% okrsků a volební účast je podle předběžných výsledků zatím přibližně 50%. V Karlových Varech vede zatím po sečtení 14% okrsků hnutí ANO. A na druhém místě v letošních volbách nové uskupení Vary Plus. Jde o koalici, kterou tvoří Karlovarská občanská alternativa, Piráti, TOP 09 a KDU-ČSL. Kandidátku vedl Adam Klsák.
2: Měl jsem tam nějakých asi 23%, to je upřímně řečeno výsledek, který já jsem i typoval, takže si myslím, že když budeme někde kolem těch 23, 24, 25, tak můžeme být rozhodně spokojeni.
0: Pramenům na Chebsku, v minulosti jedné z nejzadluženějších obcí Česka, ministerstvo financí dluh neodpustí, informovala o tom dosavadní starostka Michala Málková z hnutí ANO s odvoláním na vyjádření ministerstva. Splácet státu mají prameny 800 000 ročně až do roku 2064. Obec hospodaří s ročním rozpočtem okolo 3 milionů korun. Do problému se dostala, když před lety chtěla vybudovat stáčírnu minerálních vod. Investovala do průzkumných a přípravných prací, ale bez projektu nakonec sešlo, když tehdejší záměr zablokovali ochranáři. Dluhy s úroky postupně narostly téměř na 120 milionů korun. Podle vedení obce teď budou prameny jednat alespoň o novém nastavení výše splátek. Aplikace e-doklady fungovala oba volební dny stabilně a prakticky bez front. Po uzavření volebních místností to řekl mluvčí digitální informační agentury Jakub Palata. Digitálním dokladem se u letošních komunálních a senátních voleb prokázalo odhadem přes 100 000 voličů. Agentura se zabývala jen individuálními potížemi, které obratem vyřešila. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec Českému rozhlasu řekl, že volby hodnotí jako řádné.
3: Nezaznamenali jsme žádné systémové nedostatky. To, co se projevilo jako nedostatek v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, to znamená e-doklady, tak tam digitální informační agentura zajistila bezproblémový chod aplikace.
0: V loňských volbách do sněmovny byla aplikace e-doklady nefunkční a přetížená. Digitální informační agentura tehdy špatně odhadla zájem. Německo ponechá v platnosti sankce proti Rusku a bude dál podporovat Ukrajinu. Vláda v Berlíně tak reaguje na včerejší dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Moskvou o dodávkách ruské nafty. Trumpův krok ostře kritizovali opoziční demokraté v americkém senátu, kteří ho označili za zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Kyjev dohodu považuje za zbytečný ústupek, který jen umožní dál financovat ruskou invazi.
1: Počasí.
0: A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, lokálně přehánky, večer srážky ubydou a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povene slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na místní silnici 3. třídy v Chodově na Karlovarsku městské části Stará Chodovská je z důvodu stavebních prací uzavřený most.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
4: Hezký dobrý den, teď je 17 hodin 4,5 minuty ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Posloucháte volební speciál po letošních komunálních a senátních volbách. Stále se ještě pokračuje ve sčítání volebních hlasů, my se ale v našem speciálním volebním vysílání už za malou chvíli podíváme do štábu jednoho z politických uskupení v Karlových Varech. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Volby 2026.
1: Teď je 17:15, posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Karlovy Vary. Sčítání volebních hlasů ještě není u konce. V Karlovarském kraji je sečteno zatím přes 41% okrsků. Třeba v Karlových Varech jde o 9 okrsků z celkových 50. Jednotlivé politické subjekty už se ale začínají postupně scházet na předem určených místech. A ve volebním štábu hnutí Karlovaráci je teď reportérka Andrea Štromajerová. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaká je ve štábu nálada? Jaká panuje nálada?
2: Tak ve štábu samozřejmě všichni pozorně sledují vývoj voleb. Většina členů hnutí už je tady na místě. Ostatní sem postupně přicházejí. Nad průběžnými výsledky voleb samozřejmě diskutují a občas mluví i o tom, jak by mohlo vypadat nové vedení magistrátu. Ale v tuto chvíli je ještě brzy dělat závěry. V současné době je sečtených, Petře, a já to upřesním, 15 okrsků z celkových 50. Ty výsledky se skutečně už v tuto chvíli mění ve velice krátké době. Hnutí Karlova Karlovaráci jsou teď na třetím místě, mají přes 15% hlasů. Při minulých komunálních volbách v roce 2022 mělo hnutí Karlovaráci přes 11% hlasů a skončilo na druhém místě.
1: Hnutí Karlovaráci nejsou ve vedení Karlových Varů nováčkem.
2: Je to tak, nováčkem nejsou ve vedení města, jsou dvě volební období, v podstatě ale v koalici byly i v roce 2014. Po úspěšných volbách v říjnu téhož roku vstoupili Karlovaráci nejprve do vládní koalice, následující rok v květnu ale kvůli neshodám z koalice odešli a po zbytek volebního období působili v opozici, a to až do komunálních voleb v roce 2018, kdy tvoří koalici s hnutím ANO. Náměstkem primátorky je Miroslav Vaněk, který je i lídrem kandidátky. No a jak volby dopadnou, na to si ještě musíme chvíli počkat. Jinak sčítání je možné také sledovat i na webu irozhlas.cz.
1: No a do našeho podvečerního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary se aktuálně z volebního štábu hnutí Karlovaráci přihlásila reportérka Andrea Štromajerová. Děkujeme za postřehy, naslyšenou, klidný večer.
2: Naslyšenou a pěkný den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Víte, že Karlovarský kraj se může pochlubit světovým unikátem zapsaným na seznamu UNESCO? Kinžvartská daguerotypie patří k významným dokladům počátků fotografování. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Volby 2026.
1: V Karlovarském kraji byly v komunálních volbách nejrychleji sečteny hlasy odevzdané voliči v Čichalově na Karlovarsku. V seznamech tam měli zapsaných 128 voličů. Volební účast byla 56,25%. V tuto chvíli už jsou konečné výsledky známé v několika dalších obcích v kraji, například v Otročíně, Potůčkách, Krásném údolí, Citicích, Rovné nebo Stříbrné. Po sečtení hlasů ve čtvrtině okrsků vede v Karlových Varech ANO s téměř 28%. Druhá je koalice Vary Plus s více než 23% a STAN má zhruba 14%. Pramenům na Chebsku v minulosti jedné z nejzadluženějších obcí Česka ministerstvo financí dluh neodpustí. ČTK to řekla dosavadní starostka Michala Málková z hnutí ANO. Ta pravděpodobně bude starostkou i v dalším volebním období. ANO v obci získalo ve volbách 73,5% hlasů. K letošním komunálním volbám přišlo v pramenech volit 90,67% voličů. Zastupitelů za ANO bude v následujících 4 letech o jednoho více. Mandát získalo podle serveru volby.cz 7 lidí. Policisté v Karlovarském kraji nezaznamenali v souvislosti s volbami žádné problémy. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Peškové policisté nezaznamenali žádné narušení během voleb ani veřejného pořádku. Policie byla připravená reagovat na případné incidenty a spolupracovala také se členy volebních komisí. Ze stran kandidujících samostatně vedla v obecních volbách i po sečtení třetiny okrsků podle počtu získaných mandátů stále KDU-ČSL následovaná hnutím STAN. Třetí byla ODS, za ní hnutí ANO a za ním sociální demokracie. Nejvíce zastupitelských křesel tradičně držela nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Vyplývá to z údajů na volebním serveru. Po sečtení třetiny okrsků mělo ANO postupující kandidáty na senátory ve 13 obvodech, STAN v 9, ODS v 7, Lidovci ve 3 a SPD v 1. V duelu na Rychnovsku jasně vedl stávající senátor TOP 09 Jan Grulich. Jehož jediným vyzivatelem byl poslanec ANO Petr Sadovský. K úvodnímu kolu letošních senátních voleb podle průběžných výsledků hlasování přišlo zatím zhruba 44% voličů, více než při předchozích volbách.
2: Tak to byla Hana Zubková s krátkými zprávami v našem volebním speciálu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Volby 2026.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: Volby 2026.
1: A teď v našem speciálním volebním vysílání míříme do dalšího volebního štábu v Karlových Varech. V krajském městě je zatím sečteno přes 44% hlasů. Na prvním místě je v tuto chvíli hnutí ANO. Na konečné výsledky si ale budeme muset ještě počkat. Průběh sčítání sledují ve svém volebním štábu i členové karlovarské koalice Vary Plus, kde je reportér Václav Malý. Hezký podvečer.
2: Dobré odpoledne. Tady v salonku restaurace v Čankovské ulici už panuje napjatá atmosféra. Většina lídrů tu na promítacím plátně pozoruje průběžné výsledky. Ty se teď začínají měnit každou chvíli a pokaždé, když přibude další sečtení okrsek, hned je tu porovnávají se svými předvolebními odhady a zároveň přepočítávají možná povolební uspořádání. Právě teď má koalice Vary Plus okolo 23% a 9 mandátů. S těmito výsledky tu panuje mírná spokojenost.
1: Vary Plus byly v komunálních volbách novým uskupením. Kdo koalici tvoří?
2: Volební koalici Vary Plus tvoří 4 politické strany a uskupení. Jsou to Karlovarská občanská alternativa, známá pod zkratkou KOA, Piráti, KDU ČSL a TOP 09. Koalice vznikla zhruba rok před volbami. Podle lídra kandidátky Adama Klsáka chtěli vytvořit protiváhu dosavadní vládnoucí koalici na karlovarském magistrátu. Průběžné výsledky můžou naši posluchači sledovat na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: No a atmosféru ve volebním štábu koalice Vary Plus přiblížil do našeho podvečerního speciálního vysílání reportér Václav Malý. Děkujeme za informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Starosta Vojkovic, který vede obec od roku 1990, opět vyhrál, bude ale muset jednat. Do volebního štábu motoristů nebyli vpuštěni zástupci některých médií. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v září zůstala na 5,8%. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy déšť, teploty do 13 stupňů. Nové zprávy, Alenka Poláková.
1: Volby 2026.
0: Jeden ze dvou nejdéle sloužících starostů v Karlovarském kraji, Luboš Garaj z Vojkovice na Karlovarsku, dnes přivedl své sdružení za rozvoj Vojkovice a Jakubova opět k vítězství v komunálních volbách, aby mohl pokračovat ve funkci, kterou vykonává od roku 1990, bude si ale muset vyjednat podporu alespoň jednoho zastupitele ze dvou dalších sdružení, která v obci kandidovala. Ve volbách získalo sdružení starosty Garaje 3 mandáty ze 7. Stejný počet bude mít ale i sdružení Společně za obec a jednoho zastupitele získala kandidátka za obec Krásnější. Vládní motoristé nevpustili do volebního štábu novináře deníku N a týdeníku Respekt. Předseda strany a ministr zahraničí Petr Macinka řekl, že dovnitř nemůžou z kapacitních důvodů. Deník N na tiskové konference Černínského paláce nesměl už v minulosti i kvůli Macinkovým sporům s novinářkou Zdislavou Pokornou. Zaměstnanci resortu zahraničí a sportu před těmito volbami nesměli mluvit ani s redaktory České televize. Macinka tak podle svých slov reagoval na to, že ho ČT kvůli volebním pravidlům nepozvala do debaty lídrů. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji se v září oproti předchozímu měsíci nezměnila. Zůstala na 5,8%. Jak vyplývá ze zveřejněných údajů Úřadu práce České republiky, bez práce bylo 11 639 lidí, o 85 méně než v srpnu. Nabízených pracovních pozic v kraji o 371 přibylo. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla na Sokolovsku, naopak nejnižší na Chebsku. Na jednovolné pracovní místo připadaly v kraji v září zhruba 3 uchazeči o zaměstnání. Počet obětí ruského útoku na ukrajinské Záporoží stále roste. V troskách zasaženého obytného domu už záchranáři našli 20 obětí a pátrají po dalších nezvěstných. Záporoží zasáhlo dnes nad ránem několik klouzavých leteckých bomb, které způsobily rozsáhlé škody i na dalších místech ve městě.
2: Záchranáři už od noci pátrají v ruinách bytovky po obětech ruského útoku. Mezi mrtvými jsou i 3 děti a asi 20 lidí bylo zraněno. Úřadující starostka Záporoží Regina Charčenková ukrajinské televizi řekla, že asi 6 lidí ještě může být pod troskami a záchranná operace bude proto pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu na sociálních sítích napsal, že Rusko 5 řízenými leteckými bombami poděkovalo za zrušení sankcí na vývoz nafty. Včera se na tom dohodli prezidenti Spojených států a Ruska, Donald Trump a Vladimir Putin. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou celkově 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Pumalainena.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost, lokálně přehánky, večer srážky ubydou a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty 10 až 13 na horách, 5 až 8 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
3: Ano, je to tak, také v 18 hodin a 4,5 minuty posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, volební speciál 2026. Před více než 4 hodinami se v České republice uzavřely volební místnosti a sčítání hlasů samozřejmě stále pokračuje. Za chvíli se podíváme do dalšího z volebních štábů. Náš reportér se přihlásí z karlovarského hotelu Termál, kde čekají na výsledky voleb členové hnutí ANO. Hezký podvečer a klidný poslech.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: rozkvitne včas. Volby 2026.
1: Vy posloucháte speciální vysílání k volbám. Český rozhlas Karlovy Vary nabízí postřehy z letošních komunálních voleb, ale také těch senátních. My se teď budeme věnovat volbám komunálním. V České republice pokračuje sčítání hlasů letošních komunálních voleb. Na konečné výsledky čekají i představitelé jednotlivých volebních štábů. My se teď ale přeneseme do krajských Karlových Varů, do volebního štábu hnutí ANO. Ten se nachází v hotelu Termál, kde je teď také reportér Českého rozhlasu Zdeněk Trnka. Dobrý večer
2: z karlovarského Termálu. Tak já jsem v jednom ze salonků, kde mají svůj volební štáb členové hnutí ANO. Nálada je tady v podstatě uvolněná. Jsou tady členové hnutí ANO zejména z lázeňského města a samozřejmě, jak jsem si všiml, jsou také ve spojení se svými kolegy z okolních měst, například s Mariánskými Lázněmi a dál. No a všichni samozřejmě, tak říkajíc, společně sledují průběžné výsledky, které nabízí různé internetové a televizní zdroje. Nicméně k těm volebním výsledkům a tabulkám. Podle i rozhlasu je v současné době sečteno přes 68% hlasů. ANO zatím tady v Karlových Varech vede a před tím uskupením Vary Plus. To znamená, že to věda vypadá pro ně zatím velmi nadějně. Ovšem, kdyby někdo čekal nějaké oslavné řeči, anebo že tady už létají špunty od šampusů, tak to zatím nikoliv. Všichni jsou tady na zemi a čekají, jak to vlastně teprve dopadne.
1: Tak to byly základní informace. Zdeňku, jakou pozici hnutí ANO v Karlových Varech ale obhajuje?
2: Tak je třeba říci, že zástupci hnutí ANO obnovují nebo obhajují vlastně velmi silnou pozici tady ve vedení lázeňského města. Obhajují totiž primátorskou funkci, v té je mimochodem už dvě volební období Andrea Pfeffer-Ferklová. Uplynulé 4 roky samozřejmě ANO v Karlových Varech vládlo, jako vítěz minulých komunálních voleb získalo 35 členem zastupitelstvu 14 mandátů. V závěru volebního období tvořilo ANO koalici s hnutím Karlovaráci v pohodlné většině 19 mandátů. Andrea Pfeffer-Ferklová se bude samozřejmě snažit pozici primátorky obhájit a pokud se tak stane, bude to vlastně v historii lázeňského města jaksi poprvé, tedy kdy bude první primátorka vlastně už třetí volební místo po sobě ve funkci.
1: Už zástupci hnutí ANO plánují povolební vyjednávání, případně uzavírání koaličních smluv.
2: Tak ze zkušenosti musím říct, že to povolební vyjednávání o možných koalicích, povolebních koalicích, tak ta začínají prakticky hned po zveřejnění závěrečných výsledků sčítání voleb. Podobný vývoj se dá očekávat i letos, ovšem před malou chvíli jsem tady měl u mikrofonu paní primátorku a té jsem se na případného koaličního povolebního partnera ptal a v tuhle tu chvíli, v těchto, když je sečteno přibližně těch 60%, 68%, hlasů, tak zatím to vypadá pro ně, že pro ně jsou jedinými spolehlivými partnery pro případnou koalici Karlovaráci, to znamená dosavadní partneři.
1: Tak to byl pohled do volebního štábu hnutí ANO v hotelu Termál v Karlových Varech. Přímo z místa se přihlásil do našeho speciálního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary kolega Zdeněk Trnka. Díky, naslyšenou.
2: Hezký večer.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

Víte, že zřícenina hradu Andělská hora stojí na sopečném vrchu? Z jeho okolí je krásný výhled do krajiny Karlovarska a Slavkovského lesa. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Volby 2026.
1: Boží dar na Karlovarsku zažil volební obrat. Sdružení dlouholetého starosty Jana Horníka z hnutí STAN definitivně končí. Nezískalo žádný mandát. Vedení obce se ujme dosavadní opozice. Jedním ze dvou nejdéle sloužících starostů v Karlovarském kraji je Luboš Garaj z Vojkovic na Karlovarsku. Jeho sdružení za rozvoj Vojkovic a Jakubova získalo 3 mandáty ze 7. Stejný počet bude mít ale i sdružení Společně za obec a jednoho zastupitele získala kandidátka za obec Krásnější. Sečtení hlasů ve 3/4 volebních okrsků vede v obecních volbách v Karlových Varech ANO s bezmála 26%, druhé Vary plus mají 23%. Po sečtení poloviny okrsků vede v obecních volbách v Sokolově hnutí ANO má přes 30%. Druhé je hnutí Sokolov na plný úvazek s 22%. V Chebu zatím po sečtení čtvrtiny okrsků vede hnutí STAN se skoro 24% hlasů před hnutím ANO, které má aktuálně 21%. Po sečtení hlasů v polovině volebních okrsků vede v senátním obvodu Cheb Miroslav Plevný za STAN s téměř 37% hlasů. Druhá je Sandra Coukernik za ANO s více než 30%. Celorepublikově mělo ANO postupující v 15 senátních obvodech, STAN v 10, ODS v 8, KDU ČSL ve 3. TOP 09 má šanci na 2 senátory.
2: Říká v krátkých zprávách kolegyně Hana Zubková. Posloucháte speciál, volební speciál Českého rozhlasu Karlovy Vary. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Volby 2026.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Volby 2026.
1: A volbám se věnuje speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď v 18 hodin 39 minut zdravím po telefonních linkách politologa Lukáše Novotného z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hezký večer.
2: Dobrý den.
1: V letošních komunálních volbách se o mandát uchází přibližně 190 tisíc kandidátů. Je to téměř o 5 tisíc méně než před 4 lety. A pozor, o 26 tisíc méně než před lety 8. Pane Novotný, znamená to něco? Má to nějakou vypovídající hodnotu třeba o tom, že se jedná o generační obměnu nebo třeba menší zájem mladších lidí o politiku obecně?
2: Já vám úplně nevím, protože já osobně si myslím, že i těch 190 tisíc kandidátů je hodně, ale ono to vlastně souvisí s tím, že my máme pořád ještě hodně velký počet obcí. Máme přes 6250 obcí a zhruba v jedné čtvrtině až v jedné třetině z nich se v podstatě nekoná žádná volba, protože tam je k dispozici voličům jenom jedna kandidátka. To mě spíš víc znepokojuje, protože nás správa toho území stojí poměrně velké množství peněz. Plédoval bych spíš za koncentraci těch nejmenších obcí nebo osad prostě jakoby do větších míst, tak jak to známe, třeba i ze sousedního Saska nebo z Bavorska, kde proběhly reformy, které byly pochopitelně zpočátku velmi bolestivé, ale teď je vidět, že se to rozhodně vyplatí. Ale jinak každý, kdo chce kandidovat, nechť kandiduje, má tu možnost mít. A je potom na každém z nás, jestli prostě si otevřeme kandidátku s jednou A4, kde něco zatrhneme, nebo jestli to bude jako třeba v Praze, kdy budete vyplňovat vlastně obrovské plátno v podstatě, na kterém jsou zobrazeni všichni ty kandidáti.
1: My v našem vysílání sledujeme volební dění v Karlovarském kraji. O tomto regionu se často hovoří jako o strukturálně postiženém regionu. Může toto mít nějaký vliv na komunální, potažmo tedy z části senátní volby? Je to třeba větší šance pro populisticky orientované strany a hnutí?
2: No, je, určitě. Já bych ta populistická a radikálně až extremistická hnutí vyřešil poměrně rychle v tom smyslu, že samozřejmě, že v těch lokalitách, kde je ta skladba obyvatelstva z hlediska vzdělanostní nebo i etnické a sociální neúplně dobrá, tak tam voliči prostě mohou podlehnout těm nástrahám radikálů a extremistů. Víte, že takové to obchodování s tím strachem je prostě téma, které v některých těch městech nebo spíš menších obcích se určitě jako uchytí. Ale

0: Právě vlastně jako by i městští zastupitelé mohou aspoň z části ovlivnit to, jestli zejména třeba mladá generace nebo vzdělanější lidé budou v těch krajích nebo v těch místech chtít zůstat. Vidím teď jako jeden z takových příkladů, například jako velmi za mě sympatickou snahu Aše a tamního starosty o to, aby se tam vyřešil velmi palčivý problém s nedostatkem lékařů, s nedostupností zdravotní péče i třeba směrem do Chebu a s tím, že kousíček 5 kilometrů za hranicí v Selbu je klinika, kde by ty lidé se mohli nechat ošetřit, ale naráží prostě na legislativní bariéry a na to, že třeba i samozřejmě na to, že pojišťovny nechtějí ty více náklady platit, jo. Ale prostě tohle je přesně něco, čemu ta Praha úplně nerozumí. Je to velká škoda, protože tohle je přesně to, co kdyby se podařilo vyřešit, tak to tam ty lidi v tom regionu udrží.
1: My se za chviličku budeme věnovat krátce také senátním volbám, ale ještě k těm komunálním. Podle vašeho názoru, myslíte si, že hnutí ANO ve vedení radnic v těch větších městech, hovořím tedy o Karlových Varech, Chebu, Sokolově, zůstane, řekněme, vládnout, či vytvoří nové koalice s dalšími subjekty?
0: Nejsem úplně v detailu, ale pokud vím, tak Vary, Sokolov, ANO zase vyhrálo, takže bych se divil, kdyby to tak úplně nedopadlo, protože si myslím, že i ty výsledky jsou poměrně přesvědčivé, takže by vlastně případně vznikly různí kočkopsy koaliční, které by taky nemuseli vydržet. Máme příklady z různých měst, třeba i mimo Karlovarský kraj, ale nedaleko, třeba jako v Chomutově, kdy se to prostě ta koalice úplně nepodařila jako dostatečně stmelit. Vidím v Chebu, že tam by možná třeba, jestli to chápu teď správně, ta data, nevím, jak to dopadne úplně ve výsledku, ale tam by třeba mohlo být ANO odvoleno. Tam je třeba ale vidět i ten kontext, že na rozdíl od Sokolova a Varů, kde je ANO ve vedení těch radnic kontinuálně od roku 2018, tak Cheb byl jiný v tom, že vlastně tady jede ta čtyřletka teďka, jako kdy tam mají starostu. Takže uvidíme, bude to samozřejmě otevřená partie.
1: Děkuji za tuhle reakci, ono je samozřejmě ještě předčasné hovořit o koalicích, počkejme si na konečné výsledky letošních komunálních voleb i v našem regionu a ještě tedy pojďme zmínit ty senátní volby. Na Chebsku lidé volí také zástupce do horní komory parlamentu České republiky. Do druhého kola zřejmě postoupí Miroslav Plevný za starosty, stávající senátor, a Sandra Cukernik za hnutí ANO. Čekal jste tento výsledek nebo těsnější souboj, možná i nějaké překvapení v záležitosti těch senátních voleb?
0: Tak pro mě tento obvod, díky tomu, jak tam ta paní Cukernik vlastně vyjela s velmi jako agresivní kampaní, do které zapojila Michala Davida, Jana Bendiga, i s prostě jako řekněme cílem oslovit třeba i romské voliče a tak dále. Tak to pro mě byl takový, je to pro mě experiment, do jaké míry ti voliči tam opravdu na tom Tachovsku nebo i na některých těch vyloučenějších lokalitách Chebska, řekněme, podlehnou tomuhle tomu, protože jedna věc je to, že jim bezesporu, jako to, že jim tam někdo pustí decibely lásky na náměstí Faši nebo v Plný u Mariánských lázní, tak je jim to sympatické. A na straně druhé pořád je třeba si uvědomit, že jsou to volby do Senátu a že nám voliči do Senátu se generují spíše z těch obyvatel, z těch skupin obyvatelstva, které jsou spíše vzdělanější. A tyhle ty regiony, tyhle ty opuštěnější regiony na Chebsku, na Tachovsku, tak spíš to vzdělanější obyvatelstvo ztrácí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary sledujeme aktuální dění okolo výsledků komunálních a senátních voleb. Naším hostem byl i v tomto čase po telefonu politolog Lukáš Novotný z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Já vám děkuji prozatím za vaše názory, ještě se uslyšíme. Hezký večer.
0: Velmi mě těšilo, díky, naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Karlovy Vary mají sečtené téměř všechny hlasy, prozatím vítězí hnutí ANO. Ve Vojkovicích na Karlovarsku po desáté vyhrál komunální volby starosta Luboš Garej. Senátor Tomáš Fiala ve strakonickém obvodu obhájil svůj mandát. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy déšť, teploty do 13 stupňů. Zprávy Alenka Poláková.
2: Volby 2026.
3: Volební komise po celém Česku pořád sčítají hlasy. Například v Karlovarském kraji je sečtených přes 86% hlasů. Účast se zatím pohybuje okolo 41%. Například Karlovy Vary mají sečtených přes 90% okrsků. Prozatím vede hnutí ANO. Na druhém místě je nově vzniklá koalice Vary Plus a na třetí příčce je hnutí Karlovaráci, které je ve vedení města. Zatím získalo přes 15,5% hlasů. Jak říká lídr hnutí Miroslav Vaněk, nová koalice by mohla fungovat ve stejném složení jako minulé 4 roky.
4: My jsme i před volbama vždycky říkali, že koalice fungovala 4 roky dobře. To znamená, my si dovedeme v tom stejném složení pokračovat dál, takže předběžně jsme chtěli, aby ta koalice dál pokračovala, protože máme dojem, že se udělal kus práce a že tyhle dvě hnutí by měly spolu pokračovat dál.
3: V komunálních volbách v roce 2022 získalo hnutí Karlovaráci přes 11% hlasů a skončilo na druhém místě. Ve Vojkovicích na Karlovarsku vyhrálo volby Sdružení za rozvoj Vojkovic a Jakubova v čele s Lubošem Garejem. Ten je jeden ze dvou nejdéle sloužících starostů v Karlovarském kraji. Obec vede od roku 1990. Aby mohl pokračovat ve funkci starosty, bude si muset vyjednat podporu alespoň jednoho zastupitele ze dvou dalších sdružení, která v obci kandidovala, říká Luboš Garej.
5: V 10. volbách, co kandiduju, jsem získal opět nejvyšší počet hlasů, takže z toho mám radost. Smutný je to, a to už s tím válčíme dlouho, že volební systém u malých obcí je trošku nespravedlivý. My jsme 3 protistrana, co vznikla je taky 3 a další, tak ty získali jenom 1. A ten jeden, to je jazyček na vahách, který rozhodne, jestli tady bude mít většinu naše kandidátka, anebo ta opoziční.
3: Druhý nejdéle sloužící starosta v kraji, Jan Horník, v Božím daru končí. Jeho sdružení Náš domov Boží dar ve volbách nezískalo žádný mandát. Vedení města převezme opoziční sdružení nezávislých kandidátů Boží dar, které získalo téměř 61% hlasů. Ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko obhájil svůj mandát v Senátu. Hned v prvním kole získá nadpoloviční počet hlasů. Před 6 lety byl zvolen jako nestraník za ODS. V dalším období se chce Fiala naplno soustředit své práci v Senátu.
6: Já jsem teďka 6 let fungoval jako ředitel nemocnice a současně senátor, poslední 2 roky jako předseda zdravotního výboru, a já po 24 letech ředitelování, respektive 44 letech doktorování ve strakonické nemocnici, se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně potom českému senátu.
3: V obvodu Rychnov nad Kněžnou nejspíš bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09.
2: Sport.
3: Brokaři Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na střeleckém mistrovství Evropy bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci, ve finále ale nestačili na Slováky a vítězné Rusy.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost, lokálně přehánky, večer srážky ubydou a místy se i vyjasní. Nejvyšší denní teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povene slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Chebu ve Vodní ulici je z důvodu stavebních prací uzavřený pravý odbočovací pruh do Ašské ulice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
7: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, teď je 19 hodin a 5 minut, sobota 10. října a my v našem speciálním vysílání věnovanému komunálním a senátním volbám sledujeme aktuální dění okolo události, která hýbe celou Českou republikou, stejně tak i naším regionem. Jaké budou výsledky ve volbách do obecních a městských zastupitelstev a jak to vypadá ve volbách senátních, uslyšíte v dalších minutách našeho speciálního vysílání. Buďte s námi, hezký a klidný podvečer.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Volby 2026.
1: Vy posloucháte speciální volební vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a já už v našem podvečerním programu vítám Erika Klimeše, lídra hnutí ANO v Sokolově. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer vámi posluchačům.
1: Pane Klimeši, co říkáte na dosavadní výsledky ve vašem městě? Vaše hnutí zatím vede a má přibližně 29% hlasů.
2: Ano, je to tak, vedeme, předpokládáme, že po dopočtení hlasů z posledního okresku už se ten výsledek nějak zásadně nezmění.
1: Budete usilovat o pozici starosty nebo přenecháte místo někomu ze stranických kolegů?
2: Zatím ta varianta není na stole. Od vlastně začátku kampaně jsme počítali s tím, že o místo budu usilovat já. To samozřejmě nevylučuje, že nastane jiná možnost. Teď nastane koaliční vyjednávání a všichni víme, že potom tam se něco teoreticky změnit může, ale uvidíme.
1: Dobře, hovoříte i o stranických kolezích, ale přeci jenom znamenalo by vaše starostování opuštění pozice krajského radního, anebo máte v plánu po případě vykonávat obě tyto funkce, tedy starostu a zároveň radního Karlovarského kraje?
2: Tak zatím mám v plánu vykonávat obě pozice, protože v tom obecně vidíme velkou výhodu.
1: Město Sokolov je okresní město, poměrně velké město. Překvapilo vás nějak pořadí dalších politických subjektů u vás v Sokolově, které jsou za vámi?
2: Přiznám se, že trošku překvapilo.
1: A s kým budete chtít sestavit případnou koalici? Máte už konkrétního partnera, který je vám nejblíž a bude ho oslovovat a budete ho oslovovat jako prvního?
2: To konkrétního partnera určitě máme, protože je známo, kdo je naším partnerem na radnici v Sokolově v tuto chvíli. Určitě ho budeme oslovovat jako prvního.
1: Dobře. A je něco, co se vám v dosavadním vedení města nepodařilo a chtěli byste to dotáhnout do konce?
2: Tak takových věcí pár samozřejmě je, ale to, že se to nepodařilo do konání vlastně letošních voleb, asi úplně moc neznamená, protože konec nebo zdar projektů s těmi volbami úplně nesouvisí a ne vždycky koresponduje. Takže některé věci nejsou dotažené, ale pracuje se na nich.
1: Hnutí ANO bude pravděpodobným vítězem voleb v Sokolově. Jaké priority budete chtít vyřešit jako první?
2: Jako první priorita je v podstatě pokračovat v tom, co je rozpracováno. Pokud zůstaneme součástí vedení města Sokolov, tak je plno projektů, které jsou na velmi dobré cestě a budeme je chtít dotáhnout do konce.
1: Možná byste v závěru našeho povídání mohl zmínit, které dlouhodobé problémy město Sokolov má a zaměříte se na ně, na jejich řešení?
2: Tak největší problém na Sokolovsku, nejenom ve městě, ale v celém tady našem bližším regionu je nezaměstnanost. Je určitě problém, na který se zaměříme, ale tady vždycky podotýkám, že město je jenom jedním z několika vlastně hráčů na poli této problematiky. Nemůže ho vyřešit samo, ale ta naše role v řešení tohoto problému je a bude stále velmi aktivní.
1: Říká Erik Klimeš, lídr hnutí ANO v Sokolově, které má aktuálně téměř 29% hlasů po letošních komunálních volbách. Já vám děkuji za váš čas, klidný večer. Naslyšenou.
2: Mám taky, naslyšenou.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

svátek, Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Volby 2026.
1: Obecní volby v Karlových Varech pravděpodobně vyhraje ANO, má aktuálně přes 26%. Druhá koalice Vary Plus má více jak 22,5% hlasů. Karlovaráci a STAN získali zatím po 15%. Hnutí ANO s největší pravděpodobností vyhraje i v Sokolově, jeho zisk je bezmála 29%. Druhý je Sokolov na plný úvazek se 23,5%. Voličská účast dosáhne v Karlovarském kraji přibližně 40,5%. Vyplývá to z dosavadních výsledků sčítání komunálních voleb na www.volby.cz. Po sečtení zhruba poloviny okrsků vedla v komunálních volbách tradičně nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran se nejvíce dařilo lidovcům, následovali je Starostové a nezávislí, ODS a vládní hnutí ANO. Účast byla 48,5%. V senátních volbách mělo ANO po sečtení poloviny okrsků postupující kandidáty v 15 obvodech, STAN v 10. Do druhého kola senátních voleb v obvodu Cheb postoupil obhajující senátor Miroslav Plevný z hnutí STAN. Za týden se utká se Sandrou Coukerník z ANO. Plevný má aktuálně bezmála 39 a druhá Coukerník necelých 29% hlasů. Voleb se zúčastnilo přibližně 36,5% voličů. O hlasy usilovalo 6 kandidátů. Vládní koalice nezíská v Senátu většinu, ke které potřebovala zisk 27 křesel. Zástupcům ANO k ní podle ČTK nepomůžou ani adepti spřízněných stran.
2: Posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Karlovy Vary. To byly krátké zprávy s Hanou Zubkovou. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Volby 2026.

Víte, že svatošské skály u Lokte připomínají skamenělý svatební průvod? Podle pověsti se tu proměnili v kámen svatebčané, které proklela vodní víla. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Celý den pro vás sledujeme situaci na silnicích. Aktuální informace přináší Zelená vlna. Jejím zpravodajem se můžete stát i vy. Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Volby 2026.
1: Posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Karlovy Vary. Naším hostem teď po telefonních linkách je lídr Volby pro město Cheb s podporou starostů Miroslav Plevný. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer vám i posluchačům.
1: Pane Plevný, děkuji za váš čas, který věnujete našemu vysílání. Pečlivě sledujeme letošní komunální volby. Co říkáte na dosavadní výsledky u vás v Chebu? Vaše hnutí zatím vede a má přibližně 26,5% bodů.
2: Já jsem za to rád, teďko jsem se koukal na poslední, tam už máme asi přes 27, tak uvidíme, jak to celkově dopadne. Ještě to není sečteno.
1: My aktuálně sledujeme dění, takže děkuji.

0: předsedy poměrně důležitého hospodářského výboru, tak si myslím, že i pro město Chepa Plzeň region jsem schopen udělat víc Prahy než pozice starosty města, a proto bych to v takovémto případě přenechal nějakému kolegovi a snažil se podporovat město Cheb a konkrétně celý region právě z té Prahy, z té pozice předsedy hospodářského výboru, za předpokladu, že do ní budu zvolen.
1: Rozumím, my o volbách do horní komory parlamentu České republiky s vámi ještě budeme hovořit. Vypouštím tedy otázku, zdali byste vyměnil starostování za pozici senátora, na to jste před malou chvílí našim posluchačům odpověděl. Překvapilo vás nějak pořadí dalších politických subjektů u vás v Chebu, které jsou za vámi?
0: Tak překvapil, ono některé věci se možná trošičku dali čekat, i když na druhou stranu možná jsem nečekal, že ten náskok budeme mít až tak velký. Považoval bych za úspěch přes těch 25%, protože přes 4 roky jsme měli asi 21%, ale překvapilo mě, nebo nepřekvapilo, dalo se trochu čekat i pokles vlastně procentuální výsledek hnutí ANO, a myslím si, že je to trošku výsledek toho jejich 4letého posledního snažení, který jsme trošičku kritizovali, protože si myslím, že se dal za poslední 4 roky pro Chebu dalo udělat víc.
1: Vy už jste moje odhady upřesnil na téměř 27% bodů v těchto komunálních volbách. Možná je to předčasné, ale s kým budete chtít sestavit koalici? A máte ještě taková podotázka, už konkrétního partnera, který je vám nejblíž a budete ho oslovovat jako prvního?
0: Tak my jsme se víceméně předem nevymezovali proti žádnému z partnerů, kromě SPD a KSČM. A takže můžeme jednat se všemi, ale na rovinu řečeno, asi nejblíž je nám koalice pro Cheb. Za předpokladu, že nebudou mít nábytky právě proti dalšímu pokračování projektu strategického podnikatelského parku Cheb, protože jsou mezi jejich řadami i takoví, kteří vlastně byli iniciátory toho referenda, které se uskutečnilo v loňském roce v Chebu.
1: Vaši voliči znají váš volební program. Jaké priority budete chtít vyřešit jako první?
0: Tak ono se nedá říct, jestli jsou priority první nebo další. My se budeme snažit vlastně o to, aby jsme v Chebu rozvíjeli vlastně ty oblasti, na které jako Cheb a jako město můžeme dosáhnout. To znamená, to je základní školství. Máme v programu i posílení bezpečnosti, kde bohužel došáhneme jenom na městskou policii, takže chceme posílit městskou policii a samozřejmě apelovat na to, aby se minimálně naplnili stavy policistů státních. No a naším jedním hlavním prioritou, kterou deklarujeme dlouhodobě, je bytová výstavba, příprava pozemku pro individuální rodinné bydlení a samozřejmě i volnočasové věci, zejména vlastně výstavba nového bazénu.
1: Vysvětluje lídr volby pro město Cheb s podporou starostů Miroslav Plevný, který upřesnil, že aktuálně mají téměř 27% bodů hlasů. Pane Plevný, já vám děkuji za váš čas pro posluchače Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ještě se uslyšíme. Hezký večer.
0: Hezký večer.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji jsou sečtené téměř všechny volební okrsky. V Božím daru vyhrálo volby opoziční sdružení nezávislých kandidátů. V Ostrově v neděli začíná festival Oty Hoffmana. Nabídne na 40 filmů, nejvíc v české v celé historii přehlídky. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy déšť, teploty do 13 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková.
1: Volby 2026.
0: V Karlovarském kraji je v současné době sečtených přes 93% okrsků. Zbývá se číst ještě některé ve větších městech. Výsledky jsou už taky například v Chodově na Sokolovsku, kde zvítězilo místní hnutí za nezávislý rozvoj obcí a měst. Post starosty obhajoval Patrik Pizinger. Ve vedení města bude čtvrté volební období. Po letošních volbách navíc získají v 21členém zastupitelstvu o 3 mandáty navíc. Dohromady tak budou mít 16 křesel.
2: Pro nás jasný signál, že Chodováci chtějí, aby jsme pokračovali ve věcech, jako je liceum, příprava domů pro seniory, výstavba nových parkovišť. Takže vnímáme to jako jasný mandát k tomu, že máme dál město rozvíjet. Přijde nám jako rozumné spolupracovat nadále s hnutím Vize, což jsou chodovští sportovci, protože v uplynulých letech s námi byli v radě města a přinášeli velmi konstruktivní a zajímavé návrhy.
0: Ve vedení Božího daru končí sdružení dlouholetého starosty Jana Horníka Náš domov Boží dar. Ve volbách nezískalo žádný mandát. Vítězem voleb je opoziční sdružení nezávislých kandidátů Boží dar, které získalo 5 mandátů v 7členém zastupitelstvu. Do zastupitelstva byla za sdružení zvolená i Martina Poštová.
3: My moc děkujeme všem voličům, občanům Božího daru, kteří dorazili k volbám, řekli svůj názor a my děkujeme samozřejmě za sdružení nezávislých kandidátů Boží dar za 5 mandátů, které jsou pro nás závazné a samozřejmě jsme připraveni pro Boží dar pracovat.
0: Do zastupitelstva Božího daru se dostali kromě 5 lidí z vítězného sdružení ještě 2 zástupci sdružení Boží daráci. V Ostrově na Karlovarsku zítra začíná dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. 58. ročník má na programu více než 40 soutěžních snímků. Promítat se budou v Ostrově, ale taky v Karlových Varech a v Sokolově, říká dramaturgyně festivalu Lucie Hauserová.
4: Filmy, které máme v soutěži i mimo soutěž, nesmí být starší než 2 roky. To je první kritérium. A my vzhledem k tomu, že udělujeme filmy v různých kategoriích, tak my se musíme vlastně soustředit i na tvorbu třeba pro děti do 12 let a od 13 do 18 a potom pro ty nejmenší.
0: Mezi oceněnými osobnostmi bude Zdeněk Svěrák nebo herečka Veronika Frajmanová. Festival potrvá do 16. října. Počet obětí po ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží dál roste. Záchranáři našli v troskách bytového domu už 20 mrtvých, mezi oběťmi jsou i 3 děti. Nejméně 20 dalších lidí je zraněných a záchranáři dál v troskách hledají několik nezvěstných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svržení leteckých pum označil za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí na vývoz ruské nafty.
1: Sport.
0: Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina postoupili na turnaj v Šanghaji do 3. kola. Lehečka porazil Portugalce Borgese 2-1 na sety a nastoupí proti Španělovi Chodarovi. Svrčina stejným poměrem zdolal Argentince Echeverryho a narazí na Rusa Medveděva. V Pekingu Nikola Bartuňková vypadla v semifinále po porážce s Mirou Andrejevovou 0-2 na sety. Kateřina Siňaková si naopak zahraje finále 4 hry s Australankou Storm Hunterovou.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte proměnlivou oblačnost, lokálně přehánky. Večer srážky budou místy a ubývat a vyjasní se. Nejnižší noční teploty 6 až 3, na horách 4 až 1 stupeň Celsia. Nejvyšší denní teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v ulici Svobodova hoří dům. Komunikace je dočasně uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
5: My jsme Český rozhlas Karlovy Vary, sledujeme povolební dění v našem regionu. Za malou chvíli zamíříme do Karlových Varů, konkrétně se spojíme s lídrní hnutí ANO v Karlových Varech Andreou Pfeffer-Ferklovou. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hezký večer.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

Víte, že Chebský hrad je jedinou dochovanou říšskou falcí v Česku? Jeho románská kaple patří k nejvýznamnějším památkám svého druhu u nás. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Volby 2026.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, vysíláme speciální pořad k letošním komunálním a senátním volbám. Já teď ve 20 hodin na 13 minut vítám v našem vysílání stávající primátorku města Karlovy Vary Andreu Pfeffer-Ferklovou, lídrni hnutí ANO v Karlových Varech. Hezký dobrý večer.
2: Hezký dobrý večer vám i posluchačem.
1: Paní primátorko, co říkáte na dosavadní výsledky letošních komunálních voleb u nás v Karlových Varech? Vaše hnutí zatím vede a má přibližně 26,5% hlasů.
2: Tak mám obrovskou radost, že se nám podařilo už po třetí obhájit a být vítězem voleb. Doufám, že ty 2%, které nám ještě chybí dopočítat, s tím neudělají žádnou velkou změnu. No a teď budeme vyjednávat o tom, abychom postavili koalici.
1: Vy pracujete hned, za malou chvíli začínají ta povolební vyjednávání. Pokud půjde vše hladce, budete opět usilovat o pozici primátorky města Karlovy Vary?
2: Tak já jsem do těch voleb šla jako lídr a samozřejmě s tím cílem, abych byla opět a mohla obhajovat už po třetí mandát primátorky města Karlovy Vary.
1: A stále budete působit také jako náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO? V tomhle se nic nezmění?
2: V tomto se nic měnit nebude.
1: Překvapilo vás, řekněme nějak, pořadí dalších politických subjektů v Karlových Varech, které jsou za vámi?
2: Tak musím říct, že mě velmi překvapilo posílení STANu, protože ty samozřejmě jsou v podstatě jakoby největším skokanem těch letošních voleb v Karlových Varech, protože získali, pokud se nemýním, asi o 4 mandáty více.
1: Mm-hmm. S kým budete chtít sestavit koalici? Máte už konkrétního partnera, který je vám nejblíž a budete ho oslovovat jako prvního?
2: Tak my bychom rádi, a už jsme to říkali ještě před volbami, pokračovali v té koalici, jak byla nastavena, to znamená určitě budeme oslovovat ty koaliční strany, které jsme měli do této doby.
1: Znamená to tedy Karlovaráci po případě ODS?
2: Přesně tak.
1: A jaké priority budete chtít vyřešit jako první ve městě Karlovy Vary?
2: Ty priority jsou pořád stejné. Je to dostupné bydlení, je to parkování, je to škola. Takže ty priority my už jedeme 4 roky z minulého volebního období a budeme pokračovat dále.
1: Vy už jste 2 volební období primátorkou statutárního města Karlovy Vary. Určitě víte, jaké problémy řeší město Karlovy Vary. Které jsou ty zásadní?
2: Ty zásadní jsou samozřejmě práce. Je tady málo práce, která by byla dobře placená. Pak je to dostupné bydlení a to, že nám mladí lidé odcházejí.
1: Říká lídrně hnutí ANO v Karlových Varech Andrea Pfeffer-Ferklová, stávající primátorka města. Já vám děkuji za váš čas, hezký večer a naslyšenou.
2: Já také děkuji a hezký večer.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
2: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
1: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
3: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujeme soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
1: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
4: Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli.
1: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty.

0: Volby 2026.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, volební speciál, který nabízí přehled o komunálních volbách 2026. A my se v našem vysílání věnujeme také volbám do horní komory parlamentu České republiky. Já teď vítám v našem vysílání Miroslava Plevného, jednoho z postupujících do druhého kola senátních voleb. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Pojďme připomenout, kandidujete za Chebský volební obvod číslo 3, jestli to říkám správně.
2: Říkáte, je to Chebsko a Tachovsko.
1: Děkuji za upřesnění. Jak jste spokojený s výsledkem prvního kola? Odpovídá vašim očekáváním?
2: Tak já jsem rád, že jsem se dostal do prvního kola a jsem rád, i že vlastně vypadá to, že postoupím z prvního místa.
1: Vy máte téměř 40% hlasů. Když jste do voleb vstupoval, počítal jste s tím, že se do druhého kola dostanete právě vy a Sandra Cukerník?
2: Tak byl to všeobecný předpoklad, i když možná jsem si trošku myslel, že je možný, že tam postoupím z druhého místa, a proto jsem velice rád, že to bylo z prvního místa, a děkuji všem, kteří mě podporují.
1: Nebyl jste to jenom vy a Sandra Cukerník, ale i další kandidáti. Překvapilo vás, jak ostatní dopadli?
2: Tak já nemůžu říct, že jsem neměl očekávání pro ostatních, já upřímně řečeno jsem úplně nesledoval, ale myslím si, že docela dobře dopadla i Štěpánka Černá i Vláďa Keblůšek, takže jako sice se dostali níž aj za Sandrou Cukerníkovou, ale myslím si, že jejich výsledek také není špatný a že ukazují, že i zde na Chebsku a Tachovsku máme dobré kandidáty.
1: Pro naše posluchače osvěžím, že Miroslav Plevný, se kterým si teď povídám, je stávajícím senátorem. Co podle vás rozhodlo o tom, že jste se dostal do druhého kola?
2: Tak to je spíš otázka na ty, kteří mi ten svůj hlas dali, ale já doufám a věřím, že to bylo to, že snad vnímali a viděli to, co jsem se snažil v uplynulých 6 letech pro tento náš region dělat, i když na rovinu řečeno senátor přímo moc ovlivnit nemůže, ale může se snažit jednak podporovat starosty, zejména starosty nebo nějaké organizace, které jsou tam, pokud mají nějaké problémy, záležitosti v Praze, a samozřejmě hlídat to, aby nově přijímané zákony neupřednostňovaly ty velký města a centrální regiony před těmi okrajovými.
1: Vy s mandátem téměř 40% máte poměrně silnou pozici do druhého kola senátních voleb. Co podle vás rozhodlo o tom, že vstupujete s téměř 40% do té druhé části voleb? Může to být ta 6letá dosavadní zkušenost v Senátu?
2: No nevím, jestli je to o té zkušenosti, ale já věřím, že je to spíš, jak jsem říkal před chviličkou, o tom, že jsem se snažil vždycky řešit i problémy tohoto regionu. Logicky, jak jsem říkal, není to úplně jednoduchý, protože Senát je určen pro něco trošku jiného, ale senátoři mají možnost nějakým způsobem i ovlivňovat dění v tom regionu. Já jsem se objel jsem prakticky všechny obce během svého mandátu, bavil jsem se starostama, řešil jsem jejich problémy, pokud to bylo v mé kompetenci, a doufám, že toto aspoň ti starostové nebo lidé, se kterými jsem se setkal, nebo kteří se dozvěděli o těchto mých aktivitách, ocenili. Takže snad toto pomohlo.
1: Vy jste hovořil před chvíličkou o tom, že jste jezdil po městech vašeho senátního obvodu. Je dobře, že jste se tedy potkával s voliči toho třetího chebského, ale pozor, jak jste zmínil, i tachovského obvodu. Co podle vás ten výsledek prvního kola ukázal o náladách voličů právě na Chebsku, ale zároveň také na Tachovsku?
2: Tak to je trošku spekulace, já opravdu nevím úplně přesně, co by ten výsledek měl ukázat v těch voličích, ale jak jsem říkal, je jasné, že tu byli poměrně dobří kandidáti, a teďko nevím, jestli směřujete přímo na ten můj souboj s paní Sandrou Cukerníkovou, ale k tomu se těžko vyjadřovat. To záleželo, rozhodli to voliči v tom prvním kole, no a půjdeme ale do druhého kola, tam je ten výsledek ještě otevřený.
1: Já jsem to říkal v tomto kontextu, že jsme na cípu západu Čech a obě ty lokality, čili Chebsko a Tachovsko, má své problémy a vy je asi z pohledu senátora znáte, komunikujete s vašimi voliči.
2: Určitě je mi jasné, ty problémy jsou v podstatě stejné na Chebsku i na Tachovsku, to znamená, že máme poměrně nízké oproti zbytku republiky průměrné mzdy, to znamená, že naši lidé si obtížně dosahují pořídit si bydlení a samozřejmě s tím souvisí i problémy, které se týkají toho, že je tady nedostatek policistů, horší dostupnost zdravotní péče. To jsou věci, které, jak říkám, senátor přímo nemůže ovlivnit, ale pokusím se aspoň v některých věcech přispět k tomu, aby se vlastně možná i legislativa, byť je to běh na dlouhou trať, změnila tím způsobem, aby prostě stát centrálně nějakým způsobem tento problém řešil, protože to není problém jenom Chebská a Tachovská. Takových oblastí, kde je nedostatek lékařů, nebo kde nejsou naplněné stavy policistů, takových oblastí byste našli v České republice hodně. A primárně jsou to právě takové ty periferní regiony, přičemž do nich se dají počítat i vnitřní periferie.
1: Já jsem rád, že jste naším hostem. Mám ještě jednu závěrečnou otázku v našem rozhovoru o senátních volbách. Vy jste hovořil o tom, že cestujete do jednotlivých měst a míst Chebska a Tachovska a vy jste zvolil, pane Plevný, abych tak řekl, poměrně tradiční způsob kampaně, založený na osobních setkáních a prezentaci své dosavadní práce. Já to řeknu lidově, bylo to pravé ořechové?
2: Znova říkám, to je spíš otázka na mé voliče, ale já doufám, že ten výsledek z toho prvního kola ukazuje, že nevím, jestli to bylo to nejlepší, ale určitě to nebylo to nejhorší a já prostě nemám rád agresivní kampaně, já jsem spíš takový člověk, který se snaží prezentovat výsledky té práce. Na rovinu řečeno, nemám rád, to je moje osobní, prostě asi možná trošku problém, že neumím oslovovat cizí lidi, ale na druhou stranu, když za mnou někdo přijde, rád se s ním pobavím. Já prostě jenom nerad oslovuju cizí lidi na chodníku někde, takže spíš se chci prezentovat výsledky své práce a to je to, co se snažím dělat. Takže rád přijdu, zvu lidi na případné rozhovory, ale nechci se vnucovat.
1: Říká stávající senátor a zároveň jeden z postupujících do druhého kola letošních voleb do horní komory parlamentu České republiky. Miroslav Plevný, děkuji za váš čas a hezký a klidný večer. Naslyšenou.
2: Děkuji vám, naslyšenou.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Karlovy Vary, teď je 20 hodin 38 minut. Naším hostem byl před malou chvílí postupující kandidát do Senátu za Chebsko a Tachovsko, pan Plevný, Miroslav Plevný, který je stávajícím senátorem. My jsme oslovili do našeho vysílání také druhou postupující s celkovým počtem v procentech, v procentních bodech téměř 28%. Sandru Cukernik, která postupuje také do druhého kola. Ona nepřijala pozvání do našeho vysílání, nebo respektive zatím jsme se s ní nespojili. Pokud se to podaří ještě do konce této hodiny, velice rádi nabídneme její postřehy při postupu do druhého kola letošních senátních voleb.
1: Volby 2026.

rámci Mariánských lázní. To je lázeňský festival Jablek. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na hlavní kolonádě v Mariánských lázních.

0: Volby 2026.
1: A vy teď ve 8:45 posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je to volební a teď už i povolební dění v našem regionu. Společně s námi na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary sleduje také politolog Lukáš Novotný z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Já vám přeji ještě jednou, pane Novotný, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Já bych poprosil o váš komentář k výsledkům komunálních voleb v Karlovarském kraji. Jen pro zajímavost, v Karlových Varech i v Sokolově zřejmě vyhraje hnutí ANO. Ovšem nevedlo se mu ale v Chebu a dokonce v Sokolově přišlo o 3 křesla.
2: Přesně tak. Jako já si myslím, že tohle je velmi zajímavé. Vím, že Andrej Babiš svoje hnutí koncipoval jako vítězné hnutí. A možná v některých částech republiky to hnutí bylo zvyklé na to, že se mu jednou dařilo, jednou nedařilo, ale v Karlovarském kraji tam skutečně prostě ty body sbírali. Jo? Body sbírali ve Varech, body sbírali v Sokolově a teď vidíme, že ztrácí. To znamená, je to velmi zajímavé. Myslím si, že to pak bude i na nějakou další jako reflexi. Když to teďka stáhnu i na, jakoby, na města mimo Karlovarský kraj, v Ústí nad Labem třeba, obrovský propadák pro ANO. Myslím si, že i v Praze například obrovský propadák pro ANO. Takže budou se muset zamyslet i nad tím, jestli opravdu doručují svým voličům to, co vlastně chtěli a jestli jim voliči i v této konstelaci třeba na té státní úrovni rozumí a nebo jestli se od nich právě už jako postupně vzdalují a teď vidět, jak moc se od nich vzdálí. Když ještě jednou právě jste řekl, že ve Varech a v Sokolově vyhráli a vypadá to, že tam klidně ještě můžou dál vládnout.
1: Dobře, zmínili jsme tady tu povolební pozici hnutí ANO v těch velkých městech, tedy hovoříme o Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Mně napadá otázka, která souvisí s celkovým pohledem na ty letošní komunální volby. Mohou podle vašeho názoru uspět nové strany a hnutí? Mám například na mysli Naše Česko v Chebu, které skončilo na 5. místě a jenom pro ilustraci má přes 8% hlasů.

0: Ano, ale myslím si, že jako je to bezesporu úspěch, ale není to ten úspěch, který se přece Martin Kuba od toho hnutí sliboval. Těch 8% v Chebu vlastně není jako špatný výsledek, ale kde je ten senátorský mandát, který Martin Kuba opravdu sliboval, jo. To znamená, jako nemyslím si, jako určitě v komunálních volbách nám jako úspěch slaví nové politické strany nebo hnutí. Bavíme se o nějakých ad hoc uskupeních, ale do nekonečna to nefunguje a teď hlavně prostě jako evidentně, zejména v těch větších městech, nám trošku vlastně ti voliči potrestali ty vládnoucí strany. Já se omlouvám, trošilinku se slyším.
1: V ozvěně,
0: ano.
1: Velmi se omlouvám za technickou záležitost, ale není to v mých silách. Pojďme se posunout v tom našem povídání. My jsme teď připomněli tu pozici, řekněme, nových stran a hnutí. Ale když se podíváme na ty staronové, tak jen pro zajímavost, například v Karlových Varech sestavila kandidátku KSČM. Máte podle vašeho názoru a zkušeností pocit, že do budoucna mohou tyto strany očekávat návrat voličů? Může se vrátit volič k těmto stranám?
0: Já vám nevím, já si prostě myslím, že komunistický volič v uvozovkách vymřel a neříkám, že radikální levice takového toho komunistického střihu tady nemá nějakou svoji budoucnost, ale pokud ano, tak bude muset tu politiku dělat trošku jinak. Možná trošku po německém střihu, to znamená, bude muset být radikálně levicová v tom smyslu, že například v některých městech, a mimochodem Karlovy Vary jsou jeden velmi zajímavý příklad pro to, jo, kde jsou vysoké ceny nemovitostí, že budou hrozit například těm, kteří vlastní nějaké větší množství bytů vyvlastněním. To, co jsme zažili vlastně teď i v případě programu Die Linke v Berlíně, když byly teďka volby. Ale myslím si, že takový ten starý klasický komunistický program a ten starý klasický komunistický volič, to si myslím, že už se nevrátí, zaplať pánbu.
1: Já se v našem rozhovoru teď vrátím do statutárního města Karlovy Vary. Některé velké strany, jako třeba TOP 09, Piráti nebo KDU ČSL, kandidovaly do komunálních letošních voleb v Karlových Varech pod koalicí Vary Plus. Máte pocit, že mají větší naději na úspěch než samostatně v lázeňském městě? Evidentně asi ano, když skončilo na druhém místě, mají tuším více než 22%. Jak to funguje jinde?
0: Takhle, podle mě to, co se odehrálo v těch Varech, mohlo klidně dopadnout i debaklem. Byla to do značné míry sázka na nějaký risk, protože prostě ty strany mají v určitým způsobem prostě odlišné programy, ale bylo zřejmé, že nejsou schopni asi ve Varech nebo jakoby prostě fungovat se samostatnými kandidátkami, čili byla to sázka na risk, vyšlo jim to. Nevyšlo to jenom ve Varech, ale vychází to vlastně jakoby i v jiných městech. Do jaké míry je to skutečně jako sázka na jistotu? To si prostě nemyslím, protože myslím si, že bych našel i příklady pro to, kdy naopak ten volič se od takovéhoto uskupení spíše tedy držel zpět, a to proto, protože vlastně se tam některé ty programové body tak trochu vlastně jako obsahově třískaly. Nezapadalo to dohromady, ale tady evidentně prostě jako v Karlových Varech to vyšlo. Poskládaly se slabší subjekty a s cílem být silnější a to se jim podařilo.
1: Dobře, uvidíme, jak ta povolební vyjednávání budou pokračovat. Nejen v těch velkých městech, máme i taková města, jako je Ostrov, po případě Chodov a další. Karlovarský kraj je pokaždé na konci všech statistik o volební účasti. Už jsme o tom trochu hovořili v tom jednom vstupu. Dá se tahle situace nějak změnit k lepšímu? Mohou strany a hnutí nějak voliče, abych tak řekl, zmobilizovat?
0: Já vám vlastně úplně nevím. Já bych si hrozně moc přál pro Karlovarský kraj, aby tam byl větší zájem občanů o politiku, protože potom by samozřejmě, jakoby předpokládám, byla i ta politická rozhodnutí a ty politické činy vlastně jakoby byly kvalitnější. Ale bohužel se obávám, že prostě celá ta struktura demografická, ekonomická, sociální, vzdělanostní toho kraje, tak bude vždycky spíše vlastně nasvědčovat tomu, že tam bude nižší volební účast, nižší zájem o politiku. A tím i, prosím pěkně, tam bohužel bude větší sklon k tomu prostě jako volit strany, které to prostě s tím krajem nebo s tím městem nebudou myslet dobře, ale hrozně moc bych si přál a myslím si, že tohle je prostě něco, co mě třeba osobně hrozně tíží. Karlovarsko, Karlovarský kraj je opravdu strukturálně postižený kraj. My bychom do těchto měst a do tohoto kraje potřebovali to nejlepší, co ta republika má, protože potřebujeme dělat skutečně mílové kroky k tomu, abychom dohnali ten zbytek té republiky. A já to vždycky úplně tam nevidím, že by se to vlastně jakoby na té komunální nebo krajské úrovni dělo. A myslím si, že tam část těch voličů prostě volí tak trochu proti zájmu rozvoje toho kraje.
1: Děkuji, máme poslední půl minutu, tak se dotkněme ještě těch senátních voleb. Hnutí ANO se v senátních volbách nedaří, ale také daří. Nedaří se celorepublikově, ale v Karlovarském kraji řekněme poměrně ano. Do druhého kola postupují Miroslav Plevný za Starosty a nezávislé a právě za ANO Sandra Cukerník. Čekal jste to? Velmi krátce reakci.
0: Čekal jsem to, čekal jsem možná, že to tam kandidátka za ANO zlomí buď to v prvním kole, nebo že bude na prvním místě. Jsem velmi pozitivně překvapen od výsledku Miroslava Plevného. Je vidět, že on je asi spíš velmi silně ukotven na Chebsku a přímo v Chebu a že taková ta sázka paní Cukerník na Tachovsko a na Ašsko tak možná úplně nevyšla tak, jak, nebo jo, nebyla to úplně taková trefa, jako si asi slibovala.
1: Dobře, děkuji. To byly reakce na volby v Karlovarském kraji, tedy v komunálních volbách a ve volbách senátních, politologa Lukáše Novotného z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Já vám moc děkuji za vaše postřehy a za váš čas. Naslyšenou.
0: Tež děkuji, pěkný večer, naslyšenou.
1: Tak takový byl volební speciál Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ode mě vše, s přáním hezkého večera se od mikrofonu loučí Petr Čimpera. Naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Komunální volby v Karlových Varech vyhrálo hnutí ANO. Hnutí ANO vyhrálo i v Sokolově. Pohřešuje se 12-letý chlapec z Brna, včera se nevrátil ze školy. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy déšť, teploty do 13 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková.
1: Volby 2026.
0: Vítězem komunálních voleb v Karlových Varech je hnutí ANO. Hlasovalo pro něj více než 26% oprávněných voličů. V 35členném zastupitelstvu získá pravděpodobně 10 mandátů. V pořadí druhé uskupení Vary Plus obdrželo od voličů více než 22% hlasů a pro třetí Karlovaráky hlasovalo více než 15% voličů. I přes vítězství v letošních volbách získalo hnutí ANO o 4 mandáty méně než před 4 roky. Koalici ale začne sestavovat už o víkendu, říká primátorka Andrea Pfeffer Ferklová z hnutí ANO.
2: Asi oproti těm minulým volbám ztratíme, což mě samozřejmě velice mrzí, ale už je to třetí volební období a chápu, že už je to prostě dlouhá doba. Na druhou stranu pořád věřím, že společně s případným koaličním partnerem, se kterým jsme byli do této doby na radnici, takže se nám podaří mít většinu tak, abychom tu vládu v Karlových Varech postavili.
0: Hnutí ANO chce koalici sestavit především s uskupením Karlovaráci a Občanskou demokratickou stranou. Komunální volby v Sokolově vyhrálo hnutí ANO. V 27členném zastupitelstvu získalo 8 mandátů, o 3 méně než v komunálních volbách před 4 lety. O podobě koalice bude vítěz teprve jednat, potvrdil lídr kandidátky ANO a kandidát na starostu Erik Klimeš.
3: Konkrétního partnera určitě máme, protože je známo, kdo je naším partnerem na radnici v Sokolově v tuto chvíli. Určitě ho budeme oslovovat jako prvního.
0: Druhý skončil Sokolov na plný úvazek se 7 mandáty. Třetí ODS bude mít 6 zastupitelů. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe mít taky modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru iRozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158. Husíští povstalci z Jemenu opět zaútočili na letiště v saúdsko-arábské metropoli Riádu. Informovala o tom agentura AFP s tím, že nejméně 5 lidí je zraněných. Letiště je evakuované a uzavřené. Saúdská vláda se k situaci zatím nevyjádřila. Boje mezi jemenskými povstalci a mezinárodně uznávanou vládou podporovanou Saúdskou Arábií se obnovily letos v červenci.
1: Sport.
0: Fotbalisti Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0. Vybojovali tak první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec zvítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0 a posunul se na čtvrté místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte proměnlivou oblačnost, lokálně přehánky. Večer srážky ubydou a místy se i vyjasní. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně Celsia, na horách 4 až 1 stupeň. Nejvyšší denní teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice v Karlových Varech ve Svobodově ulici je po požáru domu opět průjezdná.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí. Ale mravenců je stále plno. Nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Je prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozaráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky, a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože jak chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně na jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovního zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov. Tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechránit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovali, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v uzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linku?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepit,

0: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinilové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
1: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
0: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme, spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
1: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
0: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
2: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: rybářský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy. Na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chebu skončilo ANO na druhém místě. Zvítězilo hnutí Volba pro město Cheb s podporou starostů. O Senát se ve druhém kole v Chebu utkají Miroslav Plevný ze STAN a Sandra Cukerník z ANO. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy déšť, teploty do 13 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková.
1: Volby 2026.
0: V Karlovarském kraji jsou sečtené téměř všechny hlasy v komunálních volbách. Nejvíce zastupitelských mandátů získala Sdružení nezávislých kandidátů. Oproti minulým volbám si polepšila o zhruba 50 křesel v městských a obecních zastupitelstvech. Naopak hnutí ANO získalo letos o asi 40 mandátů míň. Například v Chebu v roce 2022 zvítězilo hnutí ANO, letos ale skončilo na druhém místě. Ve městě získalo nejvíc hlasů hnutí Volba pro město Cheb s podporou starostů v čele s lídrem Miroslavem Plevným. Jeho funkce starosty závisí na tom, jestli se stane senátorem.
2: Pokud bude zvolen senátorem, tak si myslím, že i pro město Cheb a pro celý region jsem schopen udělat víc Prahy. Proto bych to v takovémto případě přenechal nějakému kolegovi a snažil se podporovat město Cheb, konkrétně celý region, právě z té Prahy, z té pozice předsedy hospodářského výboru, za předpokladu, že do ní budu zvolen.
0: Právě do druhého kola senátních voleb v obvodu Cheb postoupil obhajující senátor Miroslav Plevný z hnutí STAN. Za týden se utká se Sandrou Cukerník z ANO. Plevný získal skoro 40 a druhá Cukerník něco málo přes 27% hlasů. Voleb se zúčastnilo přibližně 36,5% voličů. O hlasy usilovalo 6 kandidátů. V roce 2020 zvítězil v Chebu Miroslav Plevný. Ve druhém kole získal přes 70% hlasů. Druhá skončila Jaroslava Brožová-Lampertová. Dnes je Světový den duševního zdraví. Lidem má mimo jiné připomenout, aby se nebáli mluvit o svých psychických problémech a řešili je včas. Předloni v Česku podle posledních dat Českého statistického úřadu spáchalo sebevraždu 1561 lidí, v průměru tedy asi 4 lidi denně. Rychlou pomoc v případě duševních potíží nabízí mimo jiné krizové telefonní linky, třeba linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Na podporu lidí s psychickými problémy se dnes úřad vlády v Praze nasvítil do zelené barvy, která je symbolem duševního zdraví. Východoafrická Eritrea obvinila sousední Etiopii z vyhlášení války. Požádala Radu bezpečnosti OSN, aby chování vlády v Addis Abebě odsoudila. Dnes o tom informovali agentury AFP a Reuters. Země se z vypovězení války obvinují navzájem. Rostoucí napětí souvisí s povstáním v etiopském regionu Tigraj. Eritrejští vojáci tam v minulosti bojovali po boku etiopské armády. Teď ale Eritrea podle etiopské vlády podporuje naopak povstalce.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost, lokálně přehánky. Večer srážky ubydou a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 5 až 8 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 na exitu 132 u Těšovic na Sokolovsku se pracuje na údržbě mostu. Vozovky jsou v obou směrech zúžené na jeden jízdní pruh. Provoz je převeden do protisměru. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil první říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
4: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
3: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
4: Horší je to s tím, jak se to, takový bílý.
3: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
4: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
3: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
4: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
3: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
2: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: Aha. To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
4: Já jsem to udělal totiž.
2: Máš rej.
4: No jo.
2: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
4: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
2: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
4: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
4: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
2: Ty jsi z kolika dětí?
4: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestál.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju, toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz. Protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne? Že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
1: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
1: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
1: a přišla
6: a prostě jsem tam
1: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky, a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata, a tam byly ty tušky, a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem říkal jsem, tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám, protože, a takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šli, říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenázyho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušimí.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitru, prosím vás, rozbáte to. Vlastně jsou zlaté tušky, očka svatojánské mušky.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučají děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...
2: My jsme jen
1: zpěváci toulaví.
2: Co máme?

0: kdy, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
1: Trošku, to už pár let takový, už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No to toto bylo, letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy vy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
3: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
3: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénu, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
3: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
3: Jak to skončilo?
4: Proč jsi mě vyhodil?
3: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že jo?
4: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
4: Holčička.
0: Další, já už jsem Hombinec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
4: Lucka, tak to neznám.
3: Yeah. Ona nezná Krecerová.
4: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si znám tam pseudonym.
3: Ona si ho taky dala. Anaka.
4: Anaka.
0: Anaka.
1: Teď se to pěkně bylo.
5: Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. Jo. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: A zase tě nosili v
0: češi. No každý, co si zasloužil, že jo?
4: Proto jsem vydržela tak dlouho.
5: Rabánek mě střískal, protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem... Říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Pak mě Hrabánek jednou vrazil a mazala jsem spát.
0: No, tak jsi natekný fracek taky, já si vzpomněl.
5: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
3: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
5: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
5: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
5: Teď, aha, jak to vysoko.

0: nevím ano, dát. Ano, jsem ano, holka, neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No tak,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
5: No a víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v kotě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak schválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetů nás stmelilo. Tam vůbec tak to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam že? Byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
3: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: sama. Právě dohromady
3: no,
4: jsme hráli. No.
3: No, ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to
5: jste
6: je pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete
5: no, jo, to myslím.
6: Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak.
5: Ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, takže, pane Suchý.
6: No, tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona, trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili. Adamky,
6: a to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla, to bylo špinavý, že jo,
5: ano.
6: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
5: A to bylo na těch žlutej?
6: A to bylo na žlutý.
5: Na těch žlutý.
6: Ano, na těch žlutý. Jsem si tam...
5: To jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku. Že?
5: Ano, takže jsi
6: takže
5: to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

ta vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tuhle tu babeta.

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: Pardon, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on, ne, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo.

0: když se ptal té slečny, jestli nehraje.
1: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
0: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
1: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
0: Piano tam bylo.
1: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
0: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
1: Do notýsku?
0: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
1: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
0: To je můj milováček.
1: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
0: Vidíte?
1: To je zajímavý. A tady... 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
0: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
1: No, není dlouhá?
0: Ne, je kratička.
1: No, ještě, že tak.
0: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
1: Počkej, leží piano, snad stojí.
0: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
1: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
0: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
1: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
0: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
1: No a dál.
0: Dál to zatím ještě nevím, já to vím jenom pocať.
1: Melicharová, hele, tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
0: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
1: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
0: Třeba šmitec.
1: Ano.
0: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
1: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
0: No přece na ten šmitec.
1: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
0: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
1: Má domyšlený.
0: A takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
1: To snad není pravda.
0: Ale líbí se to.
2: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
3: No tak koně byly dva, že? Jiří Šlitr, Jiří Suchý, a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
4: To je horší varianta.
3: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
5: I
3: to
5: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval někdy. No si jo, tak jako
3: a člověku běhal mráz po zádech.
5: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
3: No to vůbec ne.
4: Drželi se odstup pracovní, profesionální od no ale zbytku
3: oni prostě,
4: souboru.
3: Ale myslím, byli tací.
5: No.
3: Že to nebylo nic jako schválného, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se stýkali ani, mimo pracovně?
5: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
3: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
4: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
3: No,
4: a hodně
3: samozřejmě.
4: Zdraví.
3: A víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
2: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je sobota 10. října po 11. hodině, po dni, který byl ve znamení voleb, výsledků, čísel, očekávání i nejrůznějších emocí. Přichází čas zvolnit. Na další dvě hodiny vás vítám u noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní datum ale připomíná ještě další důležitou věc. Právě dnes slavíme Světový den duševního zdraví. A tak teď necháme politiku stranou a budeme mluvit o nás samotných. O tom, jak se nám daří zvládnout každodenní starosti, tlak, stres a všechno, co se někdy v hlavě nahromadí víc, než bychom si přáli. Možná právě večer nejlépe poznáme, kolik toho v sobě celý den nosíme. Někdo umí vypnout, zavřít za sebou dveře a říct si pro dnešek už dost. Jinému běží myšlenky hlavou ještě dlouho do noci. A někde nám k duševní pohodě stačí maličkost. Procházka, hudba, knížka, rozhovor s někým blízkým, chvilka ticha nebo třeba hezká písnička na rozhlasových vlnách. No a já se vás právě proto budu dnes ptát, co pomáhá vám, když je toho na vás moc. Umíte poznat chvíli, kdy potřebujete zastavit a odpočinout? Dokážete se udělat čas sami na sebe bez výčitek? A co vám v životě nejspolehlivěji vrací klid a dobrou náladu? Noční linka je tu dnes pro vaše zkušenosti, příběhy i obyčejné drobnosti, které vám pomáhají být v psychické pohodě. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu ráda, když dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 5 minut po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří psychické pohodě a drobným věcem, které nám pomáhají zvládat náročné dny. Kde hledáte klid, když vám hlava nechce přestat pracovat? Na to se teď ptáme paní Jany, která volá z Trutnova. Zdravíme vás.
1: Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jen máme Světový den duševního zdraví, tak co k tomu máte?
1: Takže začnu. Tak úplně nejvíc mě dobíjí dobří přátelé a potom příroda. A pohled do takové koruny stromu, posedět pod tím stromem, pozorovat ptáky a oblohu, ať už je modrá nebo na ní plujou bílé mráčky, tak to je vždycky to, co mě dokáže velice dobře dobít. No, já bydlím v paneláku a tady v tom našem vnitrobloku jsme měli do 24. srpna překrásnou, velikánskou, dá se říct, přírodní zahradu, kde byla spousta travnatých ploch, takový kopeček a spousta úžasných, nádherných stromů. Jen se na to srdce smálo a pod těm některými stromy lavičky, tam se dalo sednout v pohodě, v klidu posedět. No a ze svého okna jsem se dívala vždycky na hrličky, na síkorky, na nejrůznější druhy ptactva. No a toho 24. srpna přijeli těžké stroje. Máme tady teď asfaltové široké cesty, spoustu uměle zbytečných chodníků, mnoho stromů pokácených, i když byly zdravé, dokonce i těch malých. A ty stromy, co zůstaly, a kdo ví, jestli ještě zůstanou dál, tak zmrzačené, uříznuté koruny, spodní větve, prořezané. Takže takhle to je, no.
0: Příroda musela ustoupit pokroku, předpokládám.
1: Ne, prosím ne? vás, pokroku určitě ne. Pokrok je o tom, že se někde dobře cítím, že to tam je stále hezčí. Pokrok byl v tom, že když to sídliště tady začínalo, tak se sem ty stromy nasadily. A nebo ty mladší se nasadily později, třeba jenom před pár lety. To byl pokrok, že teďka to tady bylo opravdu krásné. Jinak tady nepokročilo nic, než že je tady mrtvá zem a tam, kde byly travnaté plochy, tak bagrem byly odbagrované. Ta tráva už tam není, tam je jenom hlína. Budou tady dělat pingpongové stoly a všelijaké blbosti. Tam stejně nikdo nebude chodit. Předtím tady chodili lidé z pejsky nebo na procházku, děti si tu hráli, kluci tady čutali s míčem. Prostě byla to nádhera a já jsem si tady procházela nebo jsem si šla sednout na lavičku a prostě v klídku jsem koukala do korun těch stromů a tu nádhernou zelenou travičku. Věděla jsem, kde jaká květinka roste.
0: Chápu. Jani, no tak co s tím, jak jste se s tou situací poradila? Máte už nové místo, kam se můžete vydat za tím výhledem, za lesem, za čerstvým vzduchem?
1: Já vás, paní Barboříková, strašně špatně slyším. Když jste mě přivítala, slyšela jsem vás normálně.
0: Já vás slyším výborně stále.
1: Nevím, jestli tam ještě jste.
0: Ano, jsme
1: prosím.
0: Tady. Určitě
1: jo,
0: vás posloucháme.
1: Tam, no dobře, a nevím, co jste se mě ptala.
0: Co s tím? Tak přešla jste od tu svoji oázu, kterou jste měla na dohled.
1: Ano.
0: Tak kam teď vyrází?
1: Přišla jsem o svoji oázu klidu. Protože já jsem i, to nechci teď říkat, aby mě někdo litoval, ale já jsem dost vážně nemocná a někdy dojdu daleko, ale někdy jsem došla jenom do té své oázy před tím naším domem. Teď nebude kam.
0: Myslíte, že nebude kam? Budete muset někam popojít nebo popojet, ale určitě
1: ale
0: si najdete zase svoje místečko, kde vám bude dobře.
1: No, co jsme tady měli, to už tu nikdy nebude a to není jenom o mně. To se tady nelíbí nikomu a hlavně tady hnízdilo ohromné množství ptáků. na těch stromech. Tady to bylo prostě pro tu faunu a pro tu flóru. Co tady bylo hrdliček, to bylo tak krásný. Co tady bylo prostě zeleně, kytiček. To je pryč, kde to jsme.
0: Chápu, že to je velká změna, když člověk má zeleň tak blízko a najednou tam není. O to víc je možná důležité najít si nějaké nové místo. Musíte, Jani, musíte se přizpůsobit a nezůstávat doma, hlavně třeba s těmi myšlenkami, které máte teď v hlavě, ale musíte se zase vytvořit nějaký vztah k dalšímu místu, kam se budete ráda vracet, kam budete chodit odpočívat, meditovat. Já vám přeju, aby se vám to podařilo, třeba vám někdo poradí. Opatrujte se, děkujeme za telefon, za to, že voláte a posloucháte.
1: Lékárnu, ve které bydlíme.
0: Bohužel si mě teď opět neslyšíte. Tak se rozloučíme a pustíme si písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Psychická pohoda může být velmi křehká, ale někdy ji dokáže vrátit jediná příjemná chvíle během dne. Jaká maličkost vám v poslední době udělala opravdu dobře?
3: V naší malé kuchyni loupli staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen. Vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak se o sebe staráme zevnitř, nejenom navenek. Co byste poradili člověku, který má pocit, že už dlouho neumí skutečně vypnout? Je s námi Tadeáš z České Lípy, krásnou noc přeji.
1: Ano, zdravím všechny posluchače. Tak jsem chtěl říct, mě třeba pomáhá hodně příroda, nebo prostě dobrá hudba, dobrý jídlo a tak dále. Jako, snažím se prostě vyhejbat se, když to tak řeknu, psychiatrii, protože ta mi hodně ublížila, jako. A snažím se prostě, jsem rád, když třeba jedu na rekreaci třeba do Krkonoš, nebo jsem byl tuhle Borový u Poličky, tam je hezky a tak, jako.
0: Takže příroda, ano, já myslím, že to je velká nabíječka baterek. A umíte tady až opravdu vypnout ten mozek?
1: No, někdy mi to dělá potíže, ale jako snažím se.
0: A co vám úplně nejrychleji zlepší náladu? Představte si, že máte nějaký problém v práci nebo doma. Co je váš takový života budič a první pomoc?
1: V práci naštěstí ani doma problémy nemám. Já mám hodnýho otce i dobrýho šéfa. Žiju sám, že partnerku žádnou nechci, ani děti, i když mě za to mnozí odsuzují. Ale třeba i dobrá písnička v rádiu, nebo říkám jít do přírody, nebo se stavit třeba na dobrý oběd.
0: A umíte se říct o pomoc, když ji potřebujete, Tadeáši? Když se třeba necítíte dobře a máte třeba pocit, že to někde přesáhlo tu únosnou mez, tak umíte se říct o pomoc?
1: Jo, ale říkám, snažím se vyhejbat se, prostě když to řeknou lůžkový psychiatrii, že mě hodně ublížili. Byl jsem několikrát hospitalizován a dopadlo to vždycky špatně, jako.
0: Aha. A co je podle vás tedy pro duševní pohodu nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je umět si pomoct sám, prostě. Najít si něco, co člověk udělá radost a tak.
0: A co vám v poslední době udělalo nějakou obyčejnou lidskou radost?
1: Těžko říct, no, vy jste mě zaskočila.
0: Kdy jste se pousmál, zasmál?
1: Třeba teď nedávno otec udělal dobrou večeři, jako byli jsme na procházce a tak.
0: Tadeáši, tak děkujeme za to, že jste teď zavolal. To byla zajímavá myšlenka, umět se v určité chvíli opřít sám o sebe. Uvidíme, co na to ostatní posluchači, jestli to dokážou, nebo jestli někdy přijali tu pomocnou ruku třeba z řad psychologů nebo psychiatrů, nějakých terapeutů, lektorů, koučů. Opatrujte se, přejme vám pevné zdraví, nejenom to duševní. Krásnou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 23 minut po 23. hodině. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje.
1: Se nám to přerušilo.
0: Ano, přerušilo se nám to, ale myslím si, že jste zpátky naskočil a to rovnou do éteru. Takže krásnou noc přejeme. Jarda z Prahy.
1: Takže já přeju krásnou noc taky všem posluchačům.
0: Každodenní stres někdy přichází nenápadně a člověk si dlouho nevšimne, že už jede na doraz. Podle čeho poznáte, že byste měli zpomalit? Co vám pomáhá udržet si dobré duševní zdraví? O tom si dnes povídáme a na to se ptáme i vás, Jardo.
1: No, mně se líbil ten příspěvek toho pána přede mnou, který říkal, že nejlepší je si pomoct sám. A já skutečně si nedovedu představit, že bych byl v takovém rozpoložení, že bych potřeboval někde hledat pomoc. To prostě se mi asi nestává, nebo já nevím. Prostě ještě jsem na tom nebyl nikdy tak zle, abych musel vyhledat nějakou externí pomoc.
0: Já to rozumím a to jste ale šťastný člověk, doufám, že je to co nejvíce posluchačů, ale opravdu jsou momenty, kdy si člověk sám pomoci neumí.
1: No já když je mi nejhůř, tak si úplně prostě od srdce zakleju, což jako nevěřící můžu, a dejme tomu, dám si frťana nebo jo, něčeho tvrdýho. I když to normálně tedy moc neužívám. Nejsem zrovna milovník tvrdýho alkoholu, jsem pivář, ale myslím, že jsem takovej jako vyrovnaný a pohodový člověk, že i když mě něco jako by mělo smrtelně naštvat, jako jsem viděl lidi smrtelně naštvaný kvůli něčemu, tak když je to něco, co sám nemůžu změnit, tak já se prostě nedokážu na to naštvat. Já můžu být zklamaný z něčeho, to je pravda, může se mi něco nelíbit, ale abych byl tak zdrcený, že bych potřeboval úplně nějakou externí pomoc, to se mi teda ještě nepřihodilo. Protože vždycky se s tím dokážu nějak vyrovnat, anebo mávnout nad tím rukou a říct, když nejde o život, tak jde, víte o co.
0: Rozumím, že jste teda zvyklý pomáhat si sám, ale jsou životní situace, třeba po nějaké velké ztrátě nebo těžkém otřesu, kdy už člověk nemusí všechno unést vlastními silami a pomoc třeba psychologa může být důležitá a na místě.
1: No, dneska jsem se dověděl, dopoledne volala dcera jední naší kamarádky z Jižních Čech, kde jsme měli přes 30 let chalupu, chodili jsme k ním, kamarádili jsme se, byli to výborní lidi, nebo jsou to výborní, no bohužel teď byli, že ta kamarádka umřela. No bylo jí 80 a vím, jak je na ní, oni se špičkovali s manželem, s Mílou, jo, to je náš velice dobrý kamarád a ten dostal teď sám. A já si neumím představit, jak takový člověk se s tím teda vyrovná. Je mi ho hrozně líto a opravdu nechtěl bych být v jeho kůži, ale v takovém případě potom vidím, že tam asi bude potřebovat třeba nějakou pomoc vnějšku.
0: Alespoň dočasně, no. Nebo než se zbaví toho největšího traumatu. Jardo, otázka, na kterou jsem se těšila. Myslíte si, že je dnes už běžnější a přirozenější vyhledat pomoc psychologa, než třeba před 20-30 lety, že se o psychických problémech mluví otevřeněji než dřív?
1: No, já myslím, že se o nich v některých případech mluví až moc otevřeně. Že se všechny tyhle ty soukromí věci příliš tahají do fóra takovýho, nebo na veřejnost, jo. Mně to tak teda připadá, no. Nevím.
0: No, tak někdy možná může být náročné poznat tu hranici mezi tím, kdy je dobře o psychických potížích mluvit a kdy už je toho ve veřejném prostoru třeba příliš, jestli mluvíte o zrovna tady této skutečnosti. A tak mi řekněte, vaše první pomoc, vy jste říkal, že si dáte frťana, nebo že na tím umíte mávnout rukou. Dá se teda říct, že jste takový flegmatik?
1: No to určitě nejsem. Slyšíme se?
0: Ano.
1: Haló.
0: Já vás ano. Slyším dobře.
2: Dobře.
1: Jo? Tak dobrý, no mě to nějak mizí. Dobře, no tak já flegmatik určitě nejsem teda.
0: Tak, ale teď se tam moc ozýváme. Jardo, tak to prosím stlumte.
1: Prosím.
0: Musíte stlumit to rádio.
2: Jo.
1: Aha, tak rádio podělá, to byl bol.
0: Mhm.
1: Já úplně zavřu, tak, a bude to...
0: Výborně, tak pokračujte.
1: Tak teď to bude lepší, no. Takže já si myslím, že nejsem teda flegmatik rozhodně, ale jsem takový dost vyrovnaný, no, prostě dokážu nad i vážnou věcí docela mávnout rukou, pokud se týká přímo mě, no. Já nevím, jak jinak bych to ještě formuloval, já myslím, že prostě si myslím, že hodně věcí se moc stahá a dělá se a zveličuje se to. My jsme byli zvyklí vždycky teda každý problém, který nemůžu vyřešit, no tak se s ním srovnám tím, že ho pošlu do kamsi, do kopru.
0: Dobře, tak Jardo, to spojení není ideální, opět se tam ozýváme, takže se rozloučíme, ale věřím, že jsme řekli všechno, co jsme potřebovali a že se budeme těšit na příště. Opatrujte se, zdravíme vás ze Zlína.
1: Děkuji, mějte se všichni krásně, pokud mě slyšíte, užívejte si ještě zbytku toho podzimu a přežijeme zimu snad.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v noční lince Českého rozhlasu hledáme recepty na dobrou náladu, které nestojí téměř nic a přesto fungují. Co vám dokáže zlepšit den během několika minut? Na to se ptá dnešní noční linka.

0: Někdy máme pocit, že musíme být pořád silní, výkonní a připravení zvládnout úplně všechno. Dokážete se dovolit chvíli, kdy nemusíte vůbec nic? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Mluvíme o psychické pohodě a to právě teď s paní Janou z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já vás, Jaruško, zdravím a také všechny posluchače. Já nejsem tak vybavená, abych se domnívala, že budu radit lidem, ale řeknu tak, co myslím, čím bych si poradila já. Především člověk se musí předem připravit, že v životě přijdou takový chvíle. Takže bejt na to připravené a snažit se mít nějaký zájmy, aby když se něco stane, aby předem už bejt, chodit do přírody, mít hodně koníčků. A jsou ale takové chvíle, kdy zasáhne osud a v případě svýho zdraví nebo blízcí, no tak to jsou těžké chvíle a to si člověk musí pomoct sám, musí tak nějak vzburcovat svůj rozum, ale hledat pomoc u druhých, to bych zrovna u psychiatrů a psychologů, to mám kamarádku psycholožku, tak si neporadí ani sama se sebou. Takže to bych zrovna nehledala, ale myslím si, že když jsou těžké chvíle a zrovna to přijde, proč bych se nemohla vyplakat, tak se vypláču a zakleju, zařu a nejvíc pomáhá, když člověk pracuje, práce ta je neuvěřitelně a činnost hlavně nějaká. Hodně mít zájmu. Já třeba osobně chodím každý ten pátek plavat. Jsem už taky starší osoba. No, chodím ve čtvrtek, chodím šít. Už bošiju svý příbuzný sebe, dcery a tak dále. Snažím se číst hodně. I když mám chuť, tak si zaspívám. No tak přijdou taky nějaké těžké chvíle. No tak ty těžké chvíle jsou, tak mám chvíli, těžkou chvíli. Kdo je pořád v pohodě? Nikdo. No, takže takhle to je a nejvíc taky pomáhá takový procházky.
0: Řekněte, Jani, má počasí vliv na vaše náladu?
1: Prosím?
0: Jestli má počasí vliv na vaše náladu?
1: No tak počasí, to víte, že je lepší, když je sluníčko, ale proč by nemohlo i pršet, když příroda to potřebuje?
0: Jani, a teď mám záludnou otázku, jo? Potřebujete mít kolem sebe pořádek, abyste měla klid i v hlavě?
1: Jo, tak tohle je, to bych řekla, že to je dost důležitý. Mít okolo sebe uklizeno, to byste nevěřila, jak tohle pomůže. No a já vám tedy teď řeknu, my jsme teď v baráku v bordelu. Protože my vyměňujeme okna, dveře, všechno. Všude máme samý balíky po chodbách. No tak to, ale jednu místnost, třeba jsem teď v kuchyni a ta je poměrně slušně už jako uklizená. Jinak je to po baráku hrůza, ale tak s tím se člověk musí smířit, protože když se to dělá, no tak je svinstvo, no. Ale tohle, aby měl člověk hezký prostředí, to je velice důležité. A taky, když jsou starší lidi, tak si říká, no, ty šaty, to mě stačí, nemusím si nic kupovat, tohle to v tom dochodím v životě a to. A to ne. Mně se líbí, když se člověk hezky oblíkne, hezky se upraví, dbá na sebe. No to je velice důležité při tom, aby měl člověk pohodu. moc důležité.
0: Ano. To je hezká myšlenka. Je taková zdánlivá maličkost, jako je hezky se obléct, upravit, udělat něco pro sebe, může člověku zvednout náladu a dodat trošku sebevědomí pro hezčí den. Děkuji za milé povídání, Jani. Děkuji i za tento praktický recept na lepší den a přeji vám, ať máte co nejvíc dnů, kdy se sama se sebou cítíte dobře. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy.
1: Děkuji a netrapte se zbytečnostma.
0: Tak to víte, že mluvíte k té pravé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Neskutečná paní Jana. Přesně to jsem měla před chvilečkou na mysli. Že by to chtělo, aby jsem dokázala někdy ty myšlenky v hlavě uspořádat a nezabývat se maličkostmi. No ale od toho jsme jenom lidi a od toho je dnešní noční linka, abychom si to vzájemně připomínali. Za chvíli bude 3:15.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu a pan Michal. Zdravíme vás, krásnou noc.
1: Dobrý večer, dobrou noc. Tak volá Michal Sedlák z Myšlína, v současnosti tedy už z Prahy.
0: Michale, dnešní téma psychická pohoda. Dnes je světový

0: A já se domnívám, že já totiž vůbec žádnou depresi nemám. Že já prožívám akorát hluboký smutek, který teda souvisí s mýma povahovejma rysama. Takže vlastně proto mi jako doplňovat ten serotonin nepomáhá. A já teda jsem po dlouhý době navštívil psychologa v rámci toho RS centra, centra pro roztroušenou sklerózu pro lidi, s roztroušenou sklerózou tedy, jako jsem já. A tam teda samozřejmě v rámci toho komplexu, toho centra působí taky psycholog. A byl mi taky doporučen, no ovšem je to takový povídání, já nevím, no. Jako když bych se sešel s nějakým kamarádem v kavárně, tak mi to připadá nějak lepší, nevím, no. No.
1: Určitě je důležité rozlišit smutek a depresi, to opravdu není totéž, i když se mohou v něčem podobat. Tak pokud máte pocit, že vám ta léčba nepomáhá, tak jak by měla, tak by bylo určitě dobré probrat to znovu s tím lékařem, který vám to předepsal. Vy jste říkal, že jste to řešil teda v tom RS centru, ale možná s tím konkrétním psychiatrem, který vám dal ten recept a společně hledat, co je pro vás nejvhodnější teď.
0: Přesně tak, ono v podstatě mi to ten psycholog nepředepsal, on myslím, že nemá ani pravomoc mi to předepsat, ale mi to předepsal neurolog mi to předepsal, aha. No a ten mě vlastně psychologicky nevyšetřil, že ano. No, to je jedno, zkrátka, já asi nejsem ten typ, na kterýho by vůbec nějaká psychoterapie zabírala a vůbec tak nějak s tím panem, on to vlastně není pan doktor, ten psycholog, on je to magistr, jo, magistr, já jsem se tomu podivoval, ale je to magistr, není to mudr, no, tak, ale...
1: Michale, pomáhá vám být mezi lidmi, nebo spíš potřebujete klid, když nemáte zrovna svůj den?
0: A to je právě zvláštní, že mě víc pomáhá být o samotě. A taky záleží na tom, v jaký situaci. Teď v současnosti jsem prožíval v srpnu hluboký smutek v souvislosti se ztrátou velmi blízké kamarádky. Já jsem se o tom ještě zmiňoval v Noční lince s panem moderátorem Honzou Macounem, který nyní v říjnu, koncem října, bude mít taky téma truchlení, dal na mě, já jsem mu to téma doporučil, takže chtěl bych teda posluchače pozvat k tomuto tématu, až ta noční linka přijde, až to nastane, tak si myslím, že to bude docela zajímavý povídání.
1: Michale, pomáhá vám chodit ven, být v pohybu, nebo máte nějaký koníček, ke kterému se rád vracíte?
0: A to je zvláštní, když mě je tedy nějak ousko nebo necítím se úplně duševně dobře, tak mě spíš pomáhá, lidi doporučují aktivitu a já spíš neaktivitu. Já si radši zajdu do kavárny, posedím tam chvíli tam pomeškám, dívám se na lidi okolo sebe, takzvaně pozoruju okolní cvrkot a vlastně se docela uvolním. Myslím si na své věci, mám hlavu plnou různých myšlenek a dost mě pomáhá, co mě v poslední době dost pomáhá, být v kontaktu a v současnosti tedy jsem v každodenním kontaktu s maminkou Veroniky, což je ta zesnulá dívka, kterou porazil vlak. Ta moje velmi blízká kamarádka a my si posíláme zprávy. Oni jsou momentálně na dovolení v Abcházii, protože samozřejmě tam, kde oni žijí, tak samozřejmě odtamtud mají omezené možnosti se někam dostat jinam do ciziny a takhle, takže můžou do Abcházie, do Gruzie už by to bylo složitější. A to je vám tak neuvěřitelně nádherné místo. Ta Abcházie, to je na pobřeží Černého moře, jsou tam takový ty starý sovětský budovy.
1: Michale, to už bychom odbočovali od tématu, ale já vám chci poděkovat za tu otevřenost při dnešním povídání a doufám, že těch klidných chvil, třeba právě u té dobré kávy, kterou máte rád ve vaší oblíbené kavárně, kde se člověk na chvíli zpomalí, bylo co nejvíce. Tak se často rozlížejte kolem a snažte si říct, vlastně mi může být dobře, zkuste si to dovolit.
0: Ano. A ještě bych chtěl tedy na závěr všem posluchačům, který teď něco trápí, říct, takovou větičku, krátkou větičku, kterou si říkají mezi sebou Islanďané, kterou jsem dneska mimochodem

0: četl, protože ta jejich islandská povaha je vlastně formována drsností té přírody, ve které po celá ta staletí museli žít a přežívat. Oni říkají tehtaretast, což znamená všechno nějak dopadne. No. A když si tohle to řeknu, tak hned je mi líp.
1: Ano, já teď přemýšlím, kdo to řekl. Ten citát, všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Nevíte? Vy víte
0: to nevím,
1: všechno,
0: to,
1: Michale.
0: To
1: vy jste...
0: Ono, někdy tato moudra se někdy v různých obměnách objevují napříč všema kulturama, národama. Takže ono se to tak jako, kolikrát nějaký přísloví slyšíte, třeba ruský přísloví nebo italský přísloví, a vy zjistíte, že je český ekvivalent a některý se vám líbí víc, některý míň. No. To teď vlastně aktuálně něco, no to už bych se moc rozpovídal. Bylo by to zajímavý, ale čas nás tlačí, takže bych se rád rozloučil a chtěl bych všem popřát hlavně klidnou duši.
1: Byl to John Lennon. Michale, já jsem si vzpomněla.
0: John Lennon, jako ono a John Lennon, ano.
1: Opatrujte se zase někdy.
0: To byla doba.
1: Zdravíme vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co se s vámi děje, když se několik nocí pořádně nevyspíte? Pomáhá vám pro psychickou pohodu uklízení nebo práce rukama? Děláte někdy něco úplně obyčejného, třeba vaříte, pečete nebo pracujete na zahradě a přitom si nejlépe vyčistíte hlavu? To jsou podotázky k dnešnímu tématu duševní pohoda. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A paní Staňka z Bohumína přichází na návštěvu. Zdravíme vás.
1: Zdravím vás i posluchače. A přimělo mě k tomu ty různé citáty, které tam byly proneseny. Já taky nějaké mám. A jsou to citáty k dnešnímu způsobu života, poněvadž je to honba za něčím. A ta honba za něčím, aniž bychom si to uvědomili, nás vede potom ke dnu v životě, víte? Každý chce mít auto, dům, ale v podstatě má jenom dluhy, nemá nic. A já tvrdím jedno, že závist dělá z lidí duševní mrzáky. A malé dítě vyroste, alkoholik se z opice vyspí, ale blbec zůstane blbcem. Mm-hmm. A proto vám chci jenom posluchačům říct, nedělejte to a nehoňte se za něčím. Já jsem tady měla taky složitý život, poněvadž v podstatě se mě narodilo druhé dítě, které bylo nemocné, v tom mi onemocněl tatínek, otcem Pečko jsem ho měla doma 18 let na vozíku, bez příspěvku, podotýkám, nějakého úřadu práce. Měla jsem sama později problémy, 2 dny mozkové příhody, 3. frakturu kotníku. Musela jsem pracovat, poněvadž mi po 3 letech, dalo by se říct, problému. Manžel v 51 letech odešel na karcinogenní onemocnění. Ale všechno se musí zvládnout. Nemůžu říct těm, kteří žijí, já se trápím, musím být tady pro ty živé. A to si musíme uvědomit.
0: Paní Staňko, pomáhá vám víra nebo nějaký duchovní život? Nebo to není nic pro vás?
1: Ne, já jsem věřící, ale Jaruško, já věřím částečně, já věřím po svém, víte? Poněvadž já třeba v posledních letech si trošku nerozumím s některými věcmi z Bible. Vemte si Matouš 24:35. Nebe i země pominou, má slova nepominou, nebo moje slova nepominou. Nebo Ježíš, když se narodil, Herodes co dělal? Hledal Ježíše a kolik nemluvňátek připravil o život.
0: Paní Staňko, jak na vás působí třeba hudba? Když vám není dobře, pomůže vám?
1: Hudba? Ne, nepomůže mě. Mě opravdu pomůže práce, pomůže mi příroda, pomůže mi chůze. A já jsem workaholík. A co se týče toho pořádku doma, tak si myslím, že na ten jsem až hodně přecitlivěla. Já nemám ráda tretky někde postavené, nemám ráda zbytečné věci, na zdích pověšené, víte, mám ráda takovou jednoduchost, jsem milovník křišťálu, kterého jsem se hodně zbavila, ale to nejcennější snad mi zůstalo z toho křišťálu, jo.
0: Paní Staňko, a víte, jakou zajímavou větu mi napsala paní Lenka na e-mail? Ona napsala, pomáhá odpustit. Odpustit.
1: Ano, ano, to je velice důležité. A víceméně, já myslím, ani nemá smysl na někoho zanevřít, víte? Uh-huh. To dělají lidi, že se naštvou a na někoho zanevří. A proč? Všichni máme nedostatky, jo? A myslím si, že takové ta nafoukanost, zanevřenost, pomluvy, to je zlé, jo? Ale k tomu lidé musí snad i dospět nebo dorůst, víte?
0: To je pravda. Ono je někdy náročné dovolit sám sobě aby jsme tu křivdu v sobě nenosili, abychom odpustili, no, jenom někdy to odpuštění nepřinese tu úlevu hned, když vlastně to řešíme jenom v sobě a nekomunikujeme třeba s tím druhým člověkem, jestli mi rozumíte.
1: Blbcem, nebýt blbcem.
0: No, ano, tak a končíme tím, čím jsme začali.
1: A ano.
0: Jan Werich, že? Měl tolik citátů krásných, kde zmiňoval právě to slovo.
1: Nevím, kde jsem to popadla, no, víte, ano, to ano. Jako já takové citáty, které mám, tak si je tedy leta letoucí pěstuji a mě to pomáhá a uklidňuje mě to a ráda cestuji, víte, teďkom, když Odiska má takové zvýhodněné cestování za 900 na celý rok.
0: Tak to máme i s reklamou. Tak děkuju za vaše slova i za připomenutí, že někdy může být cestou k většímu klidu právě práce nebo to odpuštění, o kterém jsme mluvili. Tak vám přeji, aby se vám dařilo všechno, o čem jsme dnes mluvili, abyste všechno dobře zvládala a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště, paní Staňko.
1: Určitě. Mějte se krásně a žádné starosti.
0: Tak. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejném lidském hledání rovnováhy. O tom, co nám dává naději, co nás uklidní, co nám připomene, že i těžký den jednou skončí.
2: Noční linka.
0: A je tady nový den, je 5 minut po půlnoci. V něm zůstáváme u tématu duševní pohoda, protože právě 10. října jsme slavili Světový den duševního zdraví. Těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje ve znamení rozhovoru o tom, jak se máme nejenom navenek, ale hlavně uvnitř. A je s námi paní Marie, která volá z Rožnova pod Radhoštěm, noční linku Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: A už jsem v éteru?
0: Právě teď.
1: Jo, no, já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože já mám teda vlastní zkušenost. Já mám vlastní zkušenost a to z toho důvodu, že si myslím, že to není jenom, když je špatná nálada a člověk se jde projít do lesa nebo si dá frťana nebo dva nebo tři, ale to je úplně o něčem jiném. To už jsou totiž stavy, kdy člověk skutečně potřebuje tu pomoc nějakou odbornou a nesmí se stydět za tady tu pomoc prostě vyhledat. Já jsem dva roky jsem se starala o manžela, který byl ležák a to mě tak psychicky tedy vyčerpalo, že skutečně jsem tu pomoc teda vyhledala a to mě pomohlo. To není jako prostě, když má někdo prostě zlomenou nohu a oni mu to vyléčí, ale ta duše se taky musí vyléčit. A to není jenom, vezměte si ten příklad, teda, že takhle to řeknu, ale ta nedávna příhoda paní Jany, která prostě se byla měsíc tam někde, určitě víte, o čem mluvím, že?
0: Ano.
1: No, takže prostě neměla nikoho, pomoc nevyhledala. Člověk musí mít jednak někoho blízkého, komu se svěří tady s těmi svými problémy. A to nejsou jenom nějaké malé herny, že prostě se vám něco nepovede a teď máte špatnou náladu a jdete si koupit kabelku nebo boty nebo co já vím, ale to jsou závažnější věci. A jak každému doporučuji, kdo se do takové situace dostane, tak prostě to není ostuda vyhledat psychiatra, psychologa. To není žádná ostuda, lidí je jich dneska málo a těch problémů je čím dál tím víc u dospělých, u dětí. Jo, takže takhle já se na to dívám. Já jsem dneska člověk úplně v pohodě, protože mě pomohli tady ti lékaři, respektive paní doktorka, na kterou nedám dopustit. Já nemám žádná farmaceuta dneska, i když v minulosti jsem je měla. Já jsem dneska úplně zdravý, pohodový člověk a pomáhám ještě v současné době pomáhám jednomu prostě mladistvému, který se dostal do takové situace a věřím, že se mně podaří prostě ho dostat tady z tohoto všeho. Takže o tom to je, to není se projít do lesa, jo, to jsou banality. Ale
0: ano, člověk vždycky musí vyhodnotit to, jak závažný ten problém je. No vy jste se dva roky starala o ležícího manžela, to je neskutečně náročné, protože člověk soustředí všechny síly jenom na toho druhého a sám sebe vlastně odsunuje úplně stranou. No a pak, když teda se má starat sám o sebe, tak mu to vlastně ani nejde a neví, kde začít, takže je dobré si klidně jenom dočasně říct si o pomoc.
1: Ano, jak říkáte, prostě jako, není to ostuda, prostě. Mnozí lidi to ještě berou jako, že jde k psychiatrovi, takže prostě já nevím, kam jde, ale
0: ano,
1: to není
0: je to
1: pravda.
0: Takový předsudek,
1: no,
0: ano.
1: Ne, je to tak dřív je to byl. Tak. Ano, ano, no. Takže já prostě každému radím, když si skutečně neví rady, protože teď v poslední době, jak se v televizi tedy objevovala ta situace s tou Janou, která měla dvě děti a prostě údajně žádala někde o pomoc, ale nemálo. Člověk musí i mít okolo se opřít a ten ho musí podpořit tady v tom.
0: Ano, souhlasím, je to důležité, co říkáte. Umět si včas říct o pomoc není slabost, ale může to být jeden z nejdůležitějších kroků, které pro sebe člověk může udělat. A vaše zkušenost to krásně potvrzuje. Jsem ráda, že jste zavolala a že jste o tom mluvila.
1: Ano, děkuju. Já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě díky těmto doktorům. Já prostě skutečně jako jim věřím. A doporučuji to každému, ať se nikdo neostýchá prostě a jde si do té čekárny posedět a prostě vypovídat se a bude to dobrý všechno.
0: Paní Marie, moc
1: jako
0: děkuju.
1: Tak jako v mém případě.
0: Jsem ráda, ano, že jste ano, zavolala. Ano. Ať jo. Se vám daří.
1: Taky vám. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je sobotní noc, noční linka Českého rozhlasu otevírá téma duševní pohody, vnitřního klidu a toho, co nám pomáhá zvládat těžké chvíle. Povídáme si o věcech velkých i úplně obyčejných, které člověku vracejí sílu. A je s námi další návštěva. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych navázala na ten hovor předešlý, na tu paní, která mluvila o tom manželovi, o kterého se starala. Já bych chtěla říct, že jsem měla podobnou zkušenost. Já jsem se starala o manžela, který měl 20 let Parkinsonovu chorobu. A 20 let tady byl díky výborné léčbě ve fakultní nemocnici Plzeň, díky panu doktoru Vojtěchu Machovi. A ze začátku prostě to nebylo tak zlé, ale poslední 3 roky byly velice, velice špatné. Manžel prostě byl dost citově založen, takže miloval přírodu, miloval, já nevím, stromy, hvězdy, motýly, všechno prostě živé v přírodě a on nemohl si to užít tak, jak by si byl přál a jak by si byl představoval. A z toho měl deprese. Nemohl vlastně už ani z místnosti ven a jako byly to opravdu krušné chvíle. A potom, když zemřel, tak mě řekla kamarádka, prosím tě, odjeď se mnou na dovolenou, potřebuješ se z toho dostat. Tak nejprve tedy jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že je to asi dost brzy, bylo to 6 neděl po jeho smrti. Ale pak jsem si řekla, že vlastně já potřebuju taky nějakou relaxaci a přijít do jiného prostředí, tak jsem ji poslechla a dobře jsem udělala. Ale chci říct, že já jsem na těch lécích, na těch antidepresivech byla 5,5 roku před jeho smrtí, protože mě řekla paní doktorka, že to nevydržím. A měla pravdu. Potom se mi to ještě 2x vrátilo už po jeho smrti na podzim, kdy jsem taky brala antidepresiva, ale pak už se to sklidnilo a bylo to celkem v pořádku. Ještě bych chtěla dodat, že k letošnímu vražednému, jak já říkám, letu, se mi taky částečně vrátily tyhle ty stavy, ale teď už je to v pořádku a jsem úplně v pohodě.
0: Tak to má dobrý konec, to je moc dobře. Možná je to inspirace pro ostatní posluchače, pokud by někdo byl v podobné situaci a myslím si, že určitě takový jsou, tak je dobré.
1: Určitě jsou.
0: Ano. No, kdybyste jí měla říct jednu větu jako takovou motivaci, jaká by to byla?
1: Jaká by to byla? Nic nevzdávat, bych řekla. Nevzdávat nic a snažit se prostě, jak bych řekla, podle svého svědomí jednat tak, aby byl člověk vnitřně spokojený. Že to tak je, učinil.
0: Asi to je hezké
1: tak.
0: Poselství závěrem, paní Hanko, nevzdávat se. Tak si to opakujeme co nejčastěji, když na nás přijde nějaký splín. Děkuju za to, že jste
1: tak otevřeně mluvila. Já taky vám děkuju a jste moc milá. Děkuju, ráda vás poslouchám.
0: My se budeme těšit na vaši další návštěvu a posíláme vám písničku od Miroslava Žbirky. Čo bolí, to prebolí.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes připomíná, že o psychickou pohodu se staráme mnoha způsoby. Často zcela nenápadně. Někdo potřebuje lidi, jiný samotu, někdo pohyb, přírodu, hudbu, nebo jenom chvíli, kdy nemusí vůbec nic řešit. Jak to má paní Mirka, to si dozvíme právě teď. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Ještě jednou zdravím vás moc i všechny posluchače. Jaruško, odlehčíme to trošičku, toto téma, co říkáte?
0: Mm-hmm.
1: No, jedno přísloví říká, slunce vyjde po dešti, připijem si pro štěstí. A nebo Jan Werich měl hezká přísloví a jedno z nich je o přátelství. Přátelství je součástí šťastného života. A já se toho dost držím. Taky mám už dost roku a možná je to taky tím, že jsem měla šťastné dětství. Vyrůstala jsem v krásném prostředí u Břeclavy dole na Jižní Moravě a byla jsem takové prostě děcko zvídavé a které mělo rádo kamarády. Pořád jsme byli venku a měla jsem velmi tolerantní rodiče a bylo to prostě všechno moc hezké. No, takže můj život je teď takový, že všechny takové ty bolístky, taky jsem prožila těžké období, už tady bylo o tom hovořeno, když odejde partner, tak můj muž měl, no zkrátka, rakovinu slinivky a oba jsme věděli, že odejde, tak bylo to hrozně těžké. Ale mě z toho dostali moje kamarádky a už jsem to tady kdysi říkala, že je nás pět a scházíme se každý týden u jedné a prostě to je ono. To nás baví a my si i přiťukneme tou skleničkou. No a další věc, že chodíme s mýma kamarádama turistama. A to bych právě chtěla říct, že to je něco tak úžasného. Jsme parta důchodců, někdy teda říkáme mladodůchodci jsme a starodůchodci, ale jsme tam, je nás tak kolem 20 a chodíme, dá se říct, skoro každý týden na vycházky, jsem z Brna, tak kolem Brna, jedeme třeba vlakem, autobusem, nedávno jsme byli tady kolem Ochozu u Brna, no a další týden jedeme do Vrbice, do Čejče, no a tam vždycky si prostě posedíme taky a dáme si oběd a tak dále, to všechno, co k tomu patří, ale o to nejde. Jde o to, že jsou to výborní lidé, nikdo na nic nenadává, my se zasmějeme. Jak jdeme tím lesem, tak příroda úžasná. No prostě toto mě jako ze všeho vytáhlo. No takže to bych chtěla doporučit. Prostě tak nějak mám ráda lidi, ráda se bavím, až moje kamarádky si z toho dělají srandu, že prostě se dokážu bavit s každým. No a tak prostě se snažit. No já nejsem ani jeden den sama prostě. No a ještě právě teď mě napadla paní Anička z Miroslavy a moc bych ji chtěla pozdravit, ale ona právě mě minule dosti tak jako rozesmála, protože téma bylo takové, co jste v životě nestihli, co jste chtěli dělat a nepodařilo se. A ona říká, že se chtěla učit na klavír, nebo že by ji potěšilo, kdyby uměla hrát na klavír a že to nějak nestihla. No a potom povídala, že tak se mluvilo o lečeno, ona říkala, že ji zajímali odevždy gorily. Slyšíte dobře? O gorilách. A teďka uzavřela to takovou legraci a ona povídá, no třeba bych těm gorilám zahrála na ten klavír.
0: To jsem řekla já, paní Mirko, to si pamatuju.
1: No, to bylo
0: no,
1: teda
0: já jsem řekla, jaké by to bylo, kdyby tu svoji lásku ke gorilám vlastně využila. Tak, no,
1: takže já,
0: že by jim zahrála. Já myslím, že jste to řekla hrozně hezky, že to přátelství může být v těžkých chvílích opravdu obrovská opora. Člověk nezapomene na to, co ho bolí, ale když má vedle sebe někoho, kdo ho vyslechne, obejme, zasměje se, to moc oceňuju, že jste tady to slovo smích, úsměv taky zmínila, tak se to všechno potom nese tak nějak lehčeji.
1: No, prostě kamarády, kamarádky a dobré lidi kolem sebe, no a příroda, turisté. Ta samozřejmě, ta rodina musí být taky trochu v pořádku, že jo, aby člověk měl takový klidný život. No a tak to je moje rada, prostě mít ráda lidi, a vycházím i z toho, snad z toho dětství šťastného. Takže tak asi, tak to je můj takový názor. Přátelství je součástí hezkého života. Tím bych Jaruško ukončila. Moc vás zdravím, děkuji tady za ta témata různá, je to úžasné. Jenomže už jsme tady mluvili o tom, co kdyby se ta noční linka posunula trošku dopředu, protože v jednu hodinu třeba, já už jsem potom taková jakási rozjítřená, tak někdy si musím vzít půlku Stilnoxu a pak teprve spím. Tak to je. To je takový, Mirko, jako hodně pozdě je to.
0: To je teda nápad, posunout noční linku třeba o hodinu dopředu. No, není to na nás. Děkuji za otevřené povídání, přeju, ať máte před sebou ještě spoustu společných setkání, smíchu a obyčejných hezkých dní s vašimi přáteli. Ať už, jak říkáte, na procházce, na turistickém výletě nebo s kamarádkami u kávy. U vaší pětice jste říkala, že?
1: Ano, vás pět. Jaruško, pět je nás a z toho čtyři vdovy. No tak, takhle to řešíme prostě.
0: Tak se dál opatrujte, buďte si oporou a zase někdy zavolejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

tou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a s ní i naše povídání o duševní pohodě. Každý máme jiný recept na klidnější hlavu. A právě ty vaše dnes společně hledáme. Paní Soňa je u nás. Vítejte. Odkud přicházíte? Odkud voláte?
1: Dobrý večer, je to Krnovko. Zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla jenom krátce tam reagovat na tu paní, myslím, že to byla paní Staňka, jak mluvila o tom, že člověk, který se dostane do nějaké té psychické situace, že by se měl jako, že se nemá stydět lékaři zajít k nějakému psychologovi a to. Já bych chtěla podotknout, že mluvím z vlastní zkušenosti, takový člověk v tom, tady v nějaké té psychické nepohodě, on si to ani neuvědomuje, že by měl zajít k tomu lékaři, že by se měl někde objednat. V tom případě, pokud nemá u sebe opravdu, kdo ho drapne za ruku a k nějakému tomu lékaři ho odvede, tak myslím si, že sám ten člověk nemá ani sílu, nemá ani myšlenky na to, že by k nějakému lékaři měl jít. Jo, a já jsem měla teda to štěstí, že jsem měla opravdu jednu kamarádku, která mě opravdu jeden den drapla za ruku a prostě dovezla mě k tému psychologovi, jo, a do dneška jsem jí za to vděčná, protože sám člověk nemá sílu, anebo sílu jít, ano, teď se půjdu projít, budu se procházet. Musí prostě někdo ho nějak nakopnout.
0: To souhlasím, někdy je člověk v tak těžké situaci, že sám nemá prostě sílu udělat ten první krok. No a právě tehdy může být nesmírně důležité, když je vedle něj někdo, kdo ho podpoří, možná i objedná, doprovodí ho a může mu překonat ten začátek, třeba ten ostych.
1: Důležité. Ano, to je důležité. A nehledě k tomu dneska, v dnešní době, objednat se někde k lékaři, k nějakému specialistovi, nemluvím tady o nějakého psychologa, nemáte šanci. Za 2, za 3 měsíce a to už ten člověk je pak asi v takovém stavu, kdy opravdu už je třeba pozdě, jo? Ale zavčasu si to ten člověk neuvědomí. Ano, mám nějaké potíže, rychle půjdu k doktorovi a to, protože jsou situace, kdy se vám to tak nějak vyvrbí, že to tak řeknu, den ze dne nebo prostě během krátké doby a ta psychika s váma tak zahraje, že opravdu nemáte ani čas, ani šanci myslet na to, ano, měl bych jít. Jo, a já jsem teda z mojí zkušenosti už před xx lety, jo, dneska už to fakt nepotřebuju, tehda mi to pomohlo, ale dneska, když vás za 2, za 3 měsíce objednají někde, ne-li za delší dobu, tak si myslím, že ta šance je tam fakt.
0: No ano, chce to neodkládat a jak člověk vnímá, že už si nedokáže pomoci, tak ten telefon zvednout a já možná předám zkušenost. Já jsem jednou také podpořila moji kamarádku, aby teda jela do Brna na jednu kliniku pro pomoc psychologickou a to proto, protože trpěla anorexií, ale byla to opravdu jako už těžká anorexie, takže jsme se kamarádky domluvili, že ji prostě posadíme do auta a pojedeme na kliniku. No a víte co? Ono to nepomohlo, protože jsou případy, kdy ten člověk musí chtít pomoci. A tam nám ti lékaři řekli, my jí nepomůžeme, protože ona nechce. Tak jsme jí zase museli vést domů.
1: Pokud ona si to nesrovná, že jo, tak to je právě ta otázka. Nebavíme se o nějakých lehkých, nějakých duševních rozpoložení a tak, ale opravdu už pak o nějakých těžkých, kdy fakt ten člověk si neumí poradit a nemá sílu na to si nějak poradit. No, tak potom v tom případě je dobré mít u sebe opravdu někoho z rodiny, někoho známého, kdo vás opravdu drapne a dese, jo. Takže...
0: Paní Soňo, víte co, vy jste teda mluvila, že jste kdysi potřebovala psychologickou pomoc, teď už ne, ale přece jenom zeptám se vás, sledujete večer zprávy, i když víte, že vám někdy nepřidají?
1: Sleduju zprávy, ale mě nedělá problém tady ty zprávy. Tam byla nějaká rodina, životní situace a tak, takže to se tak rychle nějak semlelo všecko, jo. Takže tady ty, vím, že teď válka se probírá, já nevím co, jasně, že člověk se nad tím zastaví, nějak mu to, nějak si to v hlavě srovnává, takové věci si umím srovnat, ale potom, jak jsou nějaké rodinné takové věci, tak to zanechalo dlouho nějaký. Já vám řeknu, že do dneška já se neumím pořádně podepsat. Když se na mě někdo díval, já se neumím podepsat. A je to jedno, jestli je to pošťačka, jestli je to někde na úřadě. A prostě tady v tom období, kdy jsem měla to už je 30 roku pomalu, jo, takže tam v tom období nastalo, měli jsme nějaké řízení, měla jsem se tam já dostavit, měl se tam dostavit dnes už bývalý manžel a měla jsem se na té komisi podepsat. A v ten moment prostě to byla jenom rovná čára a já jsem to neovlivnila, já jsem se nepodepsala a od té doby mám opravdu problém někde, pokud se na mě někdo dívá, se podepsat.
0: No teda.
1: To prostě fakt od té doby to ve mně zanechalo nějaký to, ale jinak jsem v pohodě, jako neberu žádné léky, dostala jsem se z toho, akorát tady toto neovlivním. Nemůžu to ovlivnit, nemůžu, když se na mě někdo dívá, se podepsat. Já udělám dva jakési obloučky a nejde to.
0: To já dělám taky, paní Soňo.
1: No, jako a nejhorší to bylo třeba v bance, že jo, chtěli tři stejné podpisy. No já jsem
0: to
1: tam
0: já taky
1: seděla
0: nedokážu, no.
1: Strašně dlouho a prostě to nejde, jako, no a mám jako takový nějaký stres tady to, když se mám někde podepisovat. Jinak všechno v pohodě.
0: Tak děkuji, Soňo. Děkuji za zavolání, za vaši otevřenost, ať se vám daří a zase někdy.
1: Tak ať se daří a pozdravuju všechny posluchače, ať se ještě do rána vyspějí pořádně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 730.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi a také paní
1: Broňka z Opavska.
0: Broňka z Opavska. Vítejte ve vysílání. Dnešní téma uzavřete právě vy a zní duševní pohoda. Co k němu máte?
1: Já bych vám chtěla říct, jsem 63 let a 23 roku trpím roztroušenou sklerózou. Starala jsem se 4 roky o manžela, který přišel ze zdravotních důvodů o pravou nohu nad kolenem. A ještě jsem měla tady 85-letou maminku, které jsem také pomáhala a starala se, sice byla soběstačná a vždycky jsem říkala, že trošku by tady tebe chtěla od ní. A můžu říct, že kdyby neměla dobrou rodinu, dobré děti, své dcery, které mají svůj život už a které mě také ve všem podrží, tak bych to asi také nezvládala. První jsem chodila o hůlce, pak o berlích a když jsem se polomala ruku, tak jsem dostala na vozíku a teď chodím schodit ke mně něco na vozíku, jak když.

0: Tak to je dobré samozřejmě připomenout, že nejenom přátelé, ale vlastně na prvním místě by měla být ta rodina, která by vám měla být oporou.
1: Ano.
0: A víte, paní Broňko, co jsme vůbec nezmínili, a to už jsme na samotném závěru noční linky, nebo nevím, jestli mě opravíte, ale neuvědomuju si, že by někdo mluvil o tom, že má nějakého domácího mazlíčka, který je pro něho barťák
1: měla
0: právě do nepohody.
1: Domácí mazlíčky dva, pejsky, labradora, a ten druhý je kříženec. A ten labrador byl velice ke mně milý a toho jsem taky oplakala po 14 letech, když zemřel. A ten druhý má 15 let, ale když jsem nemohla na něho ani sáhnout, a teď, když na staré roky už nemůže, tak je velice rád se mnou. A to mi je asi také nabízí.
0: Tak, to je hezká tečka za naším vysíláním. No. Tak já vám přeju, abyste kolem sebe měla stále vaši milující rodinu, aby vám pomáhala, abyste si vzájemně pomáhali, a děkuji, že jste zavolala. Bylo to milé setkání a už poslední.
1: Děkuji také za hezké setkání s vámi. Dlouho jsem se nedovolala a dnes se mi to podařilo a jsem velice vděčná za to, že jsem se k vám dovolala, že jsem se vám mohla svěřit mým osudem.
0: Ozvěte se příště. Budeme
1: ještě
0: tady.
1: Ještě jednou a naschledanou, neboli dobrou noc.
0: Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Já vám děkuji za všechny telefonáty, zkušenosti i otevřená slova. Mluvili jsme o duševní pohodě, o smutku, ztrátách, přátelství, přírodě, odpočinku i o tom, že někdy člověk zvládne těžké období sám a jinde potřebuje, aby mu někdo podal ruku. A možná právě to si z dnešní noci můžete odnést. Nemusíme všechno unést sami. Někdy pomůže kamarádka, někdy rodina, někdy obyčejná procházka nebo chvíle klidu, a někdy je důležité říct si o odbornou pomoc. Tak vám přeji, abyste kolem sebe měli lidi, kterým můžete zavolat, když vám není dobře. A také dost sil vnímat sami sebe a poznat, kdy potřebujete zastavit. A pokud je dnes něco těžké, připomeňme si, že příběh ještě nemusí být u konce. Od mikrofonu z Línského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková. Děkuji, že jste dnešní noční linku strávili se mnou. Přeji klidnou noc, dobrý spánek a co nejpokojnější neděli.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
2: Inženýr Horák.
1: Ne.
2: Inženýr Horal.
1: Ne.
2: Inženýr Horárik.
1: Ten taky ne.
2: Inženýr Horček.
1: Máte ho tam vůbec?
2: Inženýr Horčičák.
1: Další.
2: Inženýr Horčík.
1: Cože?
2: Inženýr Hvorčík.
1: Ne, to není on.
2: Inženýr Hordoši.
1: Čtěte dál.
2: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
1: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
3: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
1: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je s ní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou démantů.
2: A hrome. A povoleník, prodej. Máš bouřeniny?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu démantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: teraz sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničko má středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Keby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, ano, to je naša jistá.
6: Kde jsou ty dva?
7: No, to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Nie, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No, to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Já bych se vám, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte tedy upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Či symbolicky.
6: Děkujem vám, velice děkujem.
8: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Ne, pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blísnout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No,
6: nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: A?
6: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie?
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nějaké jako kostru, aby dostal.
8: Ano, jedným slovom, vy, keď si trošku vypijete, tak získávate
6: charakter. To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom prípade si vás dovolujem ubezpečiť, že ste tu medzi samými charakternými ľuďmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
8: Někdo vám písal. A to som bol ja, my to máme podelené, ja viem písať.
6: Ano. Ja celé dny čítam. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: A... Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju ty elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Ano. Dnes večer jsem dal... služobnictvu volno. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká.
1: Však papa.
8: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
6: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
8: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
1: To muselo stát.
6: A propos, co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Viete, že ešte nie? Neviem sa rozhodnúť, čo si mám dať transplant.
8: Ja si myslím, že najlepšie by bolo mozog.
6: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. Jenže to neseženete.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, abychom prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky to, samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ludu.
2: Ano.
3: To je zaujímavé taky.
4: Zvláště v neděli.
3: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahladíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už je len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
4: To je fantastické. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
3: Ano. No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
2: Ano, to
4: aha,
2: je
4: tak tam.
3: Aspoň, to nemám overené.
4: A nemenuje se Horizont?
3: Horizont. Já bych se vám ještě...
4: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
3: No prosím, ano, samozřejmě, tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
4: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme, samozřejmě.
4: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
4: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: No dobré, tak jeme, to je samozřejmě, lidé na celém světě jedí, ale čím jeme? Pan Horníček, pojďte.
2: Ano, tak to je, to jsou...
3: To je príbor, to my jeme.
2: To jsou príbory, ale
3: to je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastně člověk neušpiní ruky pri jedle, keď používá ten príbor, takisto zuby zostanou dost zdravé poměrně. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor, toto mám z hotela Esplanade.
2: Ano. No, ovšem, nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
4: No, jistě, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské
4: obeživu,
3: jedlo?
4: Pardon, ešte by sme sa vrátili
3: do obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
4: Pri jedle, pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Ty sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa každý...
4: Prosím, dejte kolovať.
3: Pravá brinzová haluška.
4: Můžete ji ochutnat, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastou jako huby po daždi.
2: Já jsem chcel hovorit o obeživě. Prepáčte, že já mám teda v rodině peníze, rozumíte? U nás taká věc, keď člověk něco kupuje, tak potřebuje peníze. Musí zaplatit. Teda, já nevím, abychom to tak názorně předvedl, to jsou naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To sú úplne stejní, dezajú.
2: Áno, to sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
3: Do banky
2: tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
3: Vidíte, čo je to banka?
4: Jo, banka.
3: Banka,
4: áno. Áno, dejte kolovať.
3: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
3: Banka pri banke.
4: Pre bančino je, jo.
2: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé.
4: Áno.
2: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
3: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
2: Áno. Zatiaľ ovšem teda... Napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
3: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
2: Áno.
3: Počujete?
2: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom je ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
4: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce a pravila.
4: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
5: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
6: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až nerzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je to? Já jsem všechno zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí.